0: na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme. Hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme se ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme přežiji. My vám to jen pokrájíme, podusíme připe. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se ne to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Krájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte, dusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd vírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vásti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opdiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z...
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem...
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem...
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky...
0: Pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, neber úplatky... A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázním... Jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázním... Říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to... neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný. Úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, zblázníš. Ale je to marný, je to marný. Ale je to marný, je to marný. Je to marný. Je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio.
1: Je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec.
1: Je to marný.
0: Rock Radio. Konec.
1: Marný.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Taky vás honí mlsná. Máte chuť. Taky vás honí mlsná. Máte chuť. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej na. Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Máte chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Chuť na pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Pořádný rockovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího. Nářez, nebo radši něco jemnějšího. Nebo radši něco jemnějšího. Něco jemnějšího. Z našeho nabušeného jídelníčku si vyber. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední. Každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11.

Radio.

0: nikdo šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Odpoď nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Od pondělí do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Do pátku. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Op. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavaz.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
1: Žádná zavazadla nemají.
3: Žádná zavazadla.
4: Co je tohle? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A? Co je tohle? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A? No co to je?
5: No co to je? No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co to je? No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? No co to, co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? Co to je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? Co je?
4: A?
5: No co je tohle?
4: A?
5: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Tohle.
4: A?
5: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit.
5: Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pop.
5: Tohle. Co je tohle? No co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit. Je to
5: tohle, no co je tohle?
6: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Fly.
5: Je tohle.
6: Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají. Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají. Angličané. Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají. Angličani. Je to prostý pobíječ much. Flyboy. Jak říkají. Angličani. I pobíječ much, flyboy, jak říkají Angličani. Much, flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda, jak říkají Angličani. Flyboy Eda. Flyboy Eda.
0: Rock Radio, konec legra.
6: Flyboy Eda.
0: Rock Radio, konec.
6: Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.
6: Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rocková noc. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Radio. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka. Každý večer po desáté hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Desáté hodině usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Usedá za mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří mikrofon Rock Radia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří já Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokov.

řekla se do písní, řekni začím do písní, řekni začím se skrývá, řekni začím se skrývá, když řekni začím se skrývá, když v posle řekni začím se skrývá, když v posledním čím se skrývá, když v posledním tanečku se skrývá, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku, když v posledním tanečku zatahá v posledním tanečku, zatahá zadním tanečku, zatahá zaš tanečku, zatahá za špagát tanečku, zatahá za špagátku, zatahá za špagát pohřeb, zatahá za špagát pohřební, tahá za špagát pohřebních, špagát pohřebních zvonečků, pohřebních zvonečků, pohřebních zvonečků, pohřebních.

prozrať mi jej jméno. Prozrať mi jej. Prozrať mi jej jméno. Prozrať mi jej jméno. Prozrať mi jej jméno. Je prozrať mi jej jméno. Je krásná, prozrať mi jej jméno. Je krásná jej jméno. Je krásná a tajeno.

i a pod bílým závojem i prosvít a pod bílým závojem i prosvítají rám bílým závojem i prosvítají tím závojem i prosvítají ramena i prosvítají ramena i prosvítají ramena prozrať mi tají ramena prozrať mi jméno co kluci o ní sní co kluci o ní sní s láskou a nenaluci o ní sní s láskou o ní sní s láskou a nenávistí oni sní s láskou a nenávistí sní s láskou a nenávistí dá s láskou a nenávistí dá s láskou a nenávistí.

se, to se pak sevře v krku. Se, to se pak sevře v krku. To se pak sevře v krku. Když ukáž, to se pak sevře v krku. Když ukáž, sevře v krku. Když ukáže, třeba na

Někdy zbytečně pávaj, někdy zbytečně mladý šílence. Někdy zbytečně mladý šílence. Někdy zbytečně mladý šílence. To se pak se mě mladý šílence.

Rock. Rock Rap. Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio.

Rock Radio.

0: Stadt. Vyznávate jedine klasik. Vyznávate jedine Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou. Vyznávate jedine klasiku a s žiadnymi novotami si na vás nepřijdou. Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví. 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví. Teče mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Mlíko po bradě. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Mladý, stejně neví, co je dobrý. Nalaďte si neví, co je dobrý. Nalaďte si náš... Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od ACD Rock a budete na svých. Od ACDC poz a budete na svých. Od ACDC po ZZ na svých. Od ACDC po ZZ Top. Klasika. Od ACDC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Stream Legends of Rock na rockovýradio.cz. Legends of Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez.
0: CZ.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat.
1: Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat Magor.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat Magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
1: Tu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat Magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
2: Nemůžeš napsat Magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor.
2: Nemůžeš napsat Magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně za...
2: Magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně za...
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně.
3: Psal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně.
4: A to by... Říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo jenom na...
4: Momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo jenom napiš to.
4: Mentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo jenom napiš to. Mentálně. A to by šlo jenom napiš to.
1: Rokně.
2: A to by šlo jenom napiš to.
1: Rock Radio.
2: Šlo jenom napiš to.
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Jenom napiš to.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
2: Rock Radio.
0: Po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: A ty máš zase po kozách.
2: Rock Radio. Konec
1: legrace. Máš zase po kozách.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

0: Taky jste měli...
1: Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu.
2: Názes. Opravdu vás pobaví.
3: No, a máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
2: Opravdu vás pobaví.
3: No, a máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
2: Vás pobaví.
3: No, a máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
3: A ty máš... No, a máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
3: A ty máš zase pokoza. No, a máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
3: A ty máš zase pokoza.
2: Rok.
3: A máme poptáka.
4: Ty máš poptáka.
3: A ty máš zase pokoza.

Rádio.

0: Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream al grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock, na rockně na jednom místě a nonstop. To je stream alternative rock, na rockovýra místě a nonstop. To je stream alternative rock, na rockovýra nonstop. To je stream alternative rock, na rockovýradio.cz. To je stream alternative rock, na rockovýradio.cz. Alternative rock, na rockovýradio.cz. Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Radio.cz. Rock Radio. Nářez. CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60, je úplně normální.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60, je úplně normální.
0: Pobaví.
1: Jo, 60, je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jo, 60, je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jo, 60, je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já ne. Jo, 60, je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízený.
1: Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tak
2: vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli
1: nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxík tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxík.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě...
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. Ty. S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá.
1: Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá. Co děláte se svým manželem?
1: Rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá. Co děláte se svým manželem? Ale mě vůbec nezajímá. Co děláte se svým manželem? Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: A manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No, to asi ne.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi nejenom.
1: Taxíkem.
2: No to asi nejenom, to je představa. No to asi nejenom, to je představa.
1: Nech toho.
2: Spadla v taxíku.
1: No. Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to je? No. To mi řekni, to mě teda zajímá taxíku. No.
1: Ale víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to je? No. To mi řekni, to mě teda zajímá, čím to je.
1: Čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to je? To mi řekni, to mě teda zajímá,
1: čím to je. Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, mi řekni, ještě mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, mi řekni, ještě mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso.
2: To mi řekni, ještě mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso.
2: Mi řekni, ještě mě teda zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso prostě.
2: Zajímá, čím to je.
1: To je tím, že nežereš.

0: maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se. Rokrát. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvený. Neprokrvuješ se. Maso, prostě seš nedokrvený, neprokrvuješ se. Rock Radio. Nedokrvený, neprokrvuješ se. Rock Radio.
1: Konec legrace.
0: Neprokrvuješ se.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Dio. Konec legrace.

říkáte... Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream a ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás. Na ruby, mainstream není nic pro vás. Nalaďte si na mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš není nic pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk Alice in Chains po White Stripes. Punk Grunge po White Stripes. Punk Grunge Alt Stripes. Punk Grunge Alternativa pěkně.

0: Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušnac. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Česka startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluvíka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Název. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Muzika. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštý. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio.
1: Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio.
1: Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio.
1: Máte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. MAF. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuje Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Proč? Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Laď rok víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu uslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage Top. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají tě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší ro- Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Jo Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nej s největšími hvězdami světového roku. To nejhvězdami světového roku. To nejlepší z festáků světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav tového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage.

watching.

Where's your hood?

co já tu budu dělat, sila na celý víkend, co já tu budu víkend, co já tu budu dělat sám, víkend, co já tu budu dělat sám, co já tu budu dělat sám, co já tu budu dělat sám. Zůstal budu dělat sám, zůstal jsem tu s naším sám, zůstal jsem tu s naším příkem. Zůstal

oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořád mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolat facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně ostrý kytarovky. Pořádně vosolanej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolanej Big Beat. Osvědčený klasiky. Pořádně vosolanej Big Beat. Osvědčený. Pořádně vosolanej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Pořádně vosolanej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vašky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do... Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme... Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich... Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a Facebooku.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Seniora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand.
0: Si, signora.
1: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Cezbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.
2: Věda.
1: Hausbrand káva. CZ.
2: Věda. Řemeslo.
1: CZ.
2: Věda. Řemeslo.
1: Z.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Jsme být hrdí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, drift.
4: Se, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Co vidím já?
4: Co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování,
4: co?
3: Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Led balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, les, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezing, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nevání, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžkem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí.
3: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí
3: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek,
3: který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
3: zážitek venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
4: krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
4: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně
4: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere
4: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obské.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
3: Vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: Každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou.
4: Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší.
4: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
4: Že zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
4: Zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší
3: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.

0: zážitek. Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Tu nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
2: Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Zit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Chceme ho postavit.
0: Dárek je zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Chceme ho postavit vlastním.
0: Zážitek.
1: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Zážitky.
0: CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý.
3: CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Porf. Vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
3: Materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s
3: náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Zahrád.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Zahrádkář.
2: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se
2: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce
2: rozumem, budujte srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje
2: budujte srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eš, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz, ať se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
5: ať už.
4: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz,
5: ať už jste hobík nebo profík, una.
4: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto.
4: Shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a plík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků.
5: Vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachráníte. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz.
5: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz.
5: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz.
5: Letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner.
5: Úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.
4: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel.
4: Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry.
4: Pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Z. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Ho řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nej...

0: Nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubice. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně nejlepším vybavením.
1: www.topcentrum.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30.
2: Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě.
2: Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Z nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu.
3: Každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu.
3: Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořské.
3: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořské. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo napijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití. Na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha.
2: S kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha.
2: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více
2: vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.
2: Nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
2: Ské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
4: Domov
3: Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
4: Domov pro seniory Sulička.
3: Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
4: Domov pro seniory.
3: Více na Aquapalace.cz.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
3: Aquapalace.cz.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
3: CZ.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho.
4: Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho.
4: Hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a daří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se.

0: stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. A dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dovčetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. K nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Rock Radio.
0: Více na domov@sulicka.cz. @sulicka.cz.
1: Rock Radio.
0: @sulicka.cz.

0: Hezké čtvrteční ráno.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do pražské fakultní nemocnice Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a

0: evropských daňových poplatníků. Čeština na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté po porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minut a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty na vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střel v čase 60. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól střel v čase 51 minut a 5 národní tým prohrával. Vítězný gól střel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník prohrával. Vítězný gól střel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub Flek. Vítězný gól střel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub střel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub Flek. Rokrádio 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub Flek. Rokrádio. A minuta 5 vteřin útočník Jakub Flek. Rokrádio. Počasí. Dnes bude útočník Jakub Flek. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblak. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polo. Rock Radio. Počasí. Dnes bude oblačno až polo jasno ráno a počasí. Dnes bude oblačno až polo jasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se ojedině. Dnes bude oblačno až polo jasno ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se ojedině budou vyskytovat přeháňky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ač
0: 23 stupňů Celsia.
1: Ač už prší nebo paří
0: Celsia.
1: Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ač už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na popaří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psaní, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika dobrý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. A do každého počasí. Rok rádio počasí. Rok rádio doprava. Rok rádio doprava.
0: Pozor si dejte pouze v
1: Rok rádio doprava.
0: Pozor si dejte pouze v Pilnáčkově ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů. Jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Měli projet všude bez větších problémů.
1: Kolony neovlivníte.
0: Problémů.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano, Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čeká. Servis ano.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Ardia.cz. Ardon, prémiové pracovní a outdoor.cz. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděv Don, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. CZ.

0: Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.cz letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. letiště.toyota.louman.cz. toyota.louman.cz. louman.cz. rockradio.cz. Rock Radio, rockovej rock. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Radio, rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čuma.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Parádní čtvrteční
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Parádní čtvrteční.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Slouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně...
2: Zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou s...
2: A chci jenom říct, všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou s... smáli...
2: Všichni tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou s... smáli, že nedorazil konvoj, ale...
2: Tady umřeme.
3: My jsme hlavně se s Honzou s... smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj. My jsme hlavně s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
3: My se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
3: Smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Nedorazil konvoj, ale kovboj.
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ale kovboj.
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si ne...
2: To taky.
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako...
4: Fakt?
2: Jo, jo.
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš,
2: jako...
3: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se
3: nedivila. Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
3: Ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
3: Ne, komboj. Že víš, jako, že to bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
3: Ne, komboj. To bylo takový spojení.
4: Já bych se nedivila, jako kdybych to řekla.
3: Ne, komboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko,
3: komboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že...
4: Řekla to.
3: Ne, komboj, kovboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že...
3: Ne, komboj, kovboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že...
3: Kovboj.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že... Tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
4: samozřejmě.
2: Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že... Tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
4: samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnářko chtěli pochválit, že... Tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
4: samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnáčkova ulice, že tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
4: samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že tě posloucháme, že jo?
3: Ano,
4: samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom...
4: Ano, samozřejmě.
2: Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je hra. Stejně jako Pilnáčkova ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je hra. Ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo? Že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice neměli smát, protože to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Že to je retardovaný ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo,
2: když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
2: Trošku no, ne. Boural, ale teda Pilnáčkova ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
2: Trošku no, nevím, co. Ta ulice skvělá. Mně se líbí.
3: Jo, tě odbourala, vej, docela.
2: Trošku no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce. Mě
3: bavil. Jo, tě odbourala, vej, docela.
2: Trošku no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj. Tě odbourala, vej, docela.
2: Trošku no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
2: Trošku no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
2: Co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten kovboj.
2: Skvrny na slunce.
3: Mě bavil ten

0: Kovboj.
1: Tak každý jsme si
0: já
1: z toho vzali něco. Já jsem si
0: představil ten kovboj.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco. Tak každý jsme si z toho vzali něco.
0: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnici na tom koni.
1: Tak každý jsme si z toho vzali něco.
0: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnici na tom koni.
2: Z Ameriky.
1: Vzali něco.
0: Jak dojel do té nemocnici na tom koni.
2: Z Ameriky.
0: Kdo dojel do té nemocnici na tom koni.
2: Z Ameriky.
0: Kdo z Ameriky do nemocnici na tom koni.
2: Z Ameriky.
0: Kdo z Ameriky dorazil kovboj. A já wow.
2: Z Ameriky.
0: Kdo z Ameriky dorazil kovboj. A já wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj. A já wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj. A já wow. Kdo z Ameriky dorazil kovboj. A já wow. Sundej z toho koňa. Kovboj. A já wow. Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo.
0: A wow. Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo, co si...
0: Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu...
0: Sundej z toho koňa.
1: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmu...
0: Koňa.
1: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To na... Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To na... Co si z tohoto úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To nás teďka poradu poslouchají.
0: Vůbec nic.
1: Z tohoto úvodního vstupu vezmu naši tři posluchači. To nás teďka poradu poslouchají.
0: Vůbec nic, tak pořád.
1: Vstupu vezmu naši tři posluchači. To nás teďka poradu poslouchají.
0: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posílám. Tři posluchači. To nás teďka poradu poslouchají.
0: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posílám. Queen. Tak poradu poslouchaj.
0: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queen.
0: Vůbec nic, tak pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci rozbít.
0: Pořád.
1: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci rozbít. Tak pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci rozbít zadarmo. Queeny, I want to break free a chci rozbít zadarmo. I want to break free a chci rozbít zadarmo. Free a chci je rozbít zadarmo.
3: Rock Radio.
1: Zadarmo.
3: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: A ty zvedejte telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý.
0: Telefon.
1: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to aspoň někdo chytrý bude doma. Na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Bude to tvoje teta.
0: Pod to se...
1: Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Bude to tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu
1: a teta. Už, že ten grill někomu dáme.
0: Já taky.
1: Bude to tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu.
1: Komu dáme.
0: Já taky.
1: Bude to tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo.
0: Já taky.
1: Bude to tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička. Bude to tvoje teta.
0: Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuju. Pod to se podepíšu a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky a tetu nemám, takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuju. Seš moc zabej, budeš vyjmenovávat další mrtvý. Takže v pohodě.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuju. Seš moc zabej, budeš vyjmenovávat další mrtvý.
1: Jo, tak babička, to je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuju. Seš moc zabej, budeš vyjmenovávat další
1: mrtvý. To je jedno.
0: Babičku taky ne, děkuju. Seš moc zabej, budeš vyjmenovávat další mrtvý.
1: Ještě můžu zabít.
0: Ne, taky ne, děkuju. Seš moc zabej, budeš vyjmenovávat další mrtvý.
1: Ne, už jí.

0: Kapela All Time Now. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou, 10 minut po. Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou, 10 minut po. Dear Maria, Count Me In. Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. In. Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme 10 minut po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku po 6. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku inteligentního gry. No a přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku inteligentního. Přátelé, protože je čtvrtek, máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali. Tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso. Rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso. Inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso. Kdekoliv, jakkoliv. Knihu grilu, abyste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo. Abyste si udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme.
0: Udělali doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední.
0: Doma maso, kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední.
0: Kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak máme tady předposlední grill, který vám rozdáme, jedná se o inteligentní kontaktní grill Sencor SB, rozdáme, jedná se o inteligentní

na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel a oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gontier, frontman kapely. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gontier, frontman kapely. 48 zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. 48 skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace. Je frontman kapely Three Days Grace. Frontman kapely Three Days Grace. Kapely Three Days Grace. Grace.

0: Rádio. Rokový kulák. Rock Radio, rokový kulák. Rock Radio, rokový kulendárium. Rock Radio, rokový kulendárium. Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut.
0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21.
0: Rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21.
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví?
0: Kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví? Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví? 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně 21. května, kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Na kdo slaví svátek? Dneska má svátek Monika. Případně Mona svátek. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Dneska má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Hosta má svátek Monika. Případně Mona Hostimil. Host Monika. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín. Případně Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je.
1: Mona Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil. Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože.
1: Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman. To je takový přívětivý. A Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš. Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov. Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: kam
1: trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe?
1: Hostimil je Superman.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: kam
1: trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe? Superman. Takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku. Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý trošku.
2: Kam jdeš dneska na kafe? Hostimilovi. Cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: kam jdeš
1: trošku.
2: Dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě navaří a na...
1: Nebo teplý
2: kam jdeš
1: trošku.
2: Dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě navaří a na... Dneska na kafe k Hostimilovi? Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a...
2: Hostimilovi? Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům...
2: Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme vše.
2: Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monika...
2: Určitě navaří a na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší.
2: A na peče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší. Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se... Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podíváme všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na všechno nejlepší k svátku. A pojďme se podívat nejlepší k svátku. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudy svátku. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudy. A pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. Podívat

několik hlavních zpěvů v kapele dokonce. Včetně tohodle.

0: dobrý, poctivý old school šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Je starý, dobrý, poctivý old school šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to dobrý, poctivý old school šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday.
0: Old school šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
0: Šlágr, ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
0: Ještě přesně tak.
1: Šlágr TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday to you.
0: Tak, no tak je to tvoje.
1: Happy birthday.

71 let. 71 let má. 71 let má americký bubeník Stanley Inch. 71 let má americký bubeník Stanley Inch. 71 let má americký bubeník Stanley Inch, původní bubeník. 71 let má americký bubeník Stanley Inch, původní bubeník spolku. 71 let má americký bubeník Stanley Inch, původní bubeník spolku Tom Petty and the má americký bubeník Stanley Inch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Stanley Inch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Petty and the Heartbreakers. Heartbreakers.

0: Dnes objednáš a zítra máš. A jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: Objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: Střešní okna máš.
1: trenirkarna.cz
2: Střešní okna fenestra.
1: trenirkarna.cz
2: Střešní okna fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano.
1: fenestra.cz

Song, který... Song, který se jmenuje You're Not Alone. Song, který se jmenuje... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stop... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a vůch tě kru... Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a vůch... Ne, You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a vůch tě kru... Má ve sklepě potom. Osm... Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a vůch tě kru... Má ve sklepě potom. Nejsi sama. Je to o stalkingu a vůch tě kru... Má ve sklepě potom. Je to o stalkingu a vůch tě kru... Má ve sklepě potom. 83 let byl slevel kingu a vůch tě kru... Má ve sklepě potom. 83 let byl slevel český rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace, kterou má ve sklepě potom. 83 let byl slevel český rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace potom. 83 let byl slevel český rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace, legenda samozřejmě a je. 83 let byl slevel český rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace, legenda. 83 let byl slevel český rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace, legenda samozřejmě. Rock'n'rollový zpěvák Mickey Wallace, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů. Mickey Wallace, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic. Kapely Olympic.

0: a Jarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlýrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák 100 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kauflandka 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,10 a Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13 a Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 20 más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 20 ležák z Kauflandkart za 13,90 až do 26 z Kauflandkart za 13,90 až do 26. května Kauft za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 90 až do 26. května
1: Kaufland
0: do 26. května
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
0: Do 6. května
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi
1: Kaufland.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho.
2: Nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne. Ne. Internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
2: Co
3: pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb?
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle?
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? U monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedení řádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodil vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením a navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá
4: rytmu a hiphopu a podvedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměr
4: pod vedením rodilých tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti
4: tanečníků.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
5: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
5: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádský
5: tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
5: pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti.
3: Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
3: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: K tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: Základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Anu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tanč. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude.

0: to you. Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
0: Happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
0: Happy birthday to you.
1: Děkujem, krásný to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, jo. Děkujem, krásný to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Děkujem, krásný to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti. Krásný to bylo.
0: Čím dál tím lepší.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický pod tím lepší.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji.
1: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, že
1: to pilujem k dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeď mi ho do příště.
1: Seženeme. Dokonalosti.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeď mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za.
0: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeď mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Ale
0: ještě ten indický podklad, sežeď mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Ale
0: indický podklad, sežeď mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Ale
0: mi ho do příště.
1: Seženeme. Příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Seženeme. Příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí. Příště a za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.
1: Za chvíli. Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.
1: Aleš Brychta, výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.
1: A výlet do Bájí.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky?
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba...
2: Z.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. A nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a je problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jedni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš
3: kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.

0: Střešní okna mezi vámi a... Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Výměna? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních
0: okní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano, nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano,
1: 30 let. Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
0: Ano,
1: čest. Výměna střešních oken.

0: Ale my je naučíme. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I ty vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko.
0: Tančit. I o prázdninách.
1: Máte penzíko. Převeďte si ho.
0: I o prázdninách.
1: Máte penzíko. Převeďte si
0: o prázdninách.
1: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/open za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko.
2: Kontejnery Siegel.
1: CZ/penzíko.
2: Kontejnery Siegel.
1: /penzíko.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
1: Piko.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejnery.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejnery.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si.
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auto.
3: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auto.
3: Fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Stavebniny Dek při nákupu MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách 600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam Pro. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla.

79. 79 let, už se blíží. 79 let, už se blížíme k 80. Máme vždycky. 79 let, už se blížíme k 80. Máme vždycky zpěváka. 79 let, už se blížíme k 80. Máme vždycky zpěváka, klávesák byl 79 let, už se blížíme k 80. Máme vždycky zpěváka, klávesák. 79 let, už se blížíme k 80. Máme vždycky zpěváka, klávesák byl Chaplin. 80. Máme vždycky zpěváka, klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago, zpěváka, klávesák byl Chaplin. Dlouholetý člen kapely Chicago, který klávesák byl Chaplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který byl Chaplin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlaví, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlaví, člen kapely Chicago, který si dal několik hlaví, Chicago, který si dal

0: Tohle. Bezplatné zaměření? Víro. Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Vír Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionálního dodavatele. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. Bezplatné zaměření? Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešní i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových ob. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Sken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenest bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz.
1: V Kauflandu
0: Fenestra.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy.
0: CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur
1: Kistopary stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur Kistopadesát gramů za
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur Kistopadesát.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur Kistopadesát gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Brambur Kistopadesát gramů za 17,90.

0: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově Mesa. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicí s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Hemím. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.top. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnik na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnik na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a centrum.cz. www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit. www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banka www.topcentrum.cz. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. CZ. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr.
0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od.
0: Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně. Banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10.
1: Úvěr od ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10. Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení
0: je půjčit hodně.
1: Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co
1: je ACEMA?
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20? A potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju tak 10 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: 10 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40? Potřebuju 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: 20 milionů.
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
0: A 50.
1: ACEMA. Jde to i bez banky. ACEMA. Jde to i bez banky.

0: Tenhle ten šerif je jak saň, poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň, a po Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň, a po škod. Tenhle ten šerif je jak saň, a používá hned zbraň.
1: To je prostě...
0: Tenhle ten šerif je jak saň, a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý...
0: Tenhle ten šerif je jak saň, a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý...
0: Šerif je jak saň, a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý...
0: Saň, a používá hned zbraň.
1: To je prostě starý, dobrý, poctivý...
2: Šláger.
1: Old school, šláger ještě.
0: Používá hned zbraň.
1: To je prostě starý...

0: Zahrajte hru. Ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji. Krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji. Tak fanděte. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji. Tak fandujte hru. Rock Radio fandí hokeji. Tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokeji. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci Radio fandí hokeji. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci hokeji. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrů. Tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronika výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na rok chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám den na Rock Radio. Top hokejové zážitky rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavebší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz zahradní techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz rockradio.cz rockradio rockradio co se rockradio co se děje rockradio co se děje.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké.
0: Radio, co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké.
0: Co se děje?
1: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes za čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní. Ano, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečné, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference. Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí. Dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počínance Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatel Forum. Tříde...

0: program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitnímu letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardní transakci na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky na jihu země vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3 miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli. Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Po obratu Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první Jablonec 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první 3-1 překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio.
0: Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jde o první velkou trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Trofej v klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude klubové historii.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až
1: historii. Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Přehaň ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Přehaňky během dne místy hlavně na Moravě až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat. Přehaňky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou ojediněle vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší ojediněle vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až ten dne místy hlavně na Moravě.

0: Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23. Nejvyšší teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia. Teploty 13 až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: Až tedy 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio.
0: 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vracek až 23 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vracek stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vracek Králové se srazily dva osoba.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vracek Králové se srazily dva osobáky na.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Vracek Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici.
1: Radio. Doprava.
0: Vracek Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici.
1: Doprava.
0: Vracek Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici. Vracek Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na. Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na Limuské. A v Praze si dejte pozor na Limuské.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Dejte pozor na Limuské.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Limuské.
1: Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant ne. Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

0: Tvůj největší favorit Aleš Brich. Tvůj největší favorit. Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Výlet. Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku po půl. Tvůj největší favorit Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to? Aleš Brichta. Výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Aleš Brichten krásný, máme šest.
0: Do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Aleš Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi.
0: Po půl sedmí na Rock Radio. Co ty na to?
1: Aleš Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky.
0: Na Rock Radio. Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky.
0: Co ty na to?
1: Brichten krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. Krásný, máme 6:30, takže Zuzi zprávičky. 30, takže Zuzi zprávičky. Zuzi zprávičky.
2: Uvolněte se a nemusíte. Uvolněte se a Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosčezaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržte.

Zuzko, díky za Rock Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme Radio. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth. Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka. Díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu styku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad Day. Novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad opravdu snad posledního alba Another Bad Day. Snad posledního alba Another Bad Day. Alba Another Bad Day. Another Bad Day. Day.

0: chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil. Že nemá rád focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele. Rád focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se. Kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. Začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma fotil, tak mu řekne hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma pocit, hele, promiňte, já se nefotím. A odejde. Prejma pocit, že tím nefotím. A odejde. Prejma pocit, že tím přichází o něco důležité. A odejde. Prejma pocit, že tím přichází o něco důležitýho. Kus sebe. Mm-hmm. To říkali Indiáni přece,
1: že ti to krade, duši. Mm?
0: Tak třeba pole ještě... To říkali Indiáni přece, že ti to krade duši. Duši. Mm? Tak třeba pole ještě staromilec, no. Mm? Indiáni přece, že ti to krade duši. Mm? Tak třeba pole ještě staromilec,
1: že ti to krade duši. Mm?
0: Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku duši. Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede. Tak třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš?
0: Třeba pole ještě staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Staromilec, no. A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě... A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo...
1: Jak ty to máš s focením s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde...
1: S focením s fanoušky.
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert...
1: Fanoušky.
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou. Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok. Se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Nejsou vlezlí, nešahaj mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel. Nešahaj mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo. Že někdo se pokoušel ta na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel tak to fyzicky přiblížit,
0: Tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho, jako lehce. No.

0: No, jo.
1: Tak je taková rozpačitá z toho jako lehce. No,
0: no jo.
1: Rozpačitá z toho jako lehce. No,
0: no jo. Já pak bych to pak ještě jako doprobral. Aby...
1: Lehce. No,
0: no jo. Já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase ne... No. No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli. No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně. Jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka. A pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska přátel, aby jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska přátelé na vás. Jsme zase nebyli dlouhý každopádně, tím pádem otázka dneska přátelé na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně tím pádem otázka dneska přátelé na vás.
2: Baru.

0: Megadeth, Another Bad Day, další špatný.
1: Že nefotí selfiečka, že nemá rád focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a zafotí selfiečka, že nemá rád focení ve

0: Rebliel si dáme.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Rebliel si dáme.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojet?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojet?

0: za 50,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland XXL za 59,90. Až do 26. května Kaufland zahrádka za 59,90. Až do 26. května Kaufland zahrádka 9,90. Až do 26. května Kaufland
1: zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
0: Až do 26. května Kaufland
1: zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup
0: 26. května Kaufland
1: zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupu
0: na Kaufland
1: zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafid zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík
1: potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto
2: nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
2: U nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
2: Vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vašou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachráníte a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka
3: e-shop.cz na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro
3: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zachrání Presto.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju.
1: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju.
1: Partner pro vaši zahradu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Hradu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nu...
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně.
4: Já... Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
4: Týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
4: Tak to děláš špatně.
5: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Dojezd špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Dojezd. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Dojezdem až 1016 km. Extrémní BYD C-Line 5. Velké SUV. Dojezdem až 1016 km. Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžná z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku.
4: A tak to bude drahé.

0: května slevy až 25% na bazény, grily, zahradku mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a ne do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Tak
0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičko.
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti hvězdičko.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort.
0: Tak a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
1: hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Když ultra ceny a vždycky něco navíc.
2: Když ultra výhodné nabídky se slevou až
0: vždycky něco navíc.
2: Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro
0: něco navíc.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5500 Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5590. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nyní na za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro. Tady před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu
2: 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu
2: 99 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět
2: korun. Když něco, tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: co? Tak Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky,
2: Allegro.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gram. Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gram. Šetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gram. Příklad berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Linky párky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21. Originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,91,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL

0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: Tak to bude drahé.
0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: BYD je drahé.
0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: BYD C-Line 5, už od...
0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: BYD C-Line 5, už od...
0: Za cenu běžného spalováku.
1: BYD C-Line 5, už od 699
0: běžného spalováku.
1: BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun.
0: Méně tanku.
1: BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun.
0: Méně tanková.
1: C-Line 5, už od 699 tisíc korun.
0: Méně tanková.
1: 5, už od 699 tisíc korun.
0: Méně tankování, více prostoru.
1: Zkušební jízd 699 tisíc korun.
0: Méně tankování, více prostoru.
1: Zkušební jízda na BYD 99 tisíc korun.
0: Méně tankování, více prostoru.
1: Zkušební jízda na BYD 1000 korun.
0: Méně tankování, více prostoru.
1: Zkušební jízda na BYD.com.
0: Méně tankování, více prostoru.
1: Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ zmínit
0: více prostoru.
1: Zkušební jízda na BYD.com.
0: Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku? Pilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna dělat hlavu? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Bliž.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Bliž.
2: Pro lepší příběhy.
3: Bliže.
2: Happy s... lepší příběhy.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjč. Lyže.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Že.
2: Happy Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport. Sport.
3: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis. Kolo.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar. Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Půjčovna.
2: Happy Sport.
3: Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Sport. Servis.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Bazar.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Bazar. Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
3: Šťastné dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší.
3: Ne dítě.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
4: Happy Sport.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
3: Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
2: Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
2: Také sportu vede přes
4: Happy Sport.
2: Tu vede přes
4: Happy Sport.
5: Chceš
4: Happy Sport.

0: Chceš žít značkový
1: sport?
0: Chceš žít? Chceš žít značkový? Chceš žít značkový život? Nebo ten... Chceš žít značkový život? Nebo ten... Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www.bezpotisku.cz Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Tak co kou...
0: Ty. www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: www.bezpotisku.cz
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Super.
0: www.bezpotisku.cz
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcha. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A
3: peš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě tráva? Sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě trávání? Kde je záchod?
3: Jo, všechno hotový.
2: A co dvě trávání? Kde je větrák?
3: Větrák? Jo, všechno hotový.
2: A co dvě trávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Všechno hotový. A co dvě trávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: A co dvě trávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Trávání. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak, tak. Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
3: Větrák, co?
2: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradí...
3: Co?
2: Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Tak, takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátory. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Jak to má moto?
4: Ventilatory.cz.
5: Jak
4: to .cz.
5: Jak to má motora kola?
4: .cz.
5: Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, to budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím, obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herská zábava, tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem. Naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem. Světě motosportu. Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a tu Marcel Herbold je všude tam, kde to voní benzínem.

0: řvou motory a rychlost stoupá Airbolt. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok rádiu extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok rádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok rádiu. Ta od pondělí do pátku na rok rádiu.
1: Řídíš rád
0: do pátku na rok rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo
0: na rok rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: U nás.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: U nás je to víc než práce.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
0: Česk.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
0: Česká.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku?
0: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
0: Česk.
1: Nebo dodávku?
0: U nás je to víc než práce.
1: Spedit.
0: Česká firma, která si svých řidičů váží.
1: U nás je to víc než práce.
0: Spedit.
1: Česká firma, která si svých řidičů
0: to víc než práce.
1: Spedit.
0: Česká firma, která si svých řidičů váží.
1: Spedit.cz.
0: Spedit.
1: Česká firma, která si svých řidičů váží.
0: Spedit.cz.
1: Česká firma, která si svých řidičů váží.
0: Spedit.cz/kariéra.
1: Firma, která si svých řidičů váží.
0: Spedit.cz/kariéra.
1: Řidičů váží.
0: Spedit.cz/kariéra.
1: Spedit.cz/kariéra.
0: .cz/kariéra.
1: Rok.
0: /kariéra.

Nemusíš být Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Vidím tu lásky svý. Slušná muzika pro všechny. Vidím tu lásky svý stát. Muzika pro všechny.

0: A Turbo v 6 hodin a 49 minut. A Turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a Turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že 9 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfie. A my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme. Říkali, že Paul McCartney se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte. Se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka. Hlavně se nerad fotí. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi. Nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíčka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle, tak se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle, tak nějaký, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle, tak nějaký selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle, tak nějaký známý lidi. Jestli vy rádi lovíte takhle, tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, lovíte takhle, tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi, tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete, známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete napsat pod aktuální oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek. Jestli se s nima rádi fotíte, co s nima děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala. Z nějakého mě vlastně nepochopitelného důvodu na ní jsou vždycky

0: ty hrozný houfy, tak z nějakého mě vlastně nepochopitelného důvodu na ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakýho mě vlastně nepochopitelného důvodu na ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně mě vlastně nepochopitelného důvodu na ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho pochopitelného důvodu na ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který pro ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou, aby hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní na každýho posledního, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku, takže fakt jako vždycky
1: za
0: se se všema
1: v pořádku, takhle
0: přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku, takže fakt jako vždycky
1: za
0: se všema
1: v pořádku, takhle
0: což je vlastně super, aby si s ní udělal fotku, takže fakt jako vždycky
1: za
0: se všema
1: v pořádku, takhle
0: což je vlastně super, si s ní udělal fotku, takže fakt jako vždycky
1: za
0: se všema
1: v pořádku, takhle
0: což je vlastně super,
1: mě to přijde krásný a
0: takže fakt jako vždycky za se všema
1: v pořádku, takhle
0: vlastně super,
1: mě to přijde krásný a to dělám stejně
0: jako vždycky za se všema
1: v pořádku, takhle
0: vlastně super,
1: mě to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale
1: v pořádku, takhle to
0: vlastně super,
1: mě to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale když
1: to
0: vlastně super,
1: mě to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale když tu frontu
1: mě to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale když tu frontu pozoruješ, tak
1: to přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale když tu frontu pozoruješ,
1: to dělám stejně.
0: No ale když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek. No ale když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běž tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běž pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. Tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí to pod, že týpek se vyfotí a pak běží na konec tý řady. A vystojí to pod druhý a pak běží na konec tý řady. A vystojí to pod druhý a pak to a pak běží na konec tý řady. A vystojí to pod druhý a pak to vyběží ještě jednou prostě z tý řady. A vystojí to pod druhý a pak to vyběží ještě jednou prostě, že takhle třeba třikrát se. A vystojí to pod druhý a pak to vyběží ještě jednou prostě, že takhle třeba třikrát se. Vystojí to pod druhý a pak to vyběží ještě jednou prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě. A pak to vyběží ještě jednou prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde ještě jednou prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako krok. Prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako krok. Třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako krok, že ho říkáš, otočí, jako samozřejmě, když ještě tobě někdo přijde po třetí, tak pak jako krok, že ho říkáš, ty vole.
1: Děláš,
0: že jako samozřejmě, když to mě někdo přijde po třetí, tak pak jako krutíš hlavu, říkáš si ty vole.
1: To je divný, že stalker jaký.
0: To mě někdo přijde po třetí, tak pak jako krutíš hlavu, říkáš si ty vole.
1: To je divný, že stalker jaký.
0: No ne, říkám. Třetí, tak pak jako krutíš hlavu, říkáš si ty vole.
1: To je divný, že stalker jaký. No ne,
0: krutíš hlavu, říkáš si ty vole.
1: To je divný, že stalker jaký. No ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten
0: ty vole.
1: To je divný, že stalker jaký. No ne, říkám, tam už opravdu člověk jako
0: pochybuje,
1: že stalker jaký. No ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje. Stalker jaký, no ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v
0: pořádku.
1: No ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy. Tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy
1: v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo. To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi
1: už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo, to se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím.
1: Sebe lehký obavy, jo, to se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu.
1: To se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty. Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo. Ty se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. Bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě. Většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce. A ty tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku, že jo.

0: hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpa, pak máš tu zvukovku, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš tu, že jo, hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj jsem tu zase v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj jsem tu zase toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj jsem tu zase který zvedne tu ruku a ahoj jsem tu zase ahoj jsem tu zase. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyhrál docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo. A Paul McCartney a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. My jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Jako nobody, že jo, úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu. Úplně nikdo. A Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdil.
0: S tím by se vyfotil úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila.
0: Úplně každý. Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty.
0: Takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli
0: Jsou takový fanoušci, který jezdí opravdu jako všude, mají je všichni moc.

0: Všude mají je všichni takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude mají je všichni různý umělci, kteří jezdí opravdu jako všude mají je všichni různý umělci z různých opravdu jako všude mají je všichni různý umělci z různých kapel. Všude mají je všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel. Mají je všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak. Všichni různý umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak. Všichni umělci z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci
0: z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak za...
0: Z různých kapel a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to a ne kapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký.
1: Tak. Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký. No.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký. No.
1: Asi rádi, tak zaplatí lístek.
0: Na jednu stranu je to hezký. Na jednu stranu je to hezký. No. Tak je stranou je to hezký, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví, na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví a Blink je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví a Blink. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví a Blaze of Glory na. Tak je další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví a Blaze of Glory na Rock Radio. Další povídání za chvíli, tak už John Bonjoví a Blaze of Glory na Rock Radio. Chvíli, tak už John Bonjoví a Blaze of Glory na Rock Radio. John Bonjoví a Blaze of Glory na Rock Radio. Blaze of Glory na Rock Radio. Na Rock Radio.

Vidím tu Vidím tu Vidím tu lásce svý stát. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 40. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 40. Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dnes lásce svý stát a

Rádio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

And I hope you, Lord, I gotta ask a favor.

0: Kick. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Katalpa. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízí. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič. Rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40 zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% Katalpa montáž kuchyně a především slevu až 40% Katalpa prémium a především slevu až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více procent Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Sériový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. A kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla.
1: Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Ceny rostou, digitální
1: kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
1: ale zlamlčka katalpa.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
1: ale zlato.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
1: ale zlato, to tu bude vždy.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
1: ale zlato,
2: to rostou, digitální čísla mizí,
1: ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u digitální čísla mizí,
1: ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ
1: mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
1: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
1: Vsaďte na hod.
2: To tu bude vždycky.
1: A u portál CZ.
2: Vsaďte.
1: A u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlatý
2: portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a Z.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Ty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A úží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato.
2: Poce.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato.
2: Porté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A ú jako zlato,
1: portál jako kličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
1: A ú portál
2: ve vašich rukou.
1: A ú jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
1: A ú jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
1: A ú portál CZ.
2: A ú jako zlato,
1: portál jako brána k bezpečí.
2: A ú portál
1: CZ. Portál jako brána k bezpečí.
2: A ú portál CZ.
0: Přijďte si užít
2: brána k bezpečí
1: a u portál CZ.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do akvapa
2: a u portál CZ.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do
2: portál CZ.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do akvapala z Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do akvapala z Praha.
3: U nás slunce svítí každý.
0: Přijďte si užít rozmarné jaro do

Kick. Víc, než si myslíte.

0: Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
0: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
0: Do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
0: Z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelší.
1: Každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším.
1: Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
1: Stupňů. Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském.
1: Vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha.
0: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na
0: vlnobití nebo na pirátské.

0: přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky...
0: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není...
0: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale...
0: Já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
0: Barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Start Business zdarma na KBCZ.
2: Ve světě
1: zdarma na KBCZ.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání web, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistoty. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. I důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu.

0: den, více na aquapalace.cz. Aquapalace Praha. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Když uvidí Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, více na aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, aquapalace.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledy. CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chutelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Hledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 23 nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl 50 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Net štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. S apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání za 99,90. Albert. Dle srovnání 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Dle srovnání k 13.5.
1: Chcete si sednout
0: k 13.5.
1: Chcete si sednout tady?
0: 13.5.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahradě? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce? Ty spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Hádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu.

0: Pásma Gazy s humanitární pomocí s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden řovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezi s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi. A to pod dohledem, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi. A to pod dohledem desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi. A to pod dohledem maskovaných příslušníků spoutaných aktivistů klečících na zemi. A to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelistů klečících na zemi. A to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek na zemi a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti nymburštních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou pod a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22 bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o jedna. Basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o jedna. Jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. Po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V opacátém v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě s ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98, kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98 21. titul. V Opavě zvítězili 98 86 a sérii ovládli titul. V Opavě zvítězili 98 86 a sérii ovládli. Opavě zvítězili 98 86 a sérii ovládli 4-0. 98 86 a sérii ovládli 4-0 na zápas. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Rock Radio. 86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A sérii ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ovládli 4-0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 0 na zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer si.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až.
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno z počátku se.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno z počátku se. Dnes bude oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno z počátku se budou ojediněle vyskytovat. Oblačno až polojasno ráno a večer místy až skoro jasno z počátku se budou ojediněle ráno a večer místy až skoro jasno z počátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Místy až skoro jasno z počátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Jasno z počátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Během dne místy hlavně na moře. Počátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky. Během dne místy hlavně na moře. A ve Slezsku. Jediněle vyskytovat přehaňky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty přehaňky. Během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 3. Během dne místy hlavně na

0: Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 3, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. 18 až 23 stupňů Celsia. 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří.
0: Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Te diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádia do každého počasí. Rok rádia počasí. Rok rádio doprava.
0: Opatrně.
1: Rok rádio doprava.
0: Opatrně.
1: Rok rádio doprava.
0: Opatrně na silnici.
1: Rok rádio doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase.
1: Rok rádio doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary.
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec.
1: Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary. Na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 73. Na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osoby u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky. 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky. A 9. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky. A máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky. A boural se taky v Praze v Malešicích nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky. A boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské. Osobní auto tam narazilo do značky. A boural se taky v Praze v Malešicích.
1: Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno.
1: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeju.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeju Honza.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Čumáci.
3: Pěkný ráno.

0: S Obrnou vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 ve čtvrtek. Ráno s Obrnou vám přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 ve čtvrtek 21. Přeje Honza.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 ve čtvrtek 21. května.
1: Anabel.
2: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 ve čtvrtek 21. 3 minuty po 7 ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam 3 minuty po 7 ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš takový podivný názvy, to snad ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš takový podivný čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš takový podivný názvy, to snad neexistuje obrnice 20. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš takový podivný názvy, to snad neexistuje obrnice, ne, kdo by tam. Já se omlouvám, proč tam dáváš takový podivný názvy, to snad neexistuje obrnice, ne, kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, tam dáváš takový podivný názvy, to snad neexistuje obrnice, ne, kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, takový podivný názvy, to snad neexistuje obrnice, ne, kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, tak zařadíme na to snad neexistuje obrnice, ne, kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, tak zařadíme na
1: to seznam. Vedle Horního Maršova.
0: Existuje obrnice, ne, kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, tak zařadíme na seznam.
1: Vedle Horního
0: Maršova. Kdo by tam to bydlet.
2: Existuje.
0: Dobře, tak zařadíme na seznam.
1: Vedle Horního Maršova.
0: Dobře, tak zařadíme na seznam.
1: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
0: Dobře, tak zařadíme na seznam.
1: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
0: To jsou jenom lehký obrnice. Zařadíme na seznam.
1: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
0: To jsou jenom na seznam.
1: To je vedle Horního Maršova, buď v klidu.
0: To jsou jenom
1: Horního Maršova, buď v klidu.
0: To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice.
1: Buď v klidu.
0: To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice. To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. To jsou jenom lehký obrnice a těžký obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v půl obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další inteligentní. No nic, přátelé, v půl devátý budeme rozdávat další inteligentní kontaktele. V půl devátý budeme rozdávat další inteligentní kontaktní Griol Senkor SB. Budeme rozdávat další inteligentní kontaktní Griol Senkor SB. Rozdávat další inteligentní kontaktní Griol Senkor SBG 6031 Eší inteligentní kontaktní Griol Senkor SBG 6031 SS inteligentní kontaktní Griol Senkor SBG 6031 S kontaktní Griol Senkor SBG 6031 SS.
1: Ano.
0: Griol Senkor SBG 6031 SS.
1: Ano. Takže
0: SBG 6031 SS.
1: Ano. Takže
0: SBG 6031 SS.
1: Ano. Takže si o něj můžete stát
0: 31 SS.
1: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho messengeru Instagram.
0: S.
1: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho messengeru. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho messengeru Instagram, Facebook, připište telefonní čísla. Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho messengeru Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mu. Můžete stále psát do našeho messengeru Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mu. Stále psát do našeho messengeru Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mobil po půl devátý.
0: No,
1: messengeru Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mobil po půl devátý.
0: No, a když už budete šmejdit na sociálních
1: Instagram, Facebook, připište telefonní čísla, zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na sociálních
1: sítích, pište telefonní čísla, zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích,
1: zvedejte mobil po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem
1: po půl devátý.
0: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu. No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu. A no a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu, když majdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat. Jestli lovíte známý vašeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše nebo pod náš příspěvek.

0: Hezké čtvrteční.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno.
1: Zprávy.
0: Hezké čtvrteční ráno máme krátce. Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na Hezké čtvrteční ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude dnešní ráno máme krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v neděli krátce po sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházející sedmé, jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících deset další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní

0: Příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěv. Abyste si je mohli vyfotit.
1: Ano. A můžete tam přidat fotku buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou nebo s někým z Rockrádia.
0: Přesně tak, budeme rádi.
1: Zůstaň daleko.
0: Podíváme a teď už si dáme kern a blízko nás.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

0: rádio.
1: S tím se nepočítá.
0: Rock rádio.
1: Se nepočítá.
0: Rock rádio je slušná muzika. Muzika.

0: Asi to přečtu tak, jak to je. Já chcal jednou vedle Phila Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jednou vedle Phila Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme vedle Phila Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali. Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali. Nevím proč. Zpěváka z Whitechapel, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali. Nevím proč. Čeplo, a věřte mi, že selfie jsme si neudělali. Nevím proč. Dávali, jak tam nejsou papírové ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Tam nejsou papírové ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle jsou papírové ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle to jednou kdysi ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle to jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně...
1: Zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle to jednou kdysi...
1: Na umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle to jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladej, to bylo...
1: Vyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohle to jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladej, to bylo ještě... Hele, mně se tohle to jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladej, to bylo ještě třeba 17. Tohle to jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladej, to bylo ještě třeba 17. století. A já když jsem byl hodně mladej, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na JAR. Myslím, hodně mladej, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na JAR. Myslím, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na JAR. Myslím, tak jsem se potkal třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na JAR. Myslím, tak jsem se potkal na záchodě a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na JAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě kdysi nakladně v jednom klubu na JAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo. V jednom klubu na JAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl si s ním dělat selfie.
0: Na JAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl si s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: Tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl si s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl si s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel s Bártou, že jo.
1: A chtěl si s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a...
1: A chtěl si s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně...
1: S ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když...
1: Na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespíval. No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový... Mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo tak... Tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový... A vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako... Když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, tak rozespívával, tak to bylo takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá...
0: Takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal.
0: Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal.
0: Svoje improvizace, já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal.
0: Já jsem se otočil.
1: On tohle dělá i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal. Já jsem takhle potkala i v metru, mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal. Já jsem takhle potkala jako... Já jsem ho takhle jednou potkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Potkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Já jsem takhle potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Já jsem takhle potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. Potkala jako někde mezi hýpákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. Mezi hýpákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. A říkal, aha, hýpákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. A říkal, aha, říkal, aha, a on tam, yeah. A říkal, a on tam, yeah. A říkal, já jsem si myslela, že to je nějaký duševně, yeah. A říkal, já jsem si myslela, že to je nějaký duševně porouchaný, yeah. A říkal, já jsem si myslela, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistila, a říkal, já jsem si myslela, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistila, že to je nějaký duševně

0: System of a Down a ich... System of a Down a ich čo... System of a Down a ich... System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. System of a Down a ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní. A ich Chop Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní. Dneska je Suey na Rock Rádiu 12 minut po 7. hodině ranní. Dneska je čtvrtek. 12 minut po 7. hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si minut po 7. hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom hodině ranní. Dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte dneska je čtvrtek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte stek. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte se. A my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka. Slidme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a na... Jestli vy, přátelé, děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a na přátelé děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici, selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbené na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. A nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se
0: Nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám.
0: Nebo jiný oblíbený záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za
0: oblíbený záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře.
0: Záležitosti.
1: Ano.
0: Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný.
0: Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: Že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbí.
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Koukám, co tady máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Máme za komentáře, někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej.
1: Někteří jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je.
1: Vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já. No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já chci...

0: porouchaný člověk a pak jsem zjistila, že to je Bárta.
1: Tak možná, když bys ho takhle potkala na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
2: Pojď ven, vole!
1: Jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
2: viděli.
1: No.

0: musíme jít ven, vytáhneme ho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
1: viděli. Pojď ven, vole!
0: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme někde jinde, abyste zase
1: viděli. Pojď ven, vole!
0: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte, jedí, abyste zase
1: viděli. Pojď ven, vole!
0: No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. No, přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Divok. Přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Divokýho byla.
1: Na Britney.
0: Ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce. Divokýho byla.
1: Na Britney. Pojď.
0: Nože a vy si dejte divoce. Divokýho byla.
1: Na Britney. Pojď.
2: Ahoj lidi, tady vaše.
0: A vy si dejte divoce. Divokýho byla.
1: Na Britney. Pojď.
2: Ahoj lidi, tady vašek blázen.
0: Divoce, divokýho byla.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady vašek
0: blázen. Divokýho byla.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady vašek blázen, skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia.
0: Divokýho byla.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady vašek blázen, skupiny divoký byl. Zdravíme.
1: Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady vašek blázen, skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia a těš. Ahoj lidi, tady vašek blázen, skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia. A tady vašek blázen, skupiny divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rokrádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné osm Rokrádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Uvidíme přes léto na našem turné osm divokých. Našem turné osm divokých. Divokých.

0: dneska musí nějakou dobu.
1: Na sedílku.
0: Nová dneska musí.
1: Na sedílku.
0: Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebude. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. Nová dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. At. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem se jdeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem se. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci. Se

20 let. Od těla tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Od těla tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let. Není to zpívání, a ty není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let.

lidi chtějí novou desku, to už přes 20 let. Není to zpívání a není to rap, ale lidi chtějí 20 let. Není to zpívání a není to rap.

Rokovej rozjezd s Honzou. Jako na běžícím pás. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a jako na běžícím pás. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Jako na běžícím pás. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fáro. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou.

0: letech, ty jo, není to, má to pozdě.
1: Ne, tak to je tím, že já mutuju.
0: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to, má to pozdě.
1: Ne.
0: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to, má to pozdě.
1: Ne, tak to je tím, že...
0: Mutovat ve 40 letech, ty jo, není to, má to pozdě.
1: Ne, tak to je tím, že... Nevím, mám svoje dny asi.
0: Mutovat ve 40 letech, ty jo, není to, má to pozdě.
1: Ne, tak to je tím, že... Nevím, mám svoje dny asi.
0: To má to pozdě?
1: Ne, tak to je tím, že... Nevím, mám svoje dny asi. Povídej. Ne, tak to je tím, že... Nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás...
1: Ne, tak to je tím, že... Nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká...
1: Nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice už tuto sobotu...
1: Svoje dny asi. Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice už tuto sobotu z...
1: Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice už tuto sobotu z...
1: Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice už tuto sobotu zasejdeme v...
1: Povídej.
0: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice už tuto sobotu zasejdeme v... Čeká nás velká veselice už tuto sobotu zasejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Nás velká veselice už tuto sobotu zasejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme. Velice už tuto sobotu zasejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první. Tu zasejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první, jak to říct, putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. Festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitý program od moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitý program od 14 skupinou Alkohol, následně Dimitri, pak Horký že slíže Trautenberg a zakončí Tehol, následně Dimitri, pak Horký že slíže Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let. Dimitri, pak Horký že slíže Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25. Pak Horký že slíže Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. Že slíže Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z Trautenberg a zakončí Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdá Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10-25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lup na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. My jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. Na to si o ně napsat. Rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. Na to si o ně napsat. 10 lupenů a dneska máte poslední šanci. Na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek. Máte poslední šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek z vaší šanci na to si o ně napsat. A respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste o ně napsat. A respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A respektive vyfotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Fotit snímek z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme. Z vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme. Ze kterou byste chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsme chtěli vyrazit. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. A jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, ty ve chyby. Za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, ty ve chyby. Obcoval s Jolandou, to neodměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, ty ve chyby. Obcoval s Jolandou, to nevadí. 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, ty ve chyby. Obcoval s Jolandou, to nevadí.
2: Český češtinu.
0: Řekla, jak mistr Yoda, ty ve chyby. Obcoval s Jolandou, to nevadí.
2: Český češtinu. Pokud
0: ty ve chyby. Obcoval s Jolandou, to nevadí.
2: Český češtinu.
0: Obcoval s Jolandou, to nevadí.
2: Český češtinu. Pokud chcete...
0: Jolandou, to nevadí.
2: Český češtinu. Pokud chcete 10 lupenů... pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějí... pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si napište na pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail. Chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si napište na lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si

0: napište na náš e-mail studio@rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu. Napište na náš e-mail studio@rokoveradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

0: Advance aj krásny cover. Advance aj krásny cover songu od Advance aj krásny cover songu od Advance aj krásny cover songu od Aby SOS. Advance aj krásny cover songu od Aby SOS 21 minut. Advance aj krásný cover songu od Aby SOS 21 minut po 7. hodině. Krásný cover songu od Aby SOS 21 minut po 7. hodině. Dneska je songu od Aby SOS 21 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek. Aby SOS 21 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není SOS 21 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není 20 minut po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že po 7. hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. A vystartuje středa, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota. A vystartuje leda, ale to znamená, že už za dva dny bude sobota.
1: Ve 40 letech.
0: Toho samozřejmě já mutuju.
1: Začal mutovat ve 40 letech.

0: matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Sklima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Za chvíli se...
0: Matracezahubičku.cz.
1: Za chvíli se vrátíme...
0: Zahubičku.cz.
1: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourne.cz. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourne. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourne. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourne a jeho Perryho. Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osbourne a jeho Perryho Masona. S další muzikou dáme si Ozzyho Osbourne a jeho Perryho Masona. Dáme si Ozzyho Osbourne a jeho Perryho Masona. Ozzyho Osbourne a jeho Perryho Masona. Jeho Perryho Masona. Jeho Perryho Masona. Jeho Masona.

0: To je... Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Atención, señora.
0: Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Atención, señora.
0: Váš farmář František.
1: Atención, señoras y señores.
0: Farmář František.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: La tropi...
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party op...
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola Laty opět roztančí Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical roztančí Smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinských.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí k americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, bavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov. Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se, bavit. Nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: Smíchov. La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: Přijďte Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 7. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Jsem.
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.laparty na terase Smíchov. Více na www.laparty Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awaraš. Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: www.latropical.cz.
1: Awarašar.
3: Připadáš si v...
2: Tropical.cz.
1: Awarašar.
3: Připadáš si ve značkových hadrech...
1: Awarašar.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
1: Awarašar.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší. Připadáš si ve značkových hadrech jako

0: Větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Jsi ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já v značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já jako větší chlap? No, jak myslíš? Já větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez plap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Bolkafest 2020.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Bolkafest 2026.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Bolkafest 2026.cz. Bolkafest 2026. Už 29. a 3. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. 2026. Už 29. a 30. května na krásné 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 6. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 10. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Se v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Vystoupí Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Ko. Škvor. Dimitri Rybičky 48. Harley Valda Gang Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkapky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. 8, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2000.
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolkafest 2000.
0: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky za Korn a mnoho dalších.
1: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup ho další.
1: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.
1: Bolkafest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: Odplouv 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
1: 26.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: Na vstup na fest.cz.
2: Odplouvám kránu na katamarán.
0: Na fest.cz.
2: Odplouvám kránu na katamarán. Odplouvám kránu na katamarán.
3: Nejenom
2: vám kránu na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
2: na katamarán.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrik plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v ránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, ale Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. V Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaráně. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské

0: nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusí. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusí. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický léka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický, musíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny, na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel.

0: Památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katamarán.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katamarán.
0: Firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Na katamarán.
1: www.pragboat.cz.
2: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Boat.cz.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
2: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní.
0: Tak vzhůru na palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní.
0: Palubu.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sli ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od tory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 670% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 100% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2023 výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jistě.

0: Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za tonu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské žák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomaza se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 20,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orionské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 20 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26 Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 2 čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kauflandné druhy za 23,90 až do 26. května 23,90 až do 26. května Kaufland až do 26. května Kaufland
1: Fíha v Majalandu
0: 6. května Kaufland
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venko...
0: Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venko...
0: Kaufland.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce... Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce... Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce... Tak se přileďte s dětmi... V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce... Tak se přileďte s dětmi... Pořádně v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce... Tak se přileďte s dětmi... Nové venkovní atrakce... Tak se přileďte s dětmi... Pořádně vydovávní atrakce... Tak se přileďte s dětmi... Pořádně vydovádět... V květnu je... Tak se přileďte s dětmi... Pořádně vydovádět... Se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu jeďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A tak mě vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. Dět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A pozor. V květnu je venku otevřeno každý víkend. A taky o svátcích. A pozor, po otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeniny každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeniny o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na rád můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz novou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz za 10 tisíc. Více na Majaland.cz více na Majaland.cz na Majaland.cz
2: Rock.cz Rock Radio.

0: jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and 1026. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living. Test. Více na jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď.
0: Jisk.cz. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeu.
0: Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeu.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové
0: Living.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevou. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchávými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připáte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na
1: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
1: Od rezervace. Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.
1: Planeo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden.

0: To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je ROČ. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dubu. Lať Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio Stage v Dubu. Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychle.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze...
0: Radio, co se děje?
1: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Děje. Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní... Ano, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní... Krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní... Jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Právě. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezidence Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastím. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než dvou. Program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů. Zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 600. Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura 80 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do... což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do... nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku. Národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého. Prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého. Očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše. Roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika a miliardáře kvůli realitní transakci na jihu země vyšetřování českého politika a miliardáře realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Transakce na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možné 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku.

0: Soudy zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Dneska bude opolo jasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia. Na D7 pozor ve směru na Prahu na
1: Rock Radio Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru.
1: Doprava.
0: Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se tak. Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda. Na D7 pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se. Pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na exitu. Na Prahu na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezd se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7.
2: Kolona

0: Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, rádio Rockovej rozjezd čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatý. Rockovej rozjezd čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatý pán. Čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatý pán a tak. Anabel, Zuzka, tady ten plešatý pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček.
0: Tady ten plešatý pán a tak dál.
1: Ten náš Honzíček rozpadl. Aby zpoždění nemela pusto. Zuzka, pač.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český
1: fetiš. Aby zpoždění nemela pusto. Zuzka, pač.
0: Jsem si nablil do krku.
1: Poctivej nemela pusto. Zuzka, pač.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český festák nonstop.
1: To, Zuzka, pač.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český festák nonstop.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. I český festák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Jedině na rok. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapat. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světovýho. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. S největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je rok roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků.

0: Kolony
1: kilometru u obce Obrnice.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Obrnice.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Obrnice.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bezče. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.pražského. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock.cz. Rock Radio.
2: Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu mám Zuzanko, díky, jedeme dál, teď tu máme Orel, co volá poštolku. Orel přistál.

0: 37 minut, Avatar, the eagle has landed, Orel přistál. 7 hodin 37 minut, Avatar, the eagle has landed, Orel přistál. 7 minut, Avatar, the eagle has landed, Orel přistál. Což se nám právě stalo. Avatar, the eagle has landed, Orel přistál. Což se nám právě stalo. The eagle has landed, Orel přistál. Což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme. Has landed, Orel přistál. Což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my Orel přistál, což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme. Což se nám právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem
0: právě stalo, šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase
0: šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul zezadu.
0: My se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že
0: normálně. To cítím, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že Já jsem se málem počúral strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že normálně.
0: To cítím, no.
1: Strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že normálně.
0: To cítím, no.
1: Že zase na mě bafnul zezadu, že normálně.
0: To cítím, no.
1: Že normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney.
1: Normálně.
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se. To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad tím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte. Nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vkama nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupka na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupku. Napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA. Přemýšlel, že bych je poprosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA. Prosil. Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA. Nechcete třeba něco podepsat? Třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA. Nechcete třeba něco podepsat? Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA. Nechcete třeba něco podepsat? Já jsem Kochy z kapely PVA. Nechcete třeba něco podepsat? Kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat?
1: To je muzika.
0: Nechcete třeba něco podepsat?
1: To je muzika.
0: Hele, mně se stalo podepsat.
1: To je muzika.
0: Hele, mně se stalo.
1: To je muzika.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše.
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, co podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše. Ale když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil, ale když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil, ale když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil, na když jsme někde hráli, a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu.

0: a byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli za tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jednu pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jednu a potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je, mohli bychom vás poprosit. Potom někde jsem se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je, mohli bychom vás poprosit. Se tam motal a přišli za mnou dvě holky a jedna je, mohli bychom vás poprosit a držela v ruce. Přišli za mnou dvě holky a jedna je, mohli bychom vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že dvě holky a jedna je, mohli bychom vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že a jedna je, mohli bychom vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne, jako jestli mohli bychom vás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne, jako jestli byste nás poprosit a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ní půjdu fotit a oni ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Mm-hmm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem samozřejmě, poděkoval jsem
1: jí.
2: Minule jsem byla v akvaparku, říká, je rock radio. Ale jako říká,

0: paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká, je rok rádio, ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí,
1: takže klidně si choďte v akvaparku, když se zrovna nedávím langoš v vodě.
2: Tak se budeš dávit něčím jiným. Většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš, tak přátelé, dávit něčím jiným. Jdeme dál a za chvíli další vzkazy a tak dál.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Krkovice v ceně 79. Coca-Cola 0,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Karlína.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.

0: vymění.
1: CZ.
0: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich čte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, v těch dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Housebrand
2: a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
3: Housebrand Café per
2: Bene.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Sì, signora.
3: Housebrand Café per favore?
4: Sì, signora.
3: Housebrand Café per favore?
4: Sì, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu.
3: Housebrand Café per favore?
4: Sì, signora.
5: Housebrand, tuhle
3: Café per favore?
4: Sì, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu.
3: Favore?
4: Sì, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. House
3: Sí, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Ora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tepít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. CZ.
3: Léto chutná
5: Z.
3: Léto chutná věku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla, architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla, Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.cetispanjolskihmiest. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.ae. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Toto
3: téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero.
6: Toto je
3: www.prg.aero.
6: Toto je
3: aero.
6: Toto je
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: Toto je
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme.
6: Toto je

0: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapneme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odveze. Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
0: Vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si.
0: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
0: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a
0: starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání
0: odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme.
1: Rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme. Te na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Za šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt. Opravdový televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt. Opravdový elektro. Vezeme a pověsíme na zeď. Datárt. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Při zapůjdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Při zapůjčení
3: a specialista. Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Při zapůjčení
3: a kuklad. Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Při zapůjčení
3: a kukladi v Hiltonu Ron.
2: Dek přináší mega akci.
3: Při zapůjčení
2: a kukladi v Hiltonu Ron
3: vám nyní půjčíme dvě mega akci.
2: Při zapůjčení
3: a kukladi v Hiltonu Ron
2: vám nyní půjčíme
3: akci.
2: Při zapůjčení
3: a kukladi v Hiltonu Ron
2: vám nyní půjčíme
3: dvě baterie zdarma.
2: Při zapůjčení
3: a kukladi v Hiltonu Ron
2: vám nyní půjčíme
3: dvě baterie zdarma.
2: A kukladi v
3: Hiltonu Ron
2: vám nyní půjčíme
3: dvě baterie zdarma.
2: Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek.
3: Hiltonu Ron
2: vám nyní půjčíme
3: dvě baterie zdarma.
2: Mega akce v půjčovnách staveb
3: vám nyní půjčíme
2: dvě baterie zdarma.
3: Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek
2: platí do 20.
3: Půjčíme dvě baterie zdarma.
2: Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek
3: platí do 20.
2: Baterie zdarma.
3: Mega akce v půjčovnách
2: stavebnin Dek
3: platí do 29.
2: května včetně rezerva.
3: Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek
2: platí do 29.
3: května včetně rezervací.
2: Se v půjčovnách stavebnin Dek
3: platí do 29.
2: května včetně rezervací.
3: Tak si půjčte a
2: kukladivní Dek
3: platí do 29.
2: května včetně rezervací.
3: Tak si půjčte a kukladiva
2: Hiltonu Ron
3: do 29.
2: května včetně rezervací.
3: Tak si půjčte a kukladiva
2: Hiltonu Ron
3: se 29.
2: května včetně rezervací.
3: Tak si půjčte a kukladiva
2: Hiltonu Ron
3: května včetně rezervací.
2: Tak si půjčte
3: a kukladiva
2: Hiltonu Ron
3: se dvěma bateriemi zdarma.
2: Tak si půjčte
3: a kukladiva
2: Hiltonu Ron
3: se dvěma bateriemi zdarma.
2: Více na dek.cz.
3: Tak si půjčte
2: a kukladiva
3: Hiltonu Ron
2: se dvěma bateriemi zdarma.
3: Více na
2: kukladiva
3: Hiltonu Ron
2: se dvěma bateriemi
3: zdarma.
2: Více na dek.cz.
3: Hiltonu
2: Ron se dvěma bateriemi
3: zdarma.
2: Více na dek.cz.
3: Hledáte
2: bateriemi zdarma.
3: Více na dek.cz.
2: Hledáte
3: arma.
2: Více na dek.cz.
3: Hledáte
2: dek.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám
2: CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný?
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný?
3: Adrenalin, ale všechno už vám přijde.
4: Okoukaný?
3: Všechno už vám přijde.
4: Okoukaný?
5: Tak dobře poslouchej.
3: Přijde.
4: Okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás.
4: Okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou
4: novinku. Okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste
5: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.
5: Dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku.

0: novinku, kterou jste v Čechách ještě...
1: Poslouchejte!
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách... Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House!
0: A pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running!
0: Na úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running!
0: Na prostku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running! Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Ach, ještě nevyzkoušeli.
1: House Running! Naprostý unikát na trhu se
0: zkoušeli.
1: House Running! Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme
1: House Running! Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nich.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset stoje zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak všech budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak
1: Praze. Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně
1: set 101 metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
1: Metrů nad zemí.
0: A pak si to pěkně se
1: A pak
0: si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mami.
0: Tak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
0: To pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej
0: běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Firma na pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Firma na zážitky.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
1: Firma na zážitky. CZ.
0: Tak najdete pouze na.
1: Firma na zážitky. CZ.
0: Te pouze na.
1: Firma na zážitky. CZ.
3: Mami, tati, víte kam?
1: Firma na zážitky. CZ.
3: Mami, tati, víte kam?
1: Firma na zážitky. CZ.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo.
1: CZ.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky. Víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobry. Jdeme na výlet?
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
4: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A ma chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A maj... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. I lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad?
3: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nej.
3: A můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palec.
3: Tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
5: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
5: Zoo chleby.
3: Tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.

0: nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
0: Činky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety...
0: Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Zoo chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na
0: chleby.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý ty zahradu. Profikolor.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha, v Majalandu otevřu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha, v Majalandu.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Fíha, v Majalandu otevřeli
2: kem.
3: Fíha, v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak fíha, v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přil... Fíha, v Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend. Aťte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete na rokend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Slavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz. 10 tisíc. Více na Majaland.cz. Více na Majaland.cz.
4: Rock Radio.
3: Majaland.cz.
4: Rock Radio.
3: CZ.
4: Rock.

Nemusíš bejt... Nemusíš bejt kdo ví jak koza... Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock? Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika, kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Ka pro všechny.

0: 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování. 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep. Mě takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep. Na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep. Zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. Jeli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů.
2: Ceny mírné a to od 7 hodiny ranní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci.

0: Hradci Králové se a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert. Později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Cuk. A celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Cuk. A pak projíždí směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Cuk. A pak projíždí městem s cílem, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní Cuk. A pak projíždí městem s cílem večer u hypermarketu Albert hlavní Cuk. A pak projíždí městem s cílem na letišti hypermarketu Albert hlavní Cuk. A pak projíždí městem s cílem na letišti ani v ne Albert hlavní Cuk. A pak projíždí městem s cílem na letišti ani v ní Cuk. A pak projíždí městem s cílem na letišti ani v neděli nemusíte sedět doma. Pak projíždí městem s cílem na letišti ani v neděli nemusíte sedět doma. Jeďte městem s cílem na letišti ani v neděli nemusíte sedět doma. Jeďte třeba do Tlumačova na tramvaj cílem na letišti ani v neděli nemusíte sedět doma. Jeďte třeba do Tlumačova na tradiční guláše ani v neděli nemusíte sedět doma. Jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude všečova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez pis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je tak dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nový psí gulášek bez psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhej psů, to je takový bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde bonus, stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde kouknout na nové oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde roké oblékací mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde roké mototrendy, ale neváhejte, kdo dřív přijde
1: Rock Radio Motokeci.
0: Neváhejte, kdo dřív přijde
1: Rock Radio Motokeci.
0: Kdo dřív přijde
1: Rock Radio Motokeci.
0: Přijde
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci. Keci.

0: jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. Kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: V Kauflandu fandí
0: bezkempu.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokej.
0: CZ.
1: V Kauflandu fandí. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: kajak.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
1: Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za.
1: A připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Smark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 10. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května
1: Kaufland.
2: 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou práce.
2: 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než 6.
2: května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Prix České republiky už 19. až 21. června. Republiky už 19. až 21. června. Buď už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Podnikám
3: na automotodrombrno.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjč, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit. Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když
5: Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů? Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: Půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co

0: Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Rádiu právě dohrál. Dvě minuty před osmou hodinou ranní.
1: A my držíme časovou lajnu a proto si dáme zprávy počasí a dopravu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G.

0: když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: 10 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA je ACEMA.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 4? Co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 4? 20 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50 milionů?
1: Řešení je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: Je ACEMA.
0: A 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez
0: 30?
1: ACEMA.
0: A 40?
1: ACEMA.
0: A 50?
1: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: Právě. Aneo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštiv prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nepony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 10%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 tisíci položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop z více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop z více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop z více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes.
2: 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Navštivte položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
2: Máme skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio
2: Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 100. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshop s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní let 40 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svý sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického dikce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz
4: v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz RFM nebo na radia.cz Ardon prémiové nebo na radia.cz Ardon prémiové.cz Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy CZ Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vys Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz Montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz CZ.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: Znásilnil dvě jiné žby domů v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci ženy, muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci, muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužití. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužití. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání. Evropských parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužití. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Hlavní tým prohrával. Vítězný gól střelil útočník Jakub Flek.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Nezbude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká.
3: Co mám vyhnaný několik týdnů.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.

0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno je od...
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu... Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulov čtvrteční ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce ráno je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodin, jsou tu další zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině zprávy. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště. Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem. Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, Američan na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, Američan v nemocnici zůstane nejméně ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe, Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projekt je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a vězně začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě dojednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a vězně, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lonsku. Zachránil mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lonsku. Silňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lonsku. Zachránila se útěk a věznil ženu ve sklepě domu v Syřemi na Lonsku. Zachránila se útěkem ve sklepě domu v Syřemi na Lonsku. Zachránila se útěkem. Předtím už znásil...

0: prostředí Lesopatel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hod Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hod Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Spa, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Spa, hotel Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio. Dobrá. Rock Radio. Dobrá. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 160.
0: Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 160.
0: Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru. Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru. Pozor, pokud jedete ve směru na Brno na 164. kilometru, se srazily ve směru na Brno na 164. kilometru, se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na 164. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný. Na 4. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně metrů se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. Se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desítce ulici, zasahují tam záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desítce na záchranáři. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desítce na 61. A řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desítce na 61. a půltem. Řeší se taky nehoda na Pražském okruhu ve směru, kde desítce na 61. a půltém kilometru. Na Pražském okruhu ve směru, kde desítce na 61. a půltém kilometru. Okruhu ve směru, kde desítce na 61. a půltém kilometru. Desítce na 61. a půltém kilometru.
0: Instagram.
1: 61. a půltém kilometru.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Na půltém kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Mobigram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Mobia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky rada slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky rada. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Radši zkontrolujte až zastavíte. Zkontrolujte až zastavíte.

0: Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd. Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno.
0: Rock Radio, Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korál.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korál.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8.
1: Čumáci.
2: Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek. Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. Jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za...
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky. 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl... Ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další... 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další... května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další... Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní kont... Za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor. Budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj...
2: Dávat další inteligentní kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj...
2: Inteligentní kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj napište.
2: Kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte
2: grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte.
2: Kor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon. Takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon. Pište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich
3: messengerů, připojte telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte
3: telefonní číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte
3: číslo a zvedejte po půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích,
3: půl devátý telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma. A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama. A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama. A třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley pro lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
3: Teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?
3: Teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám? Harley, proč pocit mám?
0: Rock Radio.
1: Dávno vypře...
2: Mám.
0: Rock Radio.
1: Dávno...
0: Rock Radio.
1: Dávno vypře...

0: slovo Anabel, která je 9.
1: My jsme hodně rozbitní.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme hodně rozbitní.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě roky
0: Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě roky nás
0: čeká v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu. Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rokinu nás čeká i spoustu dalších. Máme tip na letní

0: třeba.
1: No, jako je tam hodně kapel, no já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně,
0: To budou kluci rádi.
1: Pardon, no, já jsem vypíchla takový ty známější. Pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílel. Takže pokud chcete ušetřit, vidíme se.

0: Pozdravy z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a Pecka z roku 2013. Pozdravy z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Z Finska na Rock Rádiu Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Což rádiu Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Což a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Což mi tady rozhodně jsme. Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný. Což mi tady rozhodně jsme, protože Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4:09.
1: My jsme hodně rozbitný.
0: Nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4:09.
1: My jsme hodně rozbitný.
0: Což my tady rozhodně jsme, protože 4:09.
1: My jsme hodně rozbitný.
0: Předně jsme, protože 4:09.
1: My jsme hodně rozbitný.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě 4:09.
1: My jsme hodně rozbitný.
0: Předávám

Rokový rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rokový rozjezd. Rock Radio. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rokový rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel. Tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupován a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda, chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit. Ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak a zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až fotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium.
1: No, Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišel, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím. Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A říkám, s ním měla zpívat na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A říkám, ahoj Fanny, tak na lodi před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A před dvěma lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pádem. A říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem cizím pádem. A říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem. A říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, jo, takže jako asi ti. A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, jo, takže jako já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, jo, takže jako asi těch dvojníků. Já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, jo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností. Jsem Fanny. A říká, ajajaj, jo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností. Ajajaj, jo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností. Takže jako asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: asi těch dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: dvojníků takhle víc těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely
1: těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci
1: stíno.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme. No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli, jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme, jsme si

0: říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobní, že se s nima chceme vyfotit,
1: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v naše. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v naše. Se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bratská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

Panoptikova a z lásky spil zmar. Panoptikova proklatý marš. Panoptikova proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin. Panoptikova proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Panoptikova proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás... Panoptikova proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás Panoptikova proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějak 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějak 20 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv. Máme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima. Lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima. Jestli lovíte celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima. Jestli vám to dělá dobře na ču. Teda tak ty a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima. Jestli vám to dělá dobře na ču. Kanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima. Jestli vám to dělá dobře na ču, teda taká jedna písnička kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na ču, teda taká jedna písnička. Napsal nám fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na ču, teda taká jedna písnička. Napsal nám, jestli vám to dělá dobře na ču, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman, dělá dobře na ču, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman, teda taká jedna písnička. Napsal nám Roman, tak určitě. Taká jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Napsal nám Roman. Tak určitě. Napsal nám Roman. Tak určitě. Poslal k tomu fon. Tak určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený. Určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že ne. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám. Měl by to být teda Martin. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám. Měl by to být teda fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám. Měl by to být teda Martin Švejda asi měl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám. Měl by to být teda Martin Švejda asi z Valda Gangu. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám. Měl by to být teda Martin Švejda asi z Valda Gangu. Doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda asi z Valda Gangu. Měl by to být teda Martin Švejda asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a s Martin Švejda asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si Švejda asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako asi z Valda Gangu. Jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu Gangu.

0: dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Jistrech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Jist zdravěji.
0: Více na bene.cz.
1: Jist zdravěji jde v Albertus na
0: bene.cz.
1: Jist zdravěji jde v Albertus na
0: Z.
1: Jist zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené. Jist zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené. Jist zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akční. Jist zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akční. Jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů. Oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů v novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízký katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 102. Přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gram. Produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gram. Exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 20 gram. Ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litr 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litr za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,99 nebo bioolivový olej půl litru za 139 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert. Kový olej půl litru za 139,90 Albert. Půl litru za 139,90 Albert.
2: Co je?
1: 39,90 Albert.
2: Co je? Funguj
1: 50 Albert.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Albert.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Je. Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Praho, připrav se na den
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
4: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
4: Technika.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš.
4: CZ.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v barevný. I ty, barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v. I ty, barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učtečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smí. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy.

0: parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kaňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší rodinu. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do. Registrace na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner se na barvám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Tam neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory.
0: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov
0: i prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
0: Praze a v Náchodě.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Hledá.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo
1: přijme. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
1: Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respekt.
1: Hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respekt.
1: Péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov mínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, cen benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ. K nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická, CZ.
3: Top.
2: Více na domov pomlčka Sulická, CZ.
3: Topcentrum.cz.
2: Domov pomlčka Sulická, CZ.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro
2: Sulická, CZ.
3: Topcentrum.cz.
2: CZ.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou Centrum.

0: CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejnově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Parny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně tím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Ku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.top online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Mám barák, mě do postele fičí. Snad znám jí postele fičí. Snad znám jí poradě fičí. Snad znám jí poradě. Jinak jsem.
2: Nabízí role ty na cestě od...

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Rock Radio.
0: Oknasukorady.cz. Rady.cz.
1: Rock Radio.
0: Set.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Ro FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio.cz.

0: a chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťmanování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťte od pondělí do pátku. Nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozhlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celé máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i po Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete a budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte
0: rokovým rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Te bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo. Planeo.
2: Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtek.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté.
2: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství
2: v hokeji na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa
2: i na Rock Rádiu.
3: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali se porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství utkání na mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Již mistrovství světa Itálie 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 640. minuty národní tým prohrává ve skupině B. Ještě na začátku 640. minuty národní tým prohrává B. Ještě na začátku 640. minuty národní tým prohrával vítězný. Ještě na začátku 640. minuty národní tým prohrával vítězný gól vstřel v 1.50. minuty národní tým prohrával vítězný gól vstřel v 1.50. minutě útočnuty národní tým prohrával vítězný gól vstřel v 1.50.

0: 30. minutě útočník Jakub Fleck. Ní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě až dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď ne. České brankoviště hájil podruhé na šampionátu PAP, ale příležitost v NHL doteď nedostal. Podle očekávání měl o dost víc pal.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Topce.
0: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 37. kilometru se srazu. V Ostravě na ulici 28.

0: Dayhorn, goal! Goal! Dayhorn, goal!
1: Tam zpívali Side? Tam zpívali Side na gól. Tam zpívali Side na gól.
0: Já zpívám gól, protože...
1: Tam zpívali Side na gól.
0: Já zpívám gól, protože bude...
1: Tam zpívali Side na gól.
0: Já zpívám gól, protože bude hokej.
1: Tam zpívali Side na gól.
0: Já zpívám gól, protože bude hokej.
1: Pívali Side na gól.
0: Já zpívám gól, protože bude hokej.
1: Ne gól.
0: Já zpívám gól, protože bude hokej.
1: Teď?
0: Ne, až za chvilku. Já zpívám gól, protože bude hokej.
1: Teď?
0: Ne, až za chvilku. Hned. Gól, protože bude hokej.
1: Teď?
0: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě.
0: Bude hokej.
1: Teď?
0: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě. Teď?
0: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě.
0: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě. Už?
0: Ne, až za chvilku. Hned.
1: Počkáme ještě. Už?
0: Hned.
1: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
0: Pusto!
1: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
0: Pusto!
1: Už? Co? Jo?
0: Pusto!
2: Pivo.
1: Už? Co? Jo?
0: Pusto!
2: Pivo vychlazený.
1: Už? Co? Jo?
0: Pusto!
2: Pivo vychlazený. Kámoši poz...
1: Co? Jo?
0: Pusto!
2: Pivo vychlazený. Kámoši...
1: Jo?
0: Pusto!
2: Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dži pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánu naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte

0: Nehodu taky v Ostravě na ulici 28. A pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října. Dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října. Nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října.
1: Kolony ne.
0: Ostravě na ulici 28. října.
1: Kolony neovlivníte.
0: 28. října.
1: Kolony neovlivníte. Servis
0: a... 5. října.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Loum. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště teč letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště tečka Toyota. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště tečka Toyota pomlčka Louman tečka CZ. Zjistěte víc na letiště tečka Toyota pomlčka Louman tečka CZ. Víc na letiště tečka Toyota pomlčka Louman tečka CZ. Letiště tečka Toyota pomlčka Louman tečka CZ. Rta pomlčka Louman tečka CZ. Louman tečka CZ.
2: A teď už vám...
3: Rock Radio.
2: A teď...
3: Rock Radio.
2: A teď už vám Kissin Dynamite...
3: Rock Radio.
2: A teď už vám Kissin Dynamite...
3: Rock Radio.
2: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami... A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože poslouchá. A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio. A za chvíli někomu dáme grill. Což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill. Posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill.
3: Us,
2: a za chvíli někomu dáme grill.
3: Us,
2: někomu dáme grill.
3: Us,
2: grill.

0: tady Anabel dochrochtá, taky jako čuní čtvrtý elektrický grill. A hned, jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten elektrický grill. A hned, jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme. A hned, jak tady Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme. Anabel dochrochtá, taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý
1: stejčky.
0: A taky jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: A uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky. Škvarečky.
0: Uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky.
0: Dobrý stejčky.
1: Škvarečky.

0: Kriste, pane námošník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do... Kriste, pane námošník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Kriste, pane námošník, když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Když žádná firma nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat. Nic nedá, tak mobily do ručky jdeme volat.
1: Drbis.
0: Mobily do ručky jdeme volat.
1: Drbis ohrad a výběhu
0: jdeme volat.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět.
1: Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět.
1: Ty zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají. Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají. Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když řekne hop, tak já skočím, hopnu. Když jsem přeci hop, tak já skočím, hopnu. Když jsem přeci skočím, hopnu. Když jsem přeci králík, hopnu. Když jsem přeci králík.
1: Zoopark.
2: Když jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín.
2: Když jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od
2: králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat.
3: Čtyři dny
1: tosko u zvířat.
3: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelského
1: zvířat.
3: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelského atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base. Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base Firefest 2000. Nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise přátelské atmosféry. To je Base Firefest 2026. Wasp Apokalyptika atmosféry. To je Base Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death. Base Firefest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na 10 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupeň až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupeňky pro jednotlivce 7. června ve spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupeňky pro jednotlivce i dvojce v prodeji spáleném pořičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupeňky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na pečí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do vidí stupeňky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Bejzeny na otočku je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
4: Bejzen.
1: Stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně.
1: Jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně
1: prodeji na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rockra. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rockra.

0: Rádio. Rock Rádio in Firefest mediálně podporuje Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je mediálně podporuje Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho let? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět Letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo do světa.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Topcentrum.cz
4: Siegel.cz
5: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní Centrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honda pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sjevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Parkení s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Lepším vybavením. Navštivte nás

Ladíte rok... Ladíte rokovej roz... Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. S peckou You're Not Alone. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. S peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. S peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38. Ladíte rokovej rozjezd Rock Radio a Kiss in Dynamite. S peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut. S peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut. Což je s peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut. Což je pravda. Máme popule Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut. Což je pravda, máme populevát. Jsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda, máme populevát. Je čtvrtek, 8 hodin a 38 minut, což je pravda, máme populevát. Je 8 minut, což je pravda, máme populevát. Je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektric, což je pravda, máme populevát. Je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill. Máme populevát. Je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill. A populevát. Je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, taky jak čtvrtek leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, leží nám tady v pořadí čtvrtej elektrický grill a hned jak

0: Rohovládově Bělé, Pardubicích. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Prazově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabíd prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Písečná bouře nebo
2: www.topcentrum.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot
2: v centrum.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorník. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratí. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev. Kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
1: Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
1: Barva mechanický domů, takže se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
1: Barva mechanický pomeraň, že se v názvech barev nestratíte.
3: Wow!
1: Barva mechanický pomeraň, nestratíte.
3: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč.
3: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč.
4: Profi voda.
1: Wow!
3: Barva mechanický pomeranč.

0: 3,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru 3,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl To se 75 litru za 26,90 Lidl To se vyplatí Stavební litru za 26,90 Lidl To se vyplatí Stavební 6,90 Lidl To se vyplatí Stavebniny dek přináší 50 Lidl To se vyplatí Stavebniny dek přináší mega akci Lidl To se vyplatí Stavebniny dek přináší mega akci se vyplatí Stavebniny dek přináší mega akci Stavebniny dek přináší mega akci Nejprodávanější kary síť KH Stavebniny dek přináší mega akci Nejprodávanější kary síť KH20 Přináší mega akci Nejprodávanější kary síť KH20 Do základové akci Nejprodávanější kary síť KH20 Do základové desky Nyní za skvělých 400 Nejprodávanější kary síť KH20 Do základové desky Nyní za skvělých 436 Kočí kary síť KH20 Do základové desky Nyní za skvělých 436 korun Včetně D20 Do základové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Nákladové desky, nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karise ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. A dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek 9. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek CZ.
1: Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Homecredit vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Rok. Pro lepší příběhy.

0: Je 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a Drill letí, no nebo teda pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal.
2: Francouzský kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou.

0: tak si jí kontaktní grill a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky. Takže soucítili s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky.
1: Ale důležité je, když se člověk rozejde s grácí a všechno probíhá tak, jak má.
2: Tak to vám závidím, to mě se ne...
0: Na jednu věc řešíme dneska.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vše, co potřebuji. Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová, to potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7 cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 zaplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 gram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90. A ková rajčata 1 kilogram za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kilogram za 34,90.

téma focení. Pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Řešíme dneska téma focení s muzikantama. Nebo s nějakýma lidma. Co máme rádi? Seš ty spíš dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma, co máme rádi,

0: od nás svoji bývalou, samozřejmě ta má gedlou svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí. A mně se krásně od nás svoji bývalou, samozřejmě ta má gedlou svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí. A mně se krásně. Samozřejmě ta má gedlou svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí. A mně se krásně. Svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí. A mně se krásně.
1: Super, díky moc.
0: Ta nám fotku posílat nemusí. A mně se krásně.
1: Super, díky moc.
0: Mějte. Fotku posílat nemusí. A mně se krásně.
1: Super, díky moc. Mějte. Ahoj. Čau, čau.
0: Ahoj. Musí a mě se krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přát krásně.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj.
1: Super, díky moc. Mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete
1: do... Moc, mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud
1: nemůžete... Ahoj. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední...
1: Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky... Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která... Přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl... Nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl... Se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho... Poslední rozdávačky, která bude v půl osmi, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete... Dávačky, která bude v půl osmi, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit, která bude v půl osmi, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit. Osmi, a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně. Inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně. Tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen. Třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete krámu, ideálně do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objevit obědně do jedný ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objevit objednat 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz prodejen Planeo, anebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo, anebo si ho můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz můžete objevit objednat na jejich webu planeo.cz jedno objednat na jejich webu planeo.cz na jejich webu planeo.cz
2: jednoduše
0: planeo.cz
2: jednoduše si užijte bleskové
0: doručení.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhé. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo. Planeo.
0: A teď už dalšímu. A teď už další muzika.
3: Dan Landa.
0: A teď už další muzika.
3: Dan Landa.
0: A teď už další muzika.
3: Dan Landa. Jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
3: Dan Landa. Jo, ulice.
0: A teď už další muzika.
3: Dan Landa. Jo, ulice.
0: Teď už další muzika.
3: Dan Landa, jo, ulice. Dan Landa, jo, ulice. Landa, jo, ulice. O ulice.

Jo. Rock Radio. Jo, jsou hodin 4... Rock Radio. Jo, jsou hodin 42 minut... Rock Radio.

všechno zkazí, ty nejhůř. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jede. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jede. Krev často všechno zkazí, poprus je, když jede. Všechno zkazí, poprus je, když jede. Poprus je, když jede. Do druhýho nůž vrazí, poprus je, když jede. Do druhýho nůž vrazí, když jede. Do druhýho nůž vrazí, do druhýho nůž vrazí, jinde zase. Do druhýho nůž vrazí, jinde zase, druhýho nůž vrazí, jinde zase.

0: nemusíš mít školu.
1: Teď patřej sem, no si královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu.
1: Patřej sem, no si královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku.
1: No si královna, no problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker.
1: No problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock.
1: Problém.
0: Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muziku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

dlouho nebudou neumírají. Fotky s lidma, kteří už tu dlouho nebudou neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dnes. Nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici mu pár krásných komentářů. Kristián píše hezký koment.

0: Každýho... Kristián píše hezký koment, každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní. Kristián píše hezký koment, každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. Kristián píše hezký koment, každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním. Je hezký koment, každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano,
0: každýho věc za mě jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasím.
0: Jsou celebrity dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik, ty dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílým.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí.
1: S tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už to... Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal. Píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to... napiš nám do...
0: s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to... napiš nám domčo, co si koho si okrát...
0: co si pro... s tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to... napiš nám domčo, co si koho si okrát...
0: co si proč tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to... napiš nám domčo, co si koho si okrát zabil,
0: nebo... ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to... napiš nám domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si udělal.
1: No tak to... napiš nám domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku.
1: Napiš nám domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jak píš nám domčo, co si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jak si koho si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jako si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jako si okrát zabil, nebo tak.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jako si mrzej zase.
0: Ty si potkal Anabel venku někde. Ne.
1: Jako si mrzej zase.
0: Venku někde. Ne.
1: Jako si mrzej zase.
0: A Libo... ne.
1: Jako si mrzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady...
1: Jako si mrzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady...
1: Si mrzej zase.
0: A Libor, ten to zavřel tady... A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase. A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? A Libor, ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu. Ten to zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka. Tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak? Radši si dáme spolu panáka. No a to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka
0: to souznělo zase s naší Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný
0: s Zuzkou, kde pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: Pak radši si dáme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko, máme spolu panáka.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko.
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko. Okomentuj to.
1: No to... krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko. Okomentuj to.
1: No fanouškem.
0: To je pravda, Zuzko. Okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách.
0: Pravda, Zuzko. Okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo.
0: Komentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě hyb nějak na narozeninách nesedlo. Prostě vypadách nesedlo. Prostě vypadá všude jako zombie na těch fotkách. Prostě vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže někde... vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže... vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
1: Takhle vypadají všechny.
2: Vypadá všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.

0: takhle.
1: Vypadám všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
0: Takhle vypadají všechny.
1: Všude jako zombie na těch fotkách, takže děkuju všem.
0: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky.
1: Na těch fotkách, takže děkuju všem.
0: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že
1: děkuju všem.
0: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám šest.
1: Všem.
0: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní. Vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička. Moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
1: už
0: jsem zvyklá.
1: Nefotím.
0: Vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
1: už
0: jsem zvyklá. No, já jo. Babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
1: už
0: jsem zvyklá. No, já jo. Brat a tak, takže jako já
1: už
0: jsem zvyklá.
1: Nefotím.
0: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to tak, takže jako já
1: už
0: jsem zvyklá.
1: Nefotím.
0: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že
1: to nefotím.
0: No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný. No, já jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka.
0: Ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka.
0: Tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá.
0: Tím, že to bude utrpný.
2: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka. Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký. Je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den. To, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední. Tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední. Song se ještě dáme. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na dokrát. Den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na dokrát. Všem a poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na dokrát.
3: Páčík, slimáčík.
2: Poslední song se ještě dáme. Mr. a Broken Wings na dokrát.
3: Páčík, slimáčík.
2: Ještě dáme. Mr. a Broken Wings na dokrát.
3: Páčík, slimáčík.
2: A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčík, slimáčík.
2: A Broken Wings na Rock Radio.
3: Páčík, slimáčík.
2: Rádio.
3: Páčík, slimáčík. Páčík.

Irons. Iron Savior, I. Iron Savior, Iron Savior, I heavy metal never dies. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Iron Savior, I heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před heavy metal never dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Rádiu 8 minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punk's not dead. A tu minut před 9. Heavy metal nikdy neumírá. Punk's not dead. A taky 9. Heavy metal nikdy neumírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který heavy metal nikdy neumírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. Umírá, Punk's not dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou. A taky fotky s lidma, který už tu

0: náhradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou akuzáhradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná Motoda, nebo objevte špičkovou akuzáhradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Objevte špičkovou akuzáhradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchou akuzáhradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme.
0: Prodejna Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako
0: Honda velká chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně
0: chuchle.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů.
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17.
1: Jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z kau gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland
2: Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 10. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží.
2: 6. května.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí. Ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští rojí. Buď u toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Toho. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal. 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 44. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybce Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl Royal Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl tři sestry Republic. Rybičky 48 Dimitry divoký byl. Rybičky 48

0: Rock.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Festivalu je Rock Radio.
1: Léto.
0: Radio.
1: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. V kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Sous už
1: starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jej...
1: Pustte k vodě, doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitel...
1: Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitel...
1: Doktor Max.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Proto Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich. Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na...
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na ně...
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou...
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu... A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si u...
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce. Kompo. Nyní v akční nabídce. I v akční nabídce. Nabídce.

0: Proto vyrábím francimel na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme zvířat u lidí. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur v přírodě. Kupujte na Farmanem mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu.
1: Rock Radio. Slušnej rock pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro Prahu a střední Rock Radio. Slušnej rock pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Slušnej rock pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná slušnej rock pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. A střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Ve světě plném hrozeb je jistotná
1: muzika.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, kterém hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajistí. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu...
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících 10 letech další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících 10 letech Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících 10 letech Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících 10 letech největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bude Rusko i v nadcházejících 10 letech největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a nadcházejících 10 letech největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehkánost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvyk. Řekl to na konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost. Konferenci křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na spojené a bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost. A spoléhala na spojené. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný chtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný státem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s Evropou vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN. Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středeční rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluci podpořila klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Okolí jeho italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně.

prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Lepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičky vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou a vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku EG.

0: Podle agentury zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při síle 4,4 desetiny stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří nestupně. Bezprostředně po zemětřesení ne žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy.
1: Dnes
0: bude oblačno až polojasno, večer místy až
1: Rock Radio počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro
1: jo počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku
1: počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle se budou oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Večer místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně místy až skoro jasno, zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou vyskytovat přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty na přehánky během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 sku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spahotel Děvín, Maria.
0: 23 stupni Celsia.
2: Spahotel Děvín,
0: Celsia.
2: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny.

0: Spa Hotel Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Stále opatrně.
0: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Stále opatrně v
0: Rock Radio. Doprava.
1: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se
0: Doprava.
1: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň 20. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň, nazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru. Směru na Plzeň na 37. kilometru.
0: Instagram
1: Plzeň na 37. kilometru.
0: Instagram Rock
1: na 30. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušný
1: kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný byl Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. A další. Více na pekelný ostrov CZ. Media. Více na pekelný ostrov.

0: Dala ses na to?
1: Sledovala jsem to po očku a...
0: Po očku?
1: No, musím...
0: Dívala ses na to?
1: Sledovala jsem to po očku a...
0: Po očku?
1: No, musím...
0: Dívala ses na to?
1: Sledovala jsem to po očku a...
0: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho... Sledovala jsem to po očku a...
0: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní. Sledovala jsem to po očku a...
0: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní.
0: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní.
0: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec. No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
0: Já nebyl nervózní.
1: Říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
0: Já nebyl nervózní, i když...
1: Hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
0: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo...
1: Jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
0: Já nebyl nervózní, i když to pro nás...
1: Pro nás nevypadalo vůbec dobře.
0: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
1: Jak to vůbec dobře?
0: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
1: Jak to?
0: Nevím. Byl nervózní, i když to pro nás nevypadalo dobře.
1: Jak to?
0: Nevím. Bylo to, když to pro nás nevypadalo dobře.
1: Jak to?
0: Nevím.
1: Bylo ti to jedno, jo?
0: Vypadalo dobře.
1: Jak to?
0: Nevím.
1: Bylo ti to jedno, jo? Tak jak to?
0: Nevím.
1: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám.
0: Nevím.
1: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prosleduju.
0: Jo, takhle.
1: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii, tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii, takže i kdyby to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii, takže i když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii, takže i kdyby to...
0: Právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě...
1: Že já mám vřelý vztah k Itálii, takže i kdyby to...
0: Právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě... Myslel, že...
1: vztah k Itálii, takže aha, jo, i
0: no
1: to...
0: právě proto se jako na to ptám, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem...
1: Aha, jo,
0: no právě
1: to...
0: proto se jako na to ptám, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto... no právě to... proto se jako na to ptám, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem s toho jako se jako na to ptám, víš, jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem s toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel, víš, jako já právě myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem s toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel, právě myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Žijeme, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Ale tak aspoň Zuzka bude. Jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Ale tak aspoň Zuzka bude mít rád. Odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Ale tak aspoň Zuzka bude mít. To jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Ale tak aspoň Zuzka bude mít rád.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě.
0: Jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si.
1: No.
0: Ale tak aspoň Zuzka bude mít rád.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě. Jako...
0: Na tebe říkal jsem si,
1: no,
0: ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... No,
0: ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům.
0: Aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům. A... Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nebyla, jsem si samozřejmě, jako že... Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak samozřejmě jakože prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji.
1: Nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě, kluci.
1: Tak budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
1: Budu v pohodě, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no, jako jo.
0: Ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím,
0: ale jsou na dobrý cestě, kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako...
0: Kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten
1: že...
0: Brank...
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten
1: že...
0: brankář, no. Jako myslím, že tam... Od toho bych to jako...
1: Myslíš, no?
0: Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten
1: že...
0: brankář, no. Jako myslím, že tam... Od toho bych to jako... Se odrazil. Já myslím, že jako...
1: Myslím, jako,
0: ten
1: že...
0: brankář,
1: no.
0: Jako myslím, že tam... Od toho bych to jako... Se odrazil.
1: Klaro je dobrý. Myslím, jako,
0: ten
1: že...
0: brankář,
1: no.
0: Jako myslím, že tam... Od toho bych to jako... Se odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: Od toho bych se... No. Jako myslím, že tam... Od toho bych to jako... Se odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil a od toho bych to jako... Se odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
0: Od toho bych se odrazil.

Deña. Deña si Shimko. Deña si Shimko alitu. Uzvi. Deña si Shimko alitu. Uzvi zat. Deña si Shimko alitu. Uzvi zat u lidí. Proto vyrábím franc. Deně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím franc. Deně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím francimel na farmě. Deně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím francimel kvalitu u zvířat, u lidí.

0: Tak má 2 metry, viď, to je...
1: Bych to jako jsem odrazil.
0: Klaro je dobrý, no.
1: Od toho bych se odrazil.
0: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
1: Odrazil.
0: Klaro je dobrý, no.
1: Od toho bych se odrazil.
0: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný. Je dobrý, no.
1: Od toho bych se odrazil.
0: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
1: Od toho bych se odrazil.
0: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
1: No vidíš to, kdyby se odrazil.
0: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
1: No vidíš to,
0: zabere 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
1: No vidíš to,
0: zabere celou bránu.
1: Teď jste se tady bavili.
0: Viď, to je jako neskutečný.
1: No vidíš to,
0: zabere celou bránu.
1: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby
0: neskutečný.
1: No vidíš to,
0: zabere celou bránu.
1: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby se no vidíš to,
0: zabere celou bránu.
1: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To, zabere celou bránu.
1: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné.
1: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné.
1: Tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné. Někde dole.
1: Selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné. Někde dole.
1: Po betoně bys byla, tak možná, kdyby si s ním udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné. Někde dole.
1: Po betoně bys udělala selfie, hele.
0: To by bylo krásné. Někde dole.
1: Po betoně bys byla, tak možná,
0: kde by bylo krásné. Někde dole.
1: Po betoně bys byla, tak možná, kde. Dobrý, krásně.
0: Někde dole.
1: Po betoně bys byla, tak možná, kde. Po betoně bys byla, tak možná, kde. Dobrý, po betoně bys byla, tak možná, kde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil a pojďme. Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrát. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrát. 9. hodině startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrát. Startuje rokový dopoledne s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrát. Dnes s vámi je Kamil a pojďme si dát zdrát. Kamil a pojďme si dát zdrát.

0: Rádio Rock. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne. Rock Rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo
0: Rock Rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo Drama v
0: Rádio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo Drama včera, Zuzko, co?
0: Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: To bylo Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
0: Dne s Kamilem Drábem.
1: To bylo Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
0: Drábem.
1: To bylo Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala. To bylo Drama včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na včera, Zuzko, co?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a... Myslíš hokej?
1: No.
2: No, bylo.
1: Dívala se na to?
2: Sledovala jsem to po očku a...
1: Po očku?
2: No, bylo.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Právě 21. května v roce 2000 s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, zemřel, bylo mu pouhých 51 let. Takže zavzpomínejte hlavně bubeníci na něj a něco si od něj poslechněte a vzdejte mu tím hoj.

0: Giorno in Rock Radio. Giorno in Rock Radio 9 hodin a 19. Giorno in Rock Radio 9 hodin a 19 minut. Giorno in Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Giorno in Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Giorno in Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat. Rock Radio 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeníky musím spomenout se podívat na dnešní datum 21. květen.
1: Protože

0: A něco si od něj poslechněte a vzdejte mu. Zazpomínejte hlavně bubeníci na něj a něco si od něj poslechněte a vzdejte mu tím hold. My si pojďme dát další muziku, máme tady Luci, dáme si Elena Elandeho a čekají nás taky Guano Apes na Rock Rádiu.
1: Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádi.
2: Zítra máš.
3: Trenírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
3: Trenírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signor.
3: Trenírkárna.cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signora.
3: .cz
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si za...
4: Housebrand Café per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si za...
4: Per favore.
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si za...
5: Sì, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
5: Signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Můžete pít. Housebrand káva. CZ.
7: Allegro Smart.
6: Housebrand káva. CZ.
7: Allegro
6: CZ.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až pa. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až pa. Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objev Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů. Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Nových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Tento
7: za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Tento týden v Kauflandu
7: ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetří.

0: Něco, tak Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
0: Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, rundu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 30. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 20 za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utě limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské da 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XX litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XX za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland za 59,90 až do 26. května Kaufland 9,90 až do 26. května Kaufland.
0: Tohle nepřestá.
1: Až do 26. května Kaufland.
0: Tohle nepřeslechně.
1: 26. května Kaufland.
0: Tohle nepřeslechněte.
1: Volkswagen. Kaufland.
0: Tohle nepřeslechněte.
1: Volkswagen.
0: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny.
0: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny.
0: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny.
0: Nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prosté. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid. Užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní je prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, jež za e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, jež za 750 s motorem o výkonu až 150 koní, jež za 759 900 korun a konu až 150 koní, jež za 759 900 korun a ikonický koní, jež za 759 900 korun a ikonický ID bus, jež za 759 900 korun a ikonický ID bus, jež za 959 900 korun a ikonický ID bus, jež za 959 900 korun a ikonický ID bus, jež za 959 900 korun a ikonický ID bus, jež za 959 900 korun. Ikonický ID bus, jež za 959 900 korun. Jež za 959 900 korun.
1: Tati IT
2: 59 900 korun.
1: Tati ETF
2: 900 korun.
1: Tati ETF je teď
2: korun.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
1: Nebo být. Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
1: Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
1: Nebo BTC nebo F je teď nejlepší věc.
3: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Nejlepší věc.
3: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB. BTC nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB?
3: Garanto.
1: FT, i když to už.
3: A co SSB?
1: SSB.

0: To je SSB.
1: Garantované úročení.
2: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní SSB.
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora.
0: SB? Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je, co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějak...
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buzi. Podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buzinky.
0: Nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buzinky.
0: Aha, a kde investice?
1: To je stavební spoření od Buzinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v George.
1: Stavební spoření od Buzinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v George.
1: Spoření od Buzinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v George.
1: Stavky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v George.
3: Stavební spoření od Buzinky.
0: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v George.
3: Stavební spoření od Buzinky.
0: Stáhnout.
2: No normálně v George.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s...
2: No normálně v George.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s...
2: George.
3: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s... Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhne od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhne. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den.
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu.
5: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: VV nebo firemní akci.
4: Odplouvám.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
1: tak vzhůru na palubu.
0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
1: vzhůru na palubu.
0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Pu. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor
0: dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor
3: fasádo, vrátím se.
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo,
0: natřete celý dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Dům, byt i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
0: Pod i zahradu.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Potřebuješ změnit splátku.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Potřebuješ změnit splátku.
3: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od
3: vrátím se vzorníkem.
4: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku. S flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý od home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit nebo na pobočce. A je to. Home credit pro lepší příběhy.
5: Nenechce.
0: A je to.
4: Home credit pro lepší příběhy.
5: Nenechte si ujít.
0: A je to.
4: Home credit pro lepší příběhy.
5: Nenechte si ujít skvěle.
4: Home credit pro lepší příběhy.
5: Nenechte si ujít skvěle.
4: Pro lepší příběhy.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i
4: příběhy.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 60% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května na více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Podnikáte.
5: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
5: Sleeping and Living.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte. Podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu.

Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou jste si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou si účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. A zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 35% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční bank platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.

0: www.pragboat.cz.
1: Na katamaranu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaranu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Začalo to
1: CZ. Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz.

nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně za ně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte, nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se pře hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte o fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavosti, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistra, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavost s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronice připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronice výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové za každý den na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcradí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky www.topcradí stavební a zahradní techniky www.topcentrum.cz a zahradní techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

0: shoots. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores. And he shoots. He scores.
1: Uvolněte se a ne... Uvolněte se a nemusíte ani zakázat. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se

Guano Apes na Rock Rádiu. Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 30. Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozváno Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zde na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože 9 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci. Pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23. květen, což je teď v sobotu. Zároveň takovou jakože akci reakci na 23. květen, takovou jakože akci reakci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích reakci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Ten první. A samozřejmě Rockrádio teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Ten první. A samozřejmě Rockrádio v Českých Budějovicích proběhne Rock in. Ten první. A samozřejmě Rockrádio bude u toho, aby se můžete těšit, proběhne Rock in. Ten první. A samozřejmě Rockrádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkem. Rock in. Ten první. A samozřejmě Rockrádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký žest. A samozřejmě Rockrádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol. Samozřejmě Rockrádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký žest, že Dimitri Trautenberg. Rádio bude u toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký žest, že Dimitri Trautenberg a Traktor. U toho, aby se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký žest, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To je těšit na kapely Alkohol, Horký žest, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni kapely Alkohol, Horký žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte. Alkohol, Horký žeslí, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte. Vy, co jste si koupili lísky, ale vy, co jste si, že Dimitri Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte. Vy, co jste si koupili lísky, ale vy, co jste si ještě nekoupili a Traktor. To jistě všichni víte. Vy, co jste si koupili lísky, ale vy, co jste si ještě nekoupili. To jistě všichni víte. Vy, co jste si koupili lísky, ale vy, co jste si ještě nekoupili. Váhali jste a nebo všichni víte. Vy, co jste si koupili lísky, ale vy, co jste si ještě nekoupili. Váhali jste a nebo třeba na ně nemáte, koupili lísky, ale vy, co jste si ještě nekoupili, váhali jste, a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost, ale vy, co jste si ještě nekoupili, váhali jste, a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat. Ještě nekoupili, váhali jste, a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. Váhali jste, a nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to nebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás. A to dokonce máte finance. Tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou. Tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Jste možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotit od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncert partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly. Se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio za koncerty, festivaly a pošlete nám to na e-mail studio zavináč rokový rádio a pošlete nám to na e-mail studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě, čím bude ta fotka, dám to na e-mail studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě,

0: čím bude ta fotka originální. studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě, čím bude ta fotka originálnější. Tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. Zítra v rokovým rozjezdu zvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic. Takže posílejte, jak jsem těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.

0: Nech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzi, anebo si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzi, anebo Ace z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzi, anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzi, anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo Slíže, přidám taky Fuzi, anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystá, přidám taky Fuzi, anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou Fuzi, anebo ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci ACDC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro který to máte do Budějovic daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme daleko, nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít. Protože pro vás máme kulturní tipy. Tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru.
0: Pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. Slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže
1: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový
1: bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás.
1: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: A nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: Jo,
2: nejen to. Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: Jo, to je
2: Takže pětihvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: Jo, to je
2: Hvězdičkový resort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
2: Resort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
2: Na zahradě.
1: Jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky jo, to je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. To je Baumax, nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra, feny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra,
3: Fenestra,
1: ano, i něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra
1: a víc.

0: garáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. My umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atencio.
0: Vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atencio, señoras y señores.
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
0: Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Señoras y señores.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Un, dos.
2: La Tropical Party. Opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smích. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. No na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Ty je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awara.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar.
2: www.latropical.cz.
1: Awarashar.

0: Tropical.cz a Warashar.
1: Naší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě A. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělý palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělý 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělý 200 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělý 240 AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte prosím. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky. Stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové na super cenu. Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do...
1: Více na Dek.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu.
3: Každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším top.
3: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkami.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
3: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi a s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava
2: v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava
2: na vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den
2: nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na
2: aquapalas.cz lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Lyže.
3: Den. Více na aquapalas.cz.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
3: Aquapalas.cz.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
3: CZ.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Lyže.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Servis.
5: Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Servis.
5: Happy Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Servis.
5: Happy Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
4: Půjčovna.
5: Happy Sport.
4: Servis.
5: Happy Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
3: Happy Sport.
4: Servis.
5: Happy Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
4: Šťastný.
5: Servis. Happy Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě.
6: Happy Sport.
4: Happy
3: Sport.
4: Bazar.
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě.
6: Happy Sport.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě.
6: Happy Sport.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport.
3: Sport.
4: Šťastné dítě.
6: Happy Sport.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě.
6: Happy Sport.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport. Nejjednoduše.
6: Happy Sport.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
4: Happy Sport.
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes. Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
6: Happy Sport.
5: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
5: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
5: Ke sportu vede přes
6: Happy Sport.

0: neproležíš. Nyní klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli...
0: Matrace zahubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli...
0: Zahubičku CZ.
1: No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho internet. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme. No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budu... No a když se bavíme o rokinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a...

0: Když vyrábíte... Když vyrábíte z vlastního... Když vyrábíte z vlastního mléka... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Franci vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodář farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodář poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem pitický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil je plný pro... Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejme s respektem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte při přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farm plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz ich kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. Přímo na farmanemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. Nemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám.
0: Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Váš farmář František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: František.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky... Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od...
1: A potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od...
1: Půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak, banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez...
1: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo.
1: Milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou.
2: Jde to i bez banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
2: banky.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Spě elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Ne, až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připraví procent. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte, zboží vám na...

0: Střešní okna mezi vámi stra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna Estra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna
0: střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
0: a bez starostí
1: již 40 let.
0: Výměna střešních oken v klidu
1: a bez starostí.
0: Ano,
1: česká střešní
0: let.
1: Výměna střešních oken.

0: prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Víte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Mě připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Masters 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Masters of Rock. Kultovní fest
0: od rezervace. Planeo.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legend.
0: Planeo.
1: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží. Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Merlina přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Merlina Mansona Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Merlina Mansona slavné Arch Enemy 40. výročí. Hvězdného Merlina Mansona slavné Arch Enemy in výročí. Hvězdného Merlina Mansona slavné Arch Enemy in Flames Slaughter to Prevail. Hvězdného Merlina Mansona slavné Arch Enemy in Flames Slaughter to Prevail. Erasmus přijede Merlina Mansona slavné Arch Enemy in Flames Slaughter to Prevail. Erasmus slavné Arch Enemy in Flames Slaughter to Prevail. Erasmus přijede Dirk Schneider in Flames Slaughter to Prevail. Erasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Slaughter to Prevail. Erasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Prevail. Erasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. června Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 20. u Jelínka ve Vizovicích.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky.
2: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky.
2: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů.
2: To jsme pro vás připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
2: Připravili.
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Jarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más 50 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 20. Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. Z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května. Card za 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: 26. května.
2: Kaufland.
3: Května.
2: Kaufland. Kaufland.
4: Radio. Co se děje?
5: Rock Radio.
4: Rock Radio.
5: Rock Radio.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Rock Radio.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Radio.
4: Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
6: 22. a 23.
4: Radio, co se děje?

0: 22. a 23. května pořádají
1: tři sestry tradiční. 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. V sobotu Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana, Lucie Revival a další. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio.

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesi dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střech, výroba, ale i profesionální montáž.

Rádio Zuzka Kleinová a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová. Prorok Rádio.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambůrky 150.
0: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 7.
0: Vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambůrky 150 gramů.
0: Pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 17,90.
0: Pravili
1: Kajar Mark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijar Mark Brambůrky 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más 150 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák 100 gramů za 17,90. A Svijanský Más světlý ležák 17,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. A Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 20. Ták z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Card za 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 13,90. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 50. Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Do 26. května.
0: Kaufland.
1: 6. května.
0: Kaufland.
1: Ratna.
0: Kaufland. Kaufland.
2: Já mám nový BYD sílá.

0: 5. To děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1000 špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. X5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi zdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
0: extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak
0: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Zadna z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5.
1: A tak to bude drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5.
1: Už je drahé.
0: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už opak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 690 cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tak. Spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. 1000 korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com. Zkušební jízda na byd.com.
2: Vše pro
0: byd.com.
2: Vše pro
0: com.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr.

0: CZ. Vsaďte na hodnoty, které vyrtál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jist. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, porce a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ta ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál tou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. To portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Bezpečí. A u portál CZ.
1: Rock Radio.
0: U portál CZ.
1: Rock Radio.
0: CZ.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio.

Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakulty. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půl. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci. Dopoledne přeje Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště. Kuba Bělák do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště. Fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření. Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem. Přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebola. Půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Po kontaktě konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Po kontaktu s nakaženým v Africe. Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou. Po kontaktu s nakaženým v Africe. U kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci podle lékařů v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci podle lékařů jeho stav teď vypadá. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků. Nemocný v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanostav teď vypadá příznivě. Je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušit příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic znaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic studici. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila. Nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila. Narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní vnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky. Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky. Zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci. Pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto mají sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují. Ne, to může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady v dechování. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej. Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové hře a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové hře. Ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první

0: Velkou trofej v klubové historii, domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečné první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečném čtvrtém velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečné klubové historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy historii. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu. Vítěz Molkapů má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účastněný start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno.
1: Radio, počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně
1: počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno. Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno a počítejte s tím, že ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno a počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti počasí. Dneska bude převážně oblačno a počítejte s tím, že na východě dneska bude převážně oblačno a počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i převážně oblačno a počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. 19 až 23 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské.
2: 23 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně.
2: Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném. Spa Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistik Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice v
1: Rock Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli tam
1: Rock Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice v
1: Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Česka.
1: Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně. A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění z Českých Budějovic konkrétně. A ještě se podíváme na naše silnice v tuhle chvíli. Tady mám upozornění.

Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou malujuce. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.

Náhradní díly Bagr vše pro Bagr, vše pro Bagr CZ. Náhradní Bagr vše pro Bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně pro Bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohod CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Místě. Pohodlné

0: Z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Na naše silnice v tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové.
1: Já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky.

DABU et FM Musica. DABU et FM. DABU et FM nebo na rádia teď. DABU i FM nebo na rádia teď. DABU i FM nebo na radia.cz. DABU i FM nebo na radia.cz. Ardon nebo na radia.cz. Ardon na radia.cz. Ardon, prémiové pracovní a audia.cz. Ardon, prémiové pracovní a CZ. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon. Vyzkoušet pořádný montérky. www. Ardon.cz. Pořádný montérky. www. Ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

dodání. Všeprobagr.cz Semprobagr.cz Semi rostou .cz Semi rostou digitální čísla mizí. Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato? Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato? Semi rostou digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Rostou digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz.

Čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. 5. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli O mě se traduje, že jsem takový ochránce a taky si udělám za chvíli radost, protože

fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli tu desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti bo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten, jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika tím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků. Muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete na tom albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty to je bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty tak jako třeba já, tak tam nakonec ty já, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska, tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super, ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně, ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super, tak ty objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super, tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohodle alba a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohodle alba u kapely Deep Purple. A to si myslím, že je právě případ tohodle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, že je právě případ tohodle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, případ tohodle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svým letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale ne a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba podobný se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judasky tak jakože v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judas v úvozovkách vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou vylhali a třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem. Třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak, ale třeba Demolition.

King of Dreams a Deep. King of Dreams a Deep. King of Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu. King of Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu rok 1990. King of Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco má na Rock Rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco má Rock Rádiu rok 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. 1990. Dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že 90, dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozme si je právě teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u al teď něco málo po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u al po čtvrt na 11. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou, dá se říct, v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou, dá se říct, stavím u alb, který jsou, dá se říct, tak nějak bokem, který jsou, dá se říct, tak nějak bokem a jsou zneu, dá se říct, tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci, dá se říct, tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci, tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků týdaníkem a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely a právě album Slaves jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely a právě v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely a právě album Slaves and konzervativních fanoušků té dané kapely a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do té dané kapely a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří a právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel, přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel, Bohužel, se traduje takovej nešvar, že spousta úžasný album. Bohužel se traduje takovej nešvar, že album. Bohužel se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativ. Se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odšvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku, spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo jak jsem říkal, konzervativní

Vision, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Vision, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, je prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem, to úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s ní album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym, jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym, Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to, vyšla s Blazem Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to, schodí Baileym, není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchá. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchá. Takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťuju. Schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťuju, že byla a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně i Metallica s deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dnes Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom Load. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak teďka zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath. Třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr. Ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr. Tak tu já jsem Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr. Tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr. Tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první, protože třeba taková deska Tyr. Tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od taková deska Tyr. Tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. Tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. A jsem slyšel třeba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. A na tý strašně ujíba konkrétně úplně první od jako od Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím teď první od jako od Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím teď Black Sabbath. A na tý strašně ujíždím teď jsem si koupil i na vinilu a na tý strašně ujíždím teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. A na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková řekněme, hodně odsouvý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky

taková, řekněme, hodně odsouzená desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie a řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedině odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože fakt skvělá. V rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože fakt skvělá. Ale opravdu zase k tomu člověk musí, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože fakt skvělá. Ale opravdu zase k tomu člověk patří těm jedním z nejlepších, protože fakt skvělá. Ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit jedním z nejlepších, protože fakt skvělá. Ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný. Je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí. Ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí. Zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. Přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba, že prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit, prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je. No a můžeme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i akceme třeba zmínit i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A ne i Gány a jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ. A nebo třeba i akce Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ, a nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 19 případ, a nebo třeba i Accept Eat the Heat rok 1989 třeba i Accept Eat the Heat rok 1989 první deska a vlastně Eat the Heat rok 1989 první deska a vlastně no první na který nespí 1989 první deska a vlastně no první na který nespívá Udo a ta je z 9 první deska a vlastně no první na který nespívá Udo první deska a vlastně no první na který nespívá Udo a vlastně no první na který nespívá Udo a ta je za mě taky prostě skvělá první na který nespívá Udo a ta je za mě taky prostě skvělá který nespívá Udo a ta je za mě taky prostě skvělá. Ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich, jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu klidně i v letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu klidně i můžete napsat, jestli máte, tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu klidně i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle ustupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot. Našli bychom jich spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot. Spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapsat. Jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapsat. Jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla diskografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzena svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit. Odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Guilty Pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda bude. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. K tomu pustím další hudbu, dáme si Offspring, Miroš Majda.

0: bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Další hudbu dáme si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Si Ospring, Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. Miroš Majda bude a taky Queeni na Rock Rádiu. A taky Queeni na Rock Rádiu.
1: Tak to... Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je... Nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: A to...
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak?
2: Zase všude tolik vody.
1: A to je puch.
2: Tolik vody.
1: A to je puch.
3: Jak?
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápach vl...
1: A to je puch.
3: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch...
1: Puch.
3: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám... Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ven... Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory... Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na... Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.
3: Pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: Světy trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
3: Trání na jednom místě.
4: Ventilátory.cz.
5: Vidíš to?
4: Ventilátory.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím.
4: Ventilátory.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají slunce.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají slunce.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají slunce po.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co
5: to?
6: Vidím. Ptáci zpívají slunce pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balony.
6: Ptáci zpívají slunce pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co? Zpívají slunce pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping,
6: driftce pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, drift. No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok... Víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting...
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding... Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách... Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem... Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu... Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít v lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí.
5: Nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí.
5: Dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
5: užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
5: venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. S Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si
7: vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: Telný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
5: vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejší...
0: Trefíte? Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jistit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jist zdravý.
0: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jist
0: zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jist zdravěji jde v Albertu.
2: Zážitky.
0: CZ.
1: Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené.
0: CZ.
1: Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a... Jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny a jist zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém věji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevné týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise. 100 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise. 102 za exkluzivně nízké ceny. Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 20 české ceny. Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 29. Biokamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte z Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidokovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřete s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřete s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. Vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A v květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland. Oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
4: Máte penzi...
3: 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
4: Máte penzíko.
3: Více na Majaland.cz.
4: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a z...
3: Majaland.cz.
4: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte mo...
3: CZ.
4: Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost... Máte penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové?

0: nebo pořád to staré? S novým... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem... Vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete s novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár volíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Jen pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značku kafe.
0: Více na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značku
0: na nn.cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkových hadrech
0: cz/penzíko.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: penzíko.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám ve hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Klikám bez potisku. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: bezpotisku.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju
2: kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte...
3: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou...
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. VV.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
2: Problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. VVV Siegel. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Pekel.
4: Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. No všude. www.siegel.cz.
5: Pekelný ostrov se blíží.
4: CZ.
5: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. Třetího. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí, buď u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí, u toho, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, 3. a 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, 4. července. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, rybičky 40. Osmence Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, rybičky 48, Holíšov rozpálí švédští Royal Republic, rybičky 48, švédští Royal Republic, rybičky 48, Dimitri divoký byl Republic, rybičky 48, Dimitri divoký byl. Rybičky 48, Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a 48, Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Vítum, Dimitri, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více, tři, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný os, divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostroj, sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem

0: Festivalu je Rock Radio.
1: Léto. Do
0: festivalu je Rock Radio.
1: Radio. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Sletní Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se to. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odboru. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pust se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
0: Topcentrum.cz.
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
0: Topcentrum.cz.
1: Doktor Max.
0: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry své. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezovte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte a nově i Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Husqvarna. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé a bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce tých nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. CZ. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Mutta sä esät.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
2: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
2: Tlačím,
1: ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduch.
1: Nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchu. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Tlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.
2: Všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz.
2: Kromě produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz.
2: Místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika
3: CZ. Na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotlačí.
3: Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: To dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák. CZ. To je fičák.
4: Rock Radio.
2: To je fičák.

Nazdar bando. Nazdar bando. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Nazdar bando, tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Tady Miroš Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Majda, zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Rock Rádia, užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Užívejte dne a poslouchejte v plný palbě. Poslouchejte v plný palbě. V plný palbě.

0: Vaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, péct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte na... Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho má... Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho má... Plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od... Ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Na který rozjezd Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Honzou a Anabel, celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovcovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Jednoduchá od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio. Na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektro... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Druhého dne. Planeo.

Pivo. Pivo vychlazený, kámo. Pivo vychlazený, kámoši. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct.

0: na náš web rokovýradio.cz do sekce podcast. Vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz do sekce podcast. Chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz do sekce podcast, kde najdete náš web rokovýradio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor. Radio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor. Do sekce podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní host podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi devátou rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi devátou a desátou hodinou dorazil ma, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi devátou a desátou hodinou včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi devátou a desátou hodinou dorazil Márdě z vypsaných, to v rámci hvězdní hodiny mezi devátou a desátou hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice výživný, bych 9 a 10 hodinou dorazil Márdě z vypsaných fixy a bylo to velice výživný, bych řekl. Samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s pardubickým týmem, který letos vyhrál titul. Taky jsme si povídali o nový desce,
1: Příští středu se na vás chystá další, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už

Příští středu se na vás uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to. O tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. Takže se máte na co těšit ve středu Jirka Daron prdat a věřím, že to bude hodně zajímavý.

0: Prostě nám mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistent. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistent. Čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřeší. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a řídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: A rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění.
0: Carglass.cz.
1: Carglass opraví. Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr
1: opraví, Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší
1: Carglass vymění.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. I ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradské nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Yes. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. A Benešově. Více na bene.cz.
3: Nové styly pro...
2: Více na bene.cz.
3: Nové...
2: CZ.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě... Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 90. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý. Od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláště kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláště pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte.

0: Tyk. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo, chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo, chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo, chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to brazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam... tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Dřív než začnou
3: palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Dřív než začnou
3: prázdniny. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
3: Zoo chleby.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
3: chleby.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí močnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrány, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 15. až 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky 21. června. Buď u toho. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automoto... Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom... toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Pořídíš na automotodrom brno.cz. Automotodrom brno.cz. Brno.cz.
0: Léto.cz. Léto chutná v... Léto chutná v Itálii pokaždé. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florence. Chutná v Itálii pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do... Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha atmosférou do Neapole, nebo za sluncem

Dali jsme si Queeny na Rock Radio. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok 1980. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok 1989. 10:30. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok 1989. Dali jsme si Queeny na Rock Radio rok 1989. 10:37, to je Rock Radio rok 1989. 10:37, to je aktuální čas. 1989. 10:37, to je aktuální čas. A já už vás v 9. 10:37, to je aktuální čas. A já už vás v tuhle 10:37, to je aktuální čas. A já už vás v tuhletu chvíli minut, to je aktuální čas a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.aktuálníčas a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rokovýradio.cz a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat

Koncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Opole. Nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 Disi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z Pla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.do18italskihmiest. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.italskihmiest. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Měř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. Na www.prg.aero. Prg.aero.

0: akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Tého května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Právě teď v plné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Právě teď v Planeu. Více zdarma. Více na Dek.cz. Právě teď v Planeu. Prémiové více na Dek.cz. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovým CZ. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny a právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, my kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, ne až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-procent. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíc našich prodejen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami jen, nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Souš 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel
0: tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými
0: vložkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
0: Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
0: Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já.
1: Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já.
1: Majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na
1: spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
1: Se zárukou na 5 let.
2: A já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, zicha.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já,
1: zihlivé.
2: Já na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, zicha. A na tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na. A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užit rukou na 5 let zdarma.
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a
2: parma. Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz
2: Opicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Movano Vivaro. Německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní pořiďte si užitkový vůz Opel. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. V akční nabídce.
1: Mám barák, děrce.

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Profivoda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka. CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně.
1: Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7.
1: Cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7.
1: To se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden
1: vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za jeden. Čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 30,89,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 30,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 30,94,90 a koková rajčata 1 kilogram za 30,94,90 a Coca-Cola ta 1 kilogram za 30,94,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1 za 30,94,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 Lidl. 1,75 litru za 26,90 Lidl. To se vyplatí. 75 litrů za 26,90 Lidl. To se vyplatí. Stavební za 26,90 Lidl. To se vyplatí. Stavebniny Dek 390 Lidl. To se vyplatí. Stavebniny Dek přináší megáka Lidl. To se vyplatí. Stavebniny Dek přináší megaakci. To se vyplatí. Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus 1. Teka platí. Stavebniny Dek přináší megaakci. 2 plus 1. Ke každým stavebniny Dek přináší megaakci.

get up, hey. Bam, bada, get up, hey. Get up. Bam, bada, get up, hey. Get up, postala, fichi. Bada, get up, hey. Get up, postala, fichi. Get up, hey. Get up, postala, fichi. Get up, hey. Get up, postala, fichi. Postala fichi, postala fichi, snad s námi poradala fichi, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj, jinak jsem i poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem.

oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

Rokový do... Rokový dopoledne s Kamilem Dra... Rokový dopoledne s Kamilem Dra... Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Ne, ty. Chceš mít drink?
1: Ne, nirkarna.cz.
0: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít...
1: Nirkarna.cz.
0: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky?
1: CZ.
0: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalty? Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Ne, ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Nechceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz se slevou 30%, není problém. Klikni na trenirkarna.cz procent, není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. CZ, napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš.
0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra.
0: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Tré
0: to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Tré nirkarna.cz.
0: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Tré nirkarna.cz.
0: S kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Tré nirkarna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio
2: a zítra máš.
1: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Trenirkarna.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha.
1: CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovace. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50 technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. LC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz
4: 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri. Na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 40. louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Mladé Boleslavi vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Vali vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Kor Dimitri. Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a Rybičky 48. Harley Valda Gang Jiří Korn a mnoho dalších. Polka 48. Harley

0: seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo Hledáme někoho, kdo přemýšlí
0: do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. A dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčinky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, pomlčka sulická.cz. Lék nám podívat. Více na domov, pomlčka sulická.cz.
2: Léto volá.
1: Více na domov, pomlčka sulická.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, les.
1: Domov, pomlčka sulická.cz.
2: Léto volá. Voda.
1: Sulická.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od Z. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. pátí do 20. lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. pátí do 28. 7. A vybírejte body v Albertu od 13. pátí do 28. 7. Albertu od 13. pátí do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou Viva 13. pátí do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté i do 28. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté 8. 7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karim se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karima výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky se slevou až 61%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky 61%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky a spousta další 1%. Stany Karimatky v nepromokavé vaky a spousta další. Stany Karimatky v nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek v nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Promokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. A spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tak děti.
2: A dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už dospí.
2: Čas v přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spaca.
2: Přírodě. Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spaca.
2: Albert.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Den a teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. A spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebej.

0: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělal! Ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Ardon. Ardon. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeč. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky VR oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky www.ardon.cz. Pořádný montérky www.ardon.cz. Montérky www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz.

0: až za 45 desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat. Benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat 30 korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz 40 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane. Letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek. Je ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obných států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 večer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koruna. Denní spojení obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirem. Obnovuje po více než 6 leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálie 3. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíků ve výběr. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíků ve výběr v sobotu. Třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíků ve výběr v sobotu ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíků ve výběr v sobotu proti Slovensku. Pátý zápas čeká Rulíků ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio.
0: Pas čeká Rulíků ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: A Rulíků ve výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio.
0: Výběr v sobotu proti Slovensku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasí proti Slovensku?
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím?
1: Slovensku. Rock Radio. Počasí.
0: Jak to bude vypadat s
1: radio? Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno.
1: Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne. Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě. Vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti. Dneska převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějak. Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se možno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi oblačnosti se můžou

0: dostavit i nějaký ty přeháňky. No a teploty mezi 19 až můžou dostavit i nějaký ty přeháňky. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Nějaký ty přeháňky. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. No a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia. Teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín
0: až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín
0: stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostoru. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostoru. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Děvín Mariánské Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Turistické Lázně v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa prostředí lesoparku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa parku. Lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa hotel lázeňské procedury turistika léčivé prameny. Spa hotel Děvín. Turistika léčivé prameny. Spa hotel Děvín. Turistika léčivé prameny. Spa hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa hotel Děvín. Spa hotel Děvín. Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom...
2: Rock Radio. Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění.
2: Rock Radio. Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění v tuhle...
2: Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění v tuhle chvíli aktuálně se řeší... No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění v tuhle chvíli aktuálně. Z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění v tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda. Jenom jedno upozornění v tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. Upozornění v tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. Chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husova. V Lounech tak se řeší nehoda v ulici Husova. V Lounech, tak je tam počítá v ulici Husova. V Lounech, tak je tam počítejte s nehodou osobního auta, která si Husova. V Lounech, tak je tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. V Lounech, tak je tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý. V Lounech, tak je tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch. Tak je tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch. Hlavíte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch. Hlavní hodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, která tam komplikuje průjezd. Ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších průjezd, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio test, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně v městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně. Kde ladíte Rock Radio, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte.
0: Jo, to je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte. Servis.
0: Tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte. Servis.
0: Jezděte opatrně.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman.

0: Ten Jirka.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty.

0: 2026, Stuzy Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026 a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé.
0: Zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická
0: hledá. Vstupnafest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Fest.cz.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
0: Z.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledám
1: prosím.

nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lauman.cz. letiště.toyota.lauman.cz. toyota.lauman.cz. lauman.cz. rock.cz. Rock Radio. Elektrický.

songu. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je...

oběd. Tak jdeme na Rock Radio, elektrický oběd. Tak jdeme na elektrický oběd. Elektrický oběd. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď. Něcký oběd. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď. Něco málo po. Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď. Něco málo po 11. hodině. A tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď. Něco málo po 11. hodině. Oběd, který startuje právě teď. Něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb. Startuje právě teď. Něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připraven. Teď něco málo po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše po 11. hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše hodině. A s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát. Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát. Kuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec zapravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rocko, můžete psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz, Facebook do zpráv a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz a nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně obec@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a nás @rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit .cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy bude. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud ze kterých se to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to ke mně dostane a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to přání přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci v éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci a pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu splnit schopný nejsme, občas si píšete o věci, který opravdu splnit schopný nejsme, o věci, který opravdu splnit schopný nejsme, to se nedá nic dělat, který opravdu splnit schopný nejsme, to se nedá nic dělat, takže kdo ví, co opravdu splnit schopný nejsme, to se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, splnit schopný nejsme, to se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě ví, nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hned samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny po... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohon... Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohoných hmot. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohoných hmot dnes dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohoných hmot dnes stouply přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohoných hmot dnes stouply o desítky hak. Maximální ceny pohoných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až ceny pohoných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za pět a dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat.

poslouchají a jestli vám stejně všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který lepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají hra, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno Monče, který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a který budeme teď hrát Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady Halloweeny udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou host, tak jedině dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Dobře. Všechno nejlepší děvčata a tady jsou Halloweeny. Lepší děvčata a tady jsou Halloweeny. A tady jsou Halloweeny.

Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven. Metallica Unforgiven, první píseň dnešního. Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického. Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já. Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já. A teď už jdete vybírat. První píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já. A teď už jdete vybírat. Píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já. A teď už jdete vybírat vy. Dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já. A teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča oběda, kterou jsem vybral já. A teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat já, a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku, jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku. Napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být, chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco krádia. Všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď

Elektrický oběd. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. S Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: Tak tohle byli Simple Plan.
1: Welcome to my life.
0: Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si...
1: Welcome to my life.
0: Tak tohle byli Simple...
1: Welcome to my life.
0: Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si... Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickým... Tak tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Tohle byli Simple Plan, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další přáli na Rock Rádiu v elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další, elektrickým obědě. Muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal. Další přání je od Josefa, který napsal, že bych chtěl slyšet přání je od Josefa, který napsal, že bych chtěl slyšet Panoptiko a písničku od Josefa, který napsal, že bych chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho, který napsal, že bych chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho Panza. Provšel, že bych chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všech chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Panoptiko a písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Písničku Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Sancho Panza. Pro všechny, co poslouchají. Pro všechny, co poslouchají. Poslouchají.

0: Rock Radio. Elektrik. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Mail. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší
0: oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejnější ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
2: Spotřební daň.
0: Cena bene.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14.cz. Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte?
2: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte?
2: Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu?
2: Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
2: Bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken, prémiový ležák se svíží. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento týden Heineken, prémiový ležák se svíží. Přijďte k nám tento týden Heineken, prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Chodce den Heineken, prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Chodceňské prémiový ležák se svíží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomaz svěží chutí za 19.

0: Opera Praha pro vás.
1: 6. května. Kaufland.
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro...
1: Kaufland.
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro vás připravila...
1: Magickou rokovou...
0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro vás připravila...
1: Magickou rokovou...
0: Vás Kamil Střihavka. Rock Opera Praha pro vás připravila...
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakl. Rock Opera Praha pro vás připravila...
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si už pro vás připravila...
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakl.
1: Magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedá.
2: Zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
3: Pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše... Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše... Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? Dávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko-Americe už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v Latinsko-Americe... Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko-americkém rytmu a hip... Takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinsko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením pohyb pro vaše děti. A navíc v latinsko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Vaše děti. A navíc v latinsko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Navíc v latinsko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Tanečnicko-americkém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Taneční škola La Tropical pořád rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Taneční škola La Tropical a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tanec rodilých tanečníků.
3: Yes.
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro tanečníků.
3: Yes.
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava.
4: Pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec,
4: příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava,
4: tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
4: ze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Tři.
3: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz.
3: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
3: Kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita
3: i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru
3: španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. Tropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krok. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krok v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách tě naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Chceme tančit. I o prázdninách.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A
4: i o prázdninách.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry.
4: I o prázdninách.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i... Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní...

0: že odolám tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám try. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Tní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovskám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Snižte.
0: Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co?
1: Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš...
1: Více informací na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
1: Cí na velux.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trha...
1: CZ.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu do krády a na www.rokovýradio.cz. Pro krády a na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz.
3: Odplouvám kránu.
4: Rokovýradio.cz.
3: Odplouvám kránu.
4: CZ.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i...
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
3: Plouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den
3: může... Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
3: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších...
3: Katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostě vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám.
5: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu.
5: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu.
5: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní.

0: na katamaran.
1: Oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: VV nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: VVV prakci.
0: Odplouvám kránu na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už mám kránu na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak v...
0: na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru
0: na katamaran.
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými
1: www.pragboat.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými
1: vozy.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Jaj.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já.
2: Opel jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: Jejich majitelé spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na
2: spokojení.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou.
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Jsou spolehlivé.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha.
3: Já na tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na
3: tyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma.
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. 5 let zdarma?
3: Já,
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz.
3: Ma? Já,
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano Vika. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Toto.
2: Nyní v akční nabídce. Nabídce.
4: To je.
5: Dobravár.
4: Toto je.
5: Dobravár, vezeme vám pračku.
4: Toto je.
5: Dobravár, vezeme vám.
4: Toto je.
5: Dobravár, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji.
4: Toto je.
5: Dobravár, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme.
4: Je.
5: Dobravár, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravár, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
6: Teď.
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvedeseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak.
5: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
5: A starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroub.
5: Spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání.
4: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
4: Rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi
4: zdíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přijďte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. A šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospec. Novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Elektrospecialist. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. června.
0: Specialista.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho. 3. a 4. července. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holý ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švéd, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri Dimitrov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký byl Princess Republic. Rybičky 48, Dimitri divoký byl Princess. Rybičky 48, Dimitri.

0: 24,90 a Orion netradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čoko pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 50 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20. Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás.
0: 23,90 až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás.
0: 90 až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera
0: až do 26. května Kaufland.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rokopera.

0: Sestry, Škvor a další. Více Divokej byl, Tři sestry, Škvor a další. Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partner. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Prodej ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Prodej CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle.
0: Je to festivalu je Rock Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo
0: Radio.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo i místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná močkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honděvní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete a se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní rovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky sel strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky sel. Přijďte se podívat. Prodejle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Rovo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Rock Honda Velká Chuchle.

Runaway. Runaway train. Runaway train a Runaway train a Sole Zailum. Runaway train a Sole Zailum. Runaway train a Sole Zailum na Rock Rádiu. Runaway train a Sole Zailum na Rock Rádiu. Přání, který Runaway train a Sole Zailum na Rock Rádiu. Přání, který a Sole Zailum na Rock Rádiu. Přání, který chtěla slyšet Monika, taky k dnešnímu Zailum na Rock Rádiu. Přání, který chtěla slyšet Monika, taky k dnešnímu svátku, že přání, který chtěla slyšet Monika, taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrání, který chtěla slyšet Monika, taky k dnešnímu svátku, že si to nechá. Chtěla slyšet Monika, taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát. Tak to jsem udělal velice rád. Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia. A tady mám další vzkaz, udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia. A tady mám další vzkaz rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, čata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že by i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku, Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympik, třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Vybral jsem Rosomáka.

Rock. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd sami. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd Samilem Drábem. Elektrický oběd Samilem Drábem. I oběd Samilem Drábem. Samilem Drábem.

světový, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu, na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a o tom nemůže být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho být sporu v rámci Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho takže to pojďme Beatles Rolling Stones a taky Olympiku našeho takže to pojďme doťuknout tady Rolling Stones a taky Olympiku našeho takže to pojďme doťuknout tady jsou Beatles taky Olympiku našeho takže to pojďme doťuknout tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. To pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu. Beatles na Rock Rádiu. Rádiu.

0: Rolling Stones a Love is Strong. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Rádiu. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí. Rolling Stones a Love is Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici. Tak se nám to krásně sešlo před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhletu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli.
1: Všem doprát mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles.
0: Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legy a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světové. A samozřejmě to jak na hudební scéně světové.

0: levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Hledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. A kuřvanlivé plnotučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. Tučné mléko Albert. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů Albert. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2 litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 6,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. 2/4 kilo za 69,90. Albert. Kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5. Dle srovnání k 13.5. Srovnání k 13.5.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat u lidí. Bym Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj s vlastního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Francimel, to je boží nápoj, váš farmář František.
2: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signore. Váš farmář František.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
1: František.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu...
2: Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte...
2: Pre?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand.
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ.

0: Písečná
1: The Beat Housebrandkáva.cz Housebrandkáva.cz
0: Písečná bouře nebo meruňkáva.cz Písečná bouře nebo meruňkový.cz Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky do. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev neskový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Profikolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
0: Půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
0: Barva mechanické vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
0: Barva mechanický, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
0: Barva mechanický pomeranč? V názvech barev nestratíte.
2: Wow!
0: Barva mechanický pomeranč? Nestratíte.
2: Wow!
0: Barva mechanický pomeranč?
3: 4 dny to nil.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: 4 dny to nil.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire.
0: Barva mechanický pomeranč?
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base na Otočku. Je do 10. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base na Otočku. Je do 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base na Otočku. Je do 10. stupenky pro jednotlivce i dvojce ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Base na Otočku. Je do 10. stupenky pro jednotlivce i dvojce Poříčí. A nebo vydáš na Bejzeny na Otočku, je do 10 stupenky pro jednotlivce i dvojce. Vydáš na Bejzeny na Otočku, je do 10 stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzin
3: Fajrfestu, je do 10 stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzin Firefest, mediálně
3: stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rokra.
3: Jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzin Firefest, mediálně podporuje Rokrádio.
3: Prodej na Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rokrádio. Rokrádio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rokrádio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rokrádio. Rokrádio Fest mediálně podporuje Rokrádio. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Podporuje Rokrádio. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rokrádio. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika.
5: Máme pro vás
4: jo. Rok je slušná muzika.
5: Máme pro vás tip na zajímavé.
4: Rok je slušná muzika.
5: Máme pro vás tip na
4: slušná muzika.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus
5: tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře.
5: Nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounce.
5: MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku.
5: Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 250 000. Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 250 000. Byt 3 plus 1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 250 000. V Králově Dvoře na Berounsku za 5 250 000. Byt 3 plus KK v Marku za 5 250 000. Byt 3 plus KK v Mariánské 250 000. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Úšovicích 50 000. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Úšovicích. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Úšovicích za 4 660 000. Byt 3 plus KK v Mariánských lázních Úšovicích za 4 660 000. Mariánských lázních Úšovicích za 4 660 000. Chačovicích za 4 660 000. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 4 660 000. Chata u Brněnské přehrady.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Elektrický oběd.
1: Já
0: elektrický oběd.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od.
1: Já nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni so...
1: Nový plot mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé.
1: Mám.
0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montu vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Máme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Plotujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Albert neporazit. Ploty Dobrý všechno dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější, všechno dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější, nehledy, dobrý. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější, nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější, nehledejte. Tento Albert neporazitelné, levnější, nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivě porazitelné.

0: Přehrady v Bystrci 560 tisíc, chata u Brněnské přehrady v Bystrci 50 tisíc, chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 600 tisíc, chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 600 tisíc, u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 600 tisíc, rodinný dům v Lipčanech na Královéhradě v Bystrci za 1 600 tisíc, rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony, za 1 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 600 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Královéhradecku za 3 miliony 200 tisíc. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku Hradecku za 3 miliony 200 tisíc a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 za 3 miliony 200 tisíc a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionů tisíc a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun a rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun
1: Aktuální nabídku
0: za 4,5 milionu korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
0: za 0,5 milionu korun.
1: Aktuální nabídku
0: korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na ety.cz.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu. Takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je tou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo. Na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižního Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. České můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. České třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění profum MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých ej. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Potřebuješ
2: se váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
3: Potřebuješ změnit
2: www.českygoodwill.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibil.cz. Potřebuješ změnit splátku s flexibil. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Kreditu si změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home

0: kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu.
1: Právě teď v Planeo.
2: Kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektronické.
2: Více na tetadrogerie.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové.
2: Gerie.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové.
2: Z.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Z 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravcent. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připraví. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut.

0: Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Máme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu
0: 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: od rezervace. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Rezervace. Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Planeo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Krkovice v ceně 79 se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Krkovice v ceně 70. Od čtvrtka v Lidlu vepřová. Krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Od v Lidlu vepřová. Krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 30,79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 30 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a gram. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1 za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,74,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl 75 litru za 26,90. Lidl litru za 26,90. Lidl to se vyplatí. 26,90. Lidl, to se vyplatí. Rok 50. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Rok se vyplatí. Rok rádio.

Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na rok. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě. Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. No na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, které jsme si poslechli právě teď. Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Právě teď Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady máme přání, který. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady máme přání, který. Bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady máme přání, který je od Báry. Zařídil Richard. Já tady máme přání, který je od Báry ze Lhoty, která. Já tady máme přání, který je od Báry ze Lhoty. Přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčů. Od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků. Ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa 50 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Za odměnu zahrát Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Daniela Landa Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Daniela Landu a muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Daniela Landa. A muži spadáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Daniela Landa. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je Daniela Landa. Moc. Tak gratulujeme a tady je Daniela Landa. Gratulujeme a tady je Daniela Landa. Je Daniela Landa.

jeden z nich, skok poslední z poslední. Teď z nich, skok poslední z poslední. Teď šla smrt, skok poslední z poslední. Teď šla smrt, kadál poslední z poslední. Teď šla smrt, kadál bez poslední.

Ještě že tak, aspoň strážnej v budce usínal. Ještě že tak, budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, le usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majo. Ještě že tak, aspoň měl

zraky. Letadlo stoupá nad mraky, v ní čtyři muži spadli. Letadlo stoupá nad mraky, v ní čtyři muži spadá nad mraky, v ní čtyři muži spadáky. Tváře se čert mraky,

stávě oslovil, kulomet rozbili, blíží se vpřed. Stávě oslovil, blíží se vpřed. Stávě oslovil, kulomet, hlasitě štěk vpřed. Stávě oslovil, kulomet, hlasitě štěk vpřed. Stávě oslovil, kulomet, hlasitě štěká, jak zuřivej pes, oslovil, kulomet.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp.

do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat. Kousek, který se nám do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat. Zítra zase do dnešního elektrického oběda vešel. Nedá se nic dělat. Zítra zase budeme pokračovat oběda vešel. Nedá se nic dělat. Zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně. Nedá se nic dělat. Zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete dělat. Zítra zase budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od. Budeme pokračovat mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No mezi 11. a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a 12. nebo případně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně můžete využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na využít roku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší dánsku na přání od 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší dan 18 hodin. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší dan se svým rokovým vorazem. No a po 12. hodině standardně už se na vás těší dan se svým rokovým vorazem. Po 12. hodině standardně už se na vás těší dan se svým rokovým vorazem. Standardně už se na vás těší dan se svým rokovým vorazem. Těší dan se svým rokovým vorazem. Se svým rokovým vorazem. Vorazem.

0: Tak to byli Papa Roach. Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi. A poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry.
1: Nedá se nic dělat, zítra si úplně poslední kousek, který se nám

0: www.prg.aero.
1: Nemáš
0: cí na www.prg.aero.
1: Nemáš co na sebe?
0: prg.aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: .aero.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.kdonedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trik na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, poradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušno.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na web. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokovky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ.
2: Zahrádkář se raduje
1: za... na www.rokovýradio.cz.
2: Zahrádkář se raduje
1: za... www.rokovýradio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na...
1: www.rokovýradio.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zaf se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si...
2: Co potřebuje? Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou...
2: E-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: S nov... CZ.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto.
3: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a při...
3: Profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a při...
3: si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu z Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido
4: a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz.
4: Své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši
4: úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé
4: Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní
2: shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní
2: partner pro vaši zahradu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
2: Sledu.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na širok si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%.

0: Kauflandu. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kaja.
0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambur.
0: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark
0: i stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambur 150.
0: Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambur 150 gramů za
0: jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Brambur 150 gramů za 17,90. Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský máky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más 100 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kau 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 20. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 1990 až do 26. května.
0: Kaufland.
1: Až do 26. května.
0: Kaufland.
1: 26. května.
0: Kaufland.
1: Května.
0: Kaufland. Kaufland.
2: Léto chutná. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za archito chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architektu pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba každé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací. Můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Nemáš
2: destinací na www.prg.aero.

70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí i prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2000 na široký výběr.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavia do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping do května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living 6. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav
0: se. Jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na.
0: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den, kdy.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
0: Sleeping and Living.
1: Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neuteč. Praho. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. A den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. I ty. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, sny. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, sní a zá. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, sní a zážitek. Června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, sní a zážitek pro celou parku Učeňku. Běh, barvy, sní a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kam. Běh, barvy, sní a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kamovi, sní a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neří. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neuteče, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, .cz zbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, .cz. Tak pojďte do toho spolu, oficiálně. Registrace na barvám neutečeš, .cz. Tak pojďte do toho spolu, oficiální parce na barvám neutečeš, .cz. Tak pojďte do toho spolu, oficiální.
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérkové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Web outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz Ardon.cz Ardon.cz

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Českou jako...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko...
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesou... Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesou... Poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného schromáždění... Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného... Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného schromáždění... Jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného schromáždění... Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného schromáždění OSN o ochraně klimatu. Souhlasilo s rezolucí valného schromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování rezolucí valného schromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním drželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o očkodnění státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o očkodnění. Odškodnění, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitalské spory o odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4. Italské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4. Dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně 4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy, vyběhly na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalist z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté a z nich důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli i uzavřeli některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli evropskou některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu. Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu. Poprvé ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu. Porazili Freiburg. Ovládli Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu. Porazili Freiburg. Evropskou ligu ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu. Porazili Freiburg. 3-0. Evropále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropa Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěžká liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham.
0: Rock Radio.
1: Sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham.
0: Rock Radio. Počas.
1: Vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham.
0: Rock

0: Radio. Počasí.
1: Soutěž ovládal Tottenham.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ovládal Tottenham.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy jasno.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy
0: jasno. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabé.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo... Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami nejvíc. Bude oblačno až polejasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami. Večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Místy většinou slabý, anebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Slabý, anebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Teploty 18 až 23.
0: Ať už prší, nebo paří slunce.
2: 23.
0: Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší, nebo paří slunce. Ať už prší, nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Svobody.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Svobody v Štěpánku.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Svobody.
0: Doprava.
2: V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobní. V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobní. V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta. V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta. V Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta. Obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. V Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta. Obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A je tam pořád. Okres Opava, je nehoda osobního auta. Obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A je tam pořád. Osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně. A je tam pořád. Dorazíte. Ta obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolon.
2: Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolon.
2: Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony ne.
2: Opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivní.
2: Pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis uvníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.

0: letiště.toyota.louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. Toyota.louman.cz. Louman.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Force. Rock Radio. Rockovej Force. Rock Radio. Rockovej Force.
1: A je pár minut po...
0: Rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině.
0: Rock Radio. Rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná.
0: Rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím,
0: rockovej Force.
1: A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej Force s Danem. No a já jsem... A je pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej Force s Danem. No a já jsem včera měl na... Pár minut po 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej Force s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molka. 12. hodině a vás zdravím, rockeři, začíná rockovej Force s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru, rockeři, začíná rockovej Force s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molka rockovej Force s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molka. Trošku se mi to nepovedlo s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru Molka. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Včera měli na finále českého poháru Molka. Trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko. Pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám do 10 do večera a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně a fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně. Co jsem na to fotbal jsem neviděl. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně. Co jsem na to koukal, stál. Takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně. Co jsem na to koukal. Příště se podívám, on ten fotbal stejně. Co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, ten fotbal stejně. Co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi. Co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo Halloween. Stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo Halloween. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo Halloween. Pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi Boston, nebo Halloween. Čeká nás Bon Jovi Boston, nebo Halloween. Boston nebo Halloween.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: A to byly Bon Jovi a Born to Me. A to byly Bon Jovi a Born to Me. A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera se nám hrál. A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera. A to byly Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera. Bon Jovi a Born to Me Be My Baby. No a včera se nám hrál pohár český. Bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně od 6 hodin a Jablonec tam byl. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo
1: Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná u toho týmu tam. Takže se bude řešit. Možná ten Jablonec.

0: Když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. Takže se bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No, se bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Škorpion. Ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him a nebo Iné kafe. Tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him a do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him a nebo Iné kafe. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him a nebo Iné kafe. Na další hru Scorpions, Him a nebo Iné kafe.
1: Chcete si sednout?
0: Scorpions, Him a nebo Iné kafe.
1: Chcete si
0: Him a nebo Iné kafe.
1: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady nebo asi spíš? Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce? Si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce? Tady nebo asi spíš na zahrádce? Asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
1: Spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: Já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky...
2: Přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste se... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikání vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účetní banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC. Otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drby z ohrad.
3: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drby z ohrad.
3: Účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelč.
3: Start Business zdarma na KBCZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
3: Na KBCZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
3: KBCZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z... Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Kozích ohrad.
5: Tak!
4: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Kozích ohrad.
5: Tak!
4: Výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Kozích ohrad.
5: Tak.
4: Zelčín. Hlásíme se z Kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíš.
4: Hlásíme se z Kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíš.
4: Se z Kozích ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží.
4: Ohrad.
5: Tak. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Jak? Tak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko, jak dneska vyrážíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko, vyrážíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko a nad hlavíme, mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko a nad hlavou, lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko a nad hlavou svítí sluníčko, vodítko, já kontroluju, kde je krmítko a nad hlavou svítí sluníčko. Já kontroluju, kde je krmítko a nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, kde je krmítko a nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlenítko a nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlenítko a trocha hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlenítko a trocha pozování sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozová, trocha chůze.

0: trocha mazleń a trocha pozování na foseň. Trocha mazleń a trocha pozování na foseň. Za granulé. Trocha mazleň a trocha pozování na foseň. Za granulé. A trocha pozování na foseň. Za granulé. Jdu na vycházku rád. A pozování na foseň. Za granulé. Jdu na vycházku rád. Prostě na foseň. Za granulé. Jdu na vycházku rád. Prostě jaro, jak mám. Za granulé. Jdu na vycházku rád. Prostě jaro, granulé. Jdu na vycházku rád. Prostě jaro, jak má být. Jdu na vycházku rád. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín.
0: Vycházku rád. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blíž.
0: Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
0: Jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Šecopín.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy...
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se...
1: Blízko u zvířat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu ve pře... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně se... Je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 70... Chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 7... To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79... Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata krkovice v ceně 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 79,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 za 1 kilogram. Keříková rajčata 1 kilogram za 34,90 kilogram. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,0 gram za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,74,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 20,60 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. Coca-Cola Zero 1,75 litrů za 26,90. Lidl, to se 1,75 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. 25 litrů za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou
2: 90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou digitální.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí.
2: To se vyplatí.
3: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu budou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál C... Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaď, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které... A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží PZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou.

0: AU jako zlato, Hradce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Bolkafest 2.
0: Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Bolkafest 2020.
0: Brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Bolkafest.
0: AU portál CZ.
1: Bolkafest 2020.
0: Portál CZ.
1: Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 4. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Ryby v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdeslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valdage. Dimitri. Rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 48. Harley,

unikátní prostor pro výlet na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvá katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám krát. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu. www nebo firemní akci. Odplouvám.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vz...
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přirán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít ro...
0: Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas.
0: Vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý...
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30...
2: Rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má...
2: Do Aquapalas Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30...
2: Z Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch... U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si
0: každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: A 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším
0: stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
0: Ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátskou na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi
0: Aquapalas Praha
2: v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi
0: Aquapalas Praha zábava na
2: mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi
0: Aquapalas Praha zábava na celý den více na
2: akvo na pirátské lodi
0: Aquapalas Praha zábava na celý den více na aquapalas.cz Aquapalas Praha zábava na celý den více na aquapalas.cz Aquapalas Praha zábava na celý den více na aquapalas.cz
3: Domov pro seniory.
0: Zábava na celý den více na aquapalas.cz
3: Domov pro seniory Sulická.
0: Celý den více na aquapalas.cz
3: Domov pro seniory Sulická hledá
0: více na aquapalas.cz
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče
0: aquapalas.cz
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče
0: CZ
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho,
3: kdo hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
3: přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Ne. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí koho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme se a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a máte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů.

0: Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.podmínky/včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Lyže.
0: Více na domov.sulická.cz.
1: Lyže.
0: domov.sulická.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
0: Sulická.cz.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis. Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bákolo.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazár. Půjčovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy
2: Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Nejjasné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
3: Happy Sport.
2: Tu vede přes
3: Happy Sport. Happy Sport.
4: Nové styly pro
3: sport.
4: Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Nové styly pro vaše léto. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Short. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Shortky už od 90 styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Shortky už od 99 léto. Právě teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Teď v Kick. Shortky už od 99 korun. Kick. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 9 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.

0: 2020, Jiří Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026, Korn a mnoho dalších. Volkafest 2026, vstupenky zakoupíš na mnoho dalších. Volkafest 2026, vstupenky zakoupíš. Volkafest 2026, vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026, vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám krát
0: 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu.
0: Nakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: CZ.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejen
1: odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší floty. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě znu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriky modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio.cz.

Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem. Danem.

circus.

zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fandě nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte o fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuš výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuš zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každonická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Ta v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Top hok. Každý den na Rock Rádiu. Top na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky. Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Tky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel náší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavebtel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. Vévního nářadí ve staveb dovozidel stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

Uvolněte se a nemusíte ani Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá kros.

0: plán na sobotu, tak já ho pro vás. A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, a to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května. Nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' náš. Vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích. Startuje Rockin' náš. No a budou to v Brdovpivu 20. května, bude v Českých Budějovicích, startuje Rockin' náš. No a budou to v Brdovpivu Samson, na bude v Českých Budějovicích, startuje Rockin' náš. No a budou to v Brdovpivu Samson a bude v Budějovicích, startuje Rockin' náš. No a budou to v Brdovpivu Samson a bude tam celý na Rockin' náš. No a budou to v Brdovpivu Samson a bude tam, no a budou to v Brdovpivu Samson. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede v Brdovpivu Samson. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anna. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. A bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Ta to bude moderovat a zahraju poslechu, se na vás bude těšit. Provede vás tím Anabel. Ta to bude moderovat a zahraju poslechu a tanci a bude těšit. Provede vás tím Anabel. Ta to bude moderovat a zahraju poslechu a tanci alkohol. Provede vás tím Anabel. Ta to bude moderovat a zahraju poslechu a tanci alkohol. Horký žeslíže Dimitabel. Ta to bude moderovat a zahraju poslechu a tanci alkohol. Horký žeslíže Dimitri bude moderovat a zahraju poslechu a tanci alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg a zahraju poslechu a tanci alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg nebo traktor a tanci alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro alkohol. Horký žeslíže Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já projedu žeslíže Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já projedu z vás Dimitri Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já projedu z vás Trantenberg nebo traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já projedu z vás mám 10 lístků. A jestli se tam chcete dostat, tak já projedu z vás mám 10 lístků. Když jestli se tam chcete dostat, tak já projedu z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaši dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu z vás. Mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít. Mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku. Vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail, kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio@rokoviradio.cz a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio@rokoviradio.cz ale bude to na e-mail a to studio@rokoviradio.cz ale bude to na e-mail a to studio@rokoviradio.cz bude to na e-mail a to studio@rokoviradio.cz čím originálnější tím e-mail a to studio@rokoviradio.cz čím originálnější tím lepší studio@rokoviradio.cz čím originálnější tím lepší @rokoviradio.cz čím originálnější tím lepší ať máte plán na sobotu ať se tam .cz čím originálnější tím lepší ať máte plán na sobotu čím originálnější tím lepší ať máte plán na sobotu ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte tím lepší ať máte plán na sobotu ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte tím lepší ať máte plán na sobotu ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte máte plán na sobotu ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte na sobotu ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte
1: Baru dovolené
0: a pořádně si zapaříte.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
0: Zapaříte.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt.
1: Baru do

0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Fakt. A kam pojedeme?
1: Na zahrad. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Fakt. A kam pojedeme?

0: Května slevy až 20.
1: A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazén. Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek. Mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to. Dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u
0: grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort,
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je baum.
1: Jen to. Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to
1: pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: nízký rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy
1: zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna fenestra. Feny a vždycky něco navíc. Střešní okna fenestra. Fenest. Vždycky něco navíc. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
0: Ano, co navíc. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra.
0: Ano.

0: zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.cz/raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo...
0: Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík.
0: Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyber...
0: Potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
0: Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto.
0: E-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a...
1: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně...
1: Nebo profík. U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků.
1: U nás si vyberete.
2: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachráníte snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e/slimáků
2: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e/slimáků
2: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e/shop.cz.
2: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e/shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.e/shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zachrání Presto.
0: Zafido.e/shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ahoj rokeři.
0: Zafido.e/shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás
0: e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
0: Vaši zahradu.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s... Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Pikeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové od... Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Začalo to lakem na parkety a
3: května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju
3: 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
3: Rock opera CZ.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček
3: CZ.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. A najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor.
4: Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor.
4: Pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor.
6: Fasádo, vrátím se.
4: Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor.
6: Fasádo.
4: Celý dům, byt i zahradu.
5: Profikolor.
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Chci byt i zahradu.
5: Profikolor.
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Chci.
5: Profikolor.
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
7: Chceš žít značkovej život?
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
7: Chceš žít značkovej život?
6: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten...
6: Vrátím se vzorníkem.
7: Chceš žít značkovej život? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si... Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty... Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezopravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si.

0: ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Ty. www.bezpotisku.cz. Všem. www.bezpotisku.cz. Všepro. www.bezpotisku.cz. Všepotisku.cz.
1: Všepro bagr, všepro bagr, všepro.
0: Cz.

náhradní díl. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Místě. Pohodlné objednání.

0: okna mezi vámi a nebem již 40.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních okna.

0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: Tak to bude drahé.
0: Kdepak, za cenu běžného spalováku.
1: Drahé.
0: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 690. Tak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 690. Běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ
0: více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: Jízda na BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku?
0: BYD.com.
2: Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak se nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z... Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Atención!
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Atención, señoras y señores.
0: Pro lepší příběhy.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres, señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Tropical Party opět roztančí smích.
3: Un, dos, tres.
4: Taneční škola Latry opět roztančí smích.

0: Fenestra. Vše od jedností. Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální vatele. Bezplatné zaměření. Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Zaměření. Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních. Výroba, ale i profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních. Profesionální montáž. A pozor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérní montáž. A pozor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již čtyřových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenest okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádka.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje.
0: A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Fenestra.cz.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje.

A to byli Scorpions. A to byli Scorpions. A jestli ještě ne... A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na... A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte...

0: žít. Kam? Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na web. Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara. Více na www.latropical.cz. Awara šar. Více na www.latropical.cz. Awara šar. Více na www.latropical.cz. Awara šar. www.latropical.cz. Awara šar. Tropical.cz. Awara šar. Awara šar.
2: Rock Radio.
0: Šar.

0: Lidek přináší mega akci. Při zapůjči... CZ. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukla... Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám... Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám... Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Půjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin darma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte ho května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Te a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD.
1: Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD
1: C-Line týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Tak to děláš špatně.
2: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až tně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi 15 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude
2: a vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu i rodina s kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Depak. Za cenu luxusní.
1: A tak to bude drahé.

0: Tropical zve všechny příznivce taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Kal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to vše na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte se Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes, La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.

Dabu i Eta. W i FM. W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

Kral.

0: www.ultraslev.cz.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50. Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50. Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objem proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objem. Objevuj každý den tisíc. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů. 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Tu za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Mastos.
1: Ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Raw.
1: E-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Masters of
1: CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
1: Tak Allegro.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: Slaughter to výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus. Marilyna Mansona.
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The
3: Slavné Arch Enemy.
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept.
4: In Flames.
3: Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept. Nebo bratři Slaughter to Prevail.
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept. Nebo bratři Cavalerovi.
4: Prevail.
3: The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept. Nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of
3: Rasmus. Přijede Dirk Schneider z Hity Accept. Nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept. Nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. z Hity Accept. Nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovi. Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. Do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto.
3: Do července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto.
3: U Jelínka ve Vizovicích.
5: Léto. Doktor
3: Max.
5: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výp. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výba. Léto. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Sletní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Ke kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pupálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: poradit u odborníků a starosti, pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Topcentrum.cz, dodavatel
0: Doktor Max.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husk. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna u zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubic připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně měním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
2: www.topcentrum.cz. Právě teď v
0: planetrum.cz.
2: www.topcentrum.cz. Právě teď v Planeo.
0: www.topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: topcentrum.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.cz. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny a šťavě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte je prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich pro elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Slušnej rok.
2: Skladem. Planeo.
3: Slušnej rok.
2: Pro Planeo.

0: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Pro Benešov na 95.8 FM. Na 95.8 FM. Ve světě 8 FM.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota z M. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaš základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty.
0: Chceš mírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
0: .cz.
1: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba hej ty, ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30 problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírka.
1: Kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
2: Zítra máš.
0: Trénírkárna.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v
0: Trénírkárna.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart
0: Weeks. Karna.cz.

I got tons on my head. My fangs are sharp and my eyes are

0: V červenci v turecké Ankaře. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější a Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolané počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné s dolnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a před klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Dolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první tu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubu. Překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molka pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molka Puma zaručený start. Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molka Puma zaručený start. První velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molka Puma zaručený start v závěrečném čtvrté trofej v klubové historii. Vítěz Molka Puma zaručený start v závěrečném historii. Vítěz Molka Puma zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole. Puma zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavním start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavním čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio. Počasí. Ligy. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Dnes bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Bude oblačno až polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Polejasno, večer místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín
1: 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín Mariánské lázně
1: stupňů.
3: Spa Hotel Děvín Mariánské lázně. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesopa. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí. Spa Hotel Děvín Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské Mariánské lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léč lázně v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.

0: léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici
0: Radio. Doprava.
1: Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo.
0: Doprava.
1: Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak se je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak se někam porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně. Čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tam překážka na vozovce. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Vozovce. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia. To je
1: tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná j... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že... To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky rastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je...
0: Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po tři...
0: Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockovej poraz.
0: Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockovej poraz s Danem. No. A je pár minut po 13. hodině a pokračuje Rockovej poraz s Danem. No a myslíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. Světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis. Máme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. Pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem. Třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem.
0: Rock Radio.
1: Dimitri, anebo teďka Ariem.
0: Rock Radio.
1: Anebo teďka Ariem.
0: Rock Radio.
1: Ariem.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účast. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účastné přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v Bělák. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svíl trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce pro složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní se na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud omezí ústavní pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud pravomoce prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud summit se bude konat prezidenta bude se muset obrátit na ústavní soud summit se bude konat v červenci v Turecku se muset obrátit na ústavní soud summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře obrátit na ústavní soud summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře soud summit se bude konat

0: Miloš Majer. Ahoj, tady je Miloš Majer. Ahoj, tady je Miloš Majer. Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si následující... Ahoj, tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si následující Dimitry pecku. Tady je Miloš Majer.
1: A Jirka Urban z Dimitry.
0: Užijte si následující Dimitry pecku. Čau!
1: A Jirka Urban...

0: Jo, takže takhle tam máme v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Jo, takže takhle tam máme v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Aby to takhle tam máme v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. Taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a říkáme, to dávají domičky ty hrníčky. Aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. Ty hrníčky, aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co aby to umyli a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím kruci a já stejně ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva, udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva. Tak děti, co prožili blbou lásku, pustím krucipisk. Láska je kurva.
1: Děti, zítra je...
0: Blbou lásku pustím krucipisk, láska je kurva.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už...
0: Krucipisk, láska je kurva.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď...
0: Láska je kurva.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
4: Věda
3: Bezkempu.cz
4: Věda Řemeslo
3: CZ
4: Věda Řemeslo Věda Řemeslo Věda Řemeslo Slimovice Věda Řemeslo Slimovice Lihova Řemeslo Slimovice Lihovárek.cz Řemeslo Slimovice Lihovárek.cz Věc Slimovice Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí Slimovice Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí CZ Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí.
5: V Kauflandu faní
4: hrdí.
5: V Kauflandu faní. V Kauflandu faníme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
6: Kajarmark Bramburky 150...
5: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za...
5: Kovy. Proto jsme pro vás připravili...
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90...
5: Vás připravili...
6: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90... A svěl... Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský mák bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský mák 150 gramů za 17,90

0: 50 a Svijanský más světlý ležák z Kauflandu za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card 90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13 žák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května Card za 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: 13,90 až do 26. května
1: Kaufland
0: až do 26. května
1: Kaufland
0: 26. května
1: Kaufland
0: 6. května
1: Kaufland Kaufland
2: Léto chutná v Léto chutná v Léto chutná v Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Na espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Z letišť Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 8 do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 8 z

0: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říká
2: Jegl.cz.
3: Bolkafest 2026. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz 26. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz
4: Top Centrum.
3: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz
4: Top Centrum.
3: Zakoupíš na vstupnafest.cz
4: Top Centrum CZ. Dodavatel.
3: Vstupnafest.cz
4: Topcentrum.cz Dodavatel Promis
3: CZ
4: Topcentrum.cz Dodavatel pro Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nového řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nej Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Na Vštarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediném vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probiotický jogurtový nápoj s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný pě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotického mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má obětový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má objednávej nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má objednávejte na farma. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má objednávejte na farmanemcova.cz chutná tak, jak má objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář dejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
6: Vidíš to?

0: Váš farmář František.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
0: František.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
1: To?
2: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let.
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balónem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balónem, bungee.
2: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balónem, bungee. No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte.
1: Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít k lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri
1: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
1: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek
1: venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo jste si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás
2: počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Rádio.
2: Zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Rádio.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Rádio.
4: Zážitky.
2: CZ.
5: Rock Rádio.
2: CZ.

0: Vyberte si z téměř 200 destinací letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na ve 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Toto je.
0: Destinací na www.prg.aero.
1: Toto je.
0: www.prg.aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám.
0: .aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
0: Aero.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No,
2: teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak.
2: Vezeme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání.
2: A starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
2: Spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdar.
3: Tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista. Pojíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kontejnery Sýkl.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kontejnery Sýkl.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Kontejnery Sýkl, dobrý den.
6: Dobrý, mám
4: elektrospecialista.
5: Kontejnery Sýkl, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém.
5: Kontejnery Sýkl, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
5: Kontejnery Sýkl, dobrý den.
6: Dobrý.

0: Rock.cz. Rocky FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Motokeci.cz. Rock Radio. Rock Radio. Motokeci Marcela Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě za...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend.
0: Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel. Je tu čtvrtek de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel. De facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek. Poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně. Třeba vám v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkend v tom pomůže Pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale ve Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí stroj. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí stroj bez mě největším, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí stroj. Tím, co se o víkendu bude konat možná ne významem, ale velikostí stroj bez pochyby. Do Valmezu se může bude konat možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, off podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obluk České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obluk. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka, budou k vidění v areálu Ekorema. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka, budou k vidění v areálu prostě samá krásná obludka, budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 krásná obludka, budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od budou k vidění v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemný v areálu Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku Ekorema Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotobu můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do dr jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká. V sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride, nabídka velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu velká, ceny mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu mírné, a to od 7. hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v hradu.

0: Hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté po Benátce Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté po večer. Od dvě hodiny později se pak Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté po večer. Od dvě hodiny později se pak vydá celá kolona Chlumci nad Cidlinou. Od půl šesté po večer. Od dvě hodiny později se pak vydá celá kolona Od půl šesté po večer. Od dvě hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 šesté po večer. Od dvě hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer. U Hypermarketu Albert hlavní vstup. Akce je plánovaná od dva na tradiční gulášek ani v neděli. Nemusíte sedět doma, jeďte třeba do tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od desáté raní. Dokud nebude vše zvládnuto, psí hubík. Akce je plánovaná od desáté raní. Dokud nebude vše zvládnuto, psí hubík. Akce je plánovaná od desáté raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen plánovaná od desáté raní. Dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen obchod nebo zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen opokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostí. Však hlavní. Tentokrát nepůjde jen opokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostí. Dřeně. Tentokrát nepůjde jen opokec nebo guláš,
1: Rock Rádio Motokeci. Rádio Motokeci. Motokeci.

tom uletěl, kde hrozně chtěl, tak na tom uletěl, tak na tom uletěl, nebyl v tom žádnej trik, tak na tom uletěl, nebyl v tom žádnej trik, jen uletěl.

0: Pivo vychlazené. Pivo vychlazené. Pivo vychlazené. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazené. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazené. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazené. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazené. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu domši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Odpéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozad hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Ana. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušně budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

0: To sice jak ubrus, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu. Vypadá to sice jak ubrus, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Ubrus, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo,
0: konečně.
1: Nazdar.
0: Konečně jsme tady ve třech. Takže budeme to dělat ve třech.
1: Jo, zdar.
0: Čau. Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo,
1: konečně tady. Čau.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo,
1: konečně tady. Konečně už tady nebudu.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo,
1: konečně tady. Konečně už tady nebudu.
0: Takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo,
1: konečně tady. Konečně už tady nebudu sám.
2: Jo,
1: konečně tady. Konečně už tady nebudu sám, ty brdi na tom odpolední. Už se nemůžu.
2: Jo,
1: konečně tady. Konečně už tady nebudu sám, ty na tom odpolední, už se nemůžu dočkat. Konečně už tady nebudu sám, ty brdi na tom odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím.
1: Tady nebudu sám, ty brdi na tom odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdi na tom odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdi, a vůbec mi to nebavilo, se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdi, a vůbec mi to nebavilo teda. Ne.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdi, a vůbec mi to nebavilo teda. Ne.
0: Víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No. No, ty brďo, a vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo.
0: Tady.
1: No, ty brďo, a vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím. Ty brďo, a vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím. Bylo to vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím. Bylo to v pohodě. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím. Bylo to v pohodě. Jo, takže se může samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma aspoň zatím. Bylo to v pohodě. Jo, takže no. Jsem si psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě.
2: Tarský.
1: Jo, takže no. Se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně.
1: Psal s lidma aspoň zatím, bylo to v pohodě.
2: Tarský.
1: Jo, takže no. Se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně.
1: Tím, bylo to v pohodě.
2: Tarský.
1: Jo, takže no. Se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se...
1: Tarský. Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu.
1: Jo, takže se můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně
1: půjdu. Můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4. Hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával dneska se klidně půjdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4. ráno a jdu domů vyspat. To jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Jako vůbec nemám s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím s tím problém. Já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Jestli stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autu a nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km. Nesmím jako zastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pozastavit. Jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km. Viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině jinak vybouchne. Tak rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině jinak vybouchne. Tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď v tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině jinak vybouchne. Tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchne pod 50 km hodině jinak vybouchne. Tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu. Metrů hodině jinak vybouchne. Tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no.
2: Tam vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no.
0: Tam
1: tak...
0: Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, asi teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no.
0: Nehrál tam Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock. Zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no.
0: Nehrál tam Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra nebo usnu.
1: Ty brďo, no.
0: Nehrál tam Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock. Ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme za brďo, no.
0: Nehrál tam Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock. Ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak
0: Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock. Ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Jo, a Sandra Bullock. Ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Prostě dneska Bullock. Ano, přesně tak.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Prostě dneska jedeme, bude to.
1: Ano. No, tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě.
1: Tak prostě ti nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a všem.
1: Zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme. Prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a všem. Stavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a všem.
0: Tak já vás nebudu zdržovat a pustím.
2: Dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou.

0: muzikou, tak energii a všim.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě.
0: Poledne prostě narvaný rokovou muzikou, energii a všim.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd.
0: Rokovou muzikou, energii a všim.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd, Steel Panther.
0: Energii a všim.
1: Tak já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd, Steel Panther. A nebo já vás nebudu zdržovat a pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd, Steel Panther. A nebo Kabátěk. Pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mi hezky a čuju ještě poslední 20 minutách Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mi hezky a čau. Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mi hezky a čau. Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mi hezky a čau. Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mi hezky a čau. Myslivecký ples, tak se mějte hezky a čau. Mějte hezky a čau.
2: Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Na far... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty. Chceš mít
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty. Chceš mít
3: .cz.
4: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz třeba kalotky. Se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a 1%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódem.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
4: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
4: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
4: Čtyři. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
4: Čtyři dny. Máš a zítra máš.
3: Trénírkárna.cz.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
3: Trénírkárna.cz.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je
3: Trénírkárna.cz.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry.
3: CZ.
5: Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a po... Čtyři dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a šího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika pery. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 26. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 20.

0: 24. až 27. června nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce na ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz Poříčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz. Bejzin na Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin
0: Otočku, je dobrý stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest, mediálně pod
0: stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest,
0: jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
0: Prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio.
0: Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušnást. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mě podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
2: Mám barák.
1: Slušná muzika.
2: Mám barák děravej, mě to
1: a muzika.
2: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad znám tele fičí. Snad známý fičí, snad známý poradí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak snad známý poradí, jinak snad známý poradí, jinak jsem jí poradí. Jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: V drogerii
0: www.oknasukorady.cz
1: V drogerii
0: www.oknasukorady.cz
1: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1
0: CZ.
1: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny. V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny. V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky. V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní. Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Pure všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy sa L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy séra i masky. Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ a další. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ. Vyberte si krémy séra i masky. Více na Teta Drogerie CZ.
2: Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-š, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-š, a tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shop Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď
2: www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové
2: Radio.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Až teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Až 40%. Navštivte jedné elektrodny se slevovými kupony. Až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shopy až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíc prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Jsou z užitkový
3: než 30.

to byli Iron Maiden, na mě zrovna dneska vodník přišel. Vypadá to sice jak u Bruce, ale... A já už vítám, vodník přišlo tričko, vypadá...

0: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy.
0: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé s
0: počkami skladem. Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
0: Planeo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Jo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivými vozy Opel, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé, jejich majitelé spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
1: A se spokojení.
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Spolehlivé?
2: Já na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já. Já na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha.
2: Spotyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu let zdarma?
2: Já.
1: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mova.
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro Nebka. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro Nebko. Se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro Nebo Kombo. Kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce si užitkový vůz Opel Movano Vivaro Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano Vivaro Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Písečná bouře.
1: Nyní v akční nabídce.
3: Písečná bouře.
1: Akční nabídce.
3: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V pro... Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow!
3: Color půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow!
3: Barvami vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow!
3: Barva mechanický, takže se v názvech barev nestratíte.
4: Wow!
3: Barva mechanický pomeranč, ve barev nestratíte.
4: Wow!
3: Barva mechanický pomeranč.
5: Top cent.
4: Wow!
3: Barva mechanický pomeranč.
4: Wow!
3: Barva mechanický pomeranč.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel
3: barva mechanický pomeranč.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel
3: pomeranč.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel promistr. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Centrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Mistr. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte při Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v rohu. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubic s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově.

0: Vrohovládově Bělé, Pardubicích nebo v Jedinem. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodej. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milvás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze, nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy, jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídkyně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Tlačíš? Tlačíš? Tlačíš?
2: Tlačím, tlačím, nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabuv všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Kromě místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikočka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí. KCZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
2: Vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
2: Koho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz.
2: Tlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Ja vás tady vítám na tom našom výročnom mysliveckom plese.
1: Změna programu, Kristofi nedorazili, ale máme tu kabáty.
2: Jo, paní, nadlesí.
1: Změna programu,

0: uvidíte Albert neporazit podívat.
1: Prodejna Honda Velká chuchle.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.
1: Honda Velká chuchle.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.
1: Velká chuchle.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás.
0: Mázitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 200.
0: Levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250.
0: Nehledejte.
2: Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s a tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 20 týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou z. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 90,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srov s apkou jen za 99,90. Albert. Apkou jen za 99,90. Albert. 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. pátý. Albert. Dle srovnání k 13. pátý.
3: Potřebuješ změnit splátku.
2: Albert. Dle srovnání k 13. pátý.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní.
2: Dle srovnání k 13. pátý.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit.
2: 13. pátý.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu
2: si pátý.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příp nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro se. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Běhy.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme z respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastní. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme Ploty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha běžní sousedé. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty a brány, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, ceny, prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. I montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty montujeme. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, Praha Běchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Proděchovice. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká.
0: Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší.
0: Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo
0: pro dobrý, všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady.
0: Všechno dobrý.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z komplet. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naplní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto ní techniky Honda, nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i vyrovná motorovým strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské strojům. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Když uvidíte,
1: přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Když

0: Vyrábíme Francimel, probiotikem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmacova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzor.
2: V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. VSM nebo na radia.cz. Ve světě nebo na radia.cz. Ve světě plném hrozeb.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota CZ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální...

0: doporučit na dny otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Dny dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Toří experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářskální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovnické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského trum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní svět.
1: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce. Je taky bohatý program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Rock Radio.
2: Počas. Nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkého. Maximálně v jižních Čechách, tak je v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen o jejich velkýho. Jinak máme polojasno po celé České republice.
3: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, tur Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turisty. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín.
2: Rock Radio. Doprava. Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě? Doprava. Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici? Doprava. Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak jak to vypadá na českých silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak tam boural oských silnicích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak tam boural sích v Ostravě na Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak tam boural osobák s nák. Plzeňský ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si. Směru na sever u nájezdu na Rudnou? Tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění. Nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor. Tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže bere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. A tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba si tam asi možná postojíte.

0: Silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba, možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmi. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam bude, což je mezi Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se Poličkou a Litomyšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. Myšlí zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. Mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. Těma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici, na se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramskou. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramskou, je projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramskou, je to zhruba u mostu přes Vltavu. A autobus vjel mimo silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholí. Autobus vjel mimo silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín. A na místě Příbramsku je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín. A na místě zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín. A na místě zasahují záchranáři, takže dávají mostu přes Vltavu u obce Cholín. A na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. U obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. A na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor. Takže dávejte pozor.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až za. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Či zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte.

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme.
0: Zprávy.

0: když přijedete z dovolený, tak potřebujete až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. Přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili. Tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což mi musí se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme mohli jste se zase zapojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že napojit do procesu. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce. Pokud teda musíte, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě, no což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání. Dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to
0: naše práce je v podstatě rozdávání radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele
0: v podstatě rozdávání radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele do
0: radosti, někdy tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem tak nějakých lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Lístků, no a hlavně rockový muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele muziky.
1: Je to hele docela jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu.
1: Jako hele docela jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet všichni co
1: jako nezapomněl jsi to ty brďo jako
0: já jsem trénoval celou dobu. Jako hele se mnou nešlo vydržet všichni co tam byli na tom hotzubi, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej, protože já jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem bylo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady. Potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou. Už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou. Mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to,
0: že už jsme tady spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to
0: spolu a že máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou
0: podívat. Máme posluchače, že máme před sebou rokovou muziku.
1: Hele, bude to našlapaný. Pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z Padáky. Tak roko, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho muži z Padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Dan Landa a jeho muži z Padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Muži z Padáky, tak rokový odpoledne, jdeme na to. Tak rokový odpoledne, jdeme na to. Odpoledne, jdeme na to. Jdeme na to.

padáky nad mraky. Ní čtyři muži s padáky, ní čtyři muži s padáky. Tváře se černají, ní

spínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlit. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlit. Že tak, aspoň

0: Rádio, rokový odpoledne. Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin, 4 minuty k tomu.
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin.
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i
0: odpoledne.
1: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i spe... 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i... 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. K tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky. Rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady s...
1: Konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle.
1: I s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v
1: plný... Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu...
1: Zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme... Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl. V plný síle, nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte. Nebo takhle v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když při plným počtu v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když při plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to.

Jeden z nich, skok poslední, jeden z nich, skok poslední, z poslední. Jeden z nich, skok poslední, z poslední. Skok poslední, z poslední. Vešla smrtka dál bez poslední.

dva, co zbyl. Ti dva, co zbyli. Ti dva, co zbyli.

set, stát je obil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nemet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nemet.

čas na se. Není čas na. Není čas na slzy, jde se dát.

Pak se ztratil. Pak se ztratil. Pak se ztratil. A chvílema se neviděl. Pak se ztratil.

0: telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu každopádně. Teď už se naučíme lítat.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou. Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají...
2: A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20...
2: Jdeme.
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grilly. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grilly. Střešní okna Fenestra. Housebrand Káva.cz.

0: Nějaká žďorb a nejlíp jim bylo.
1: Asi tak 23.5. na mega koncertu Rybiček 48 ře. Tam vás můžeme dneska poslat.
2: 100% je to vlastně pozítří.
1: Na mega koncertu Rybiček 48 ře. Tam vás můžeme dneska poslat.
2: 100% je koncertu Rybiček 48 ře. Tam vás můžeme dneska poslat. 100% je to vlastně pozítří. Je to
1: velice 8 ře. Tam vás můžeme dneska poslat.
2: 100% je to vlastně pozítří. Je to velká akce.
1: Vás můžeme dneska poslat.
2: 100% je to vlastně pozítří. Je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát. 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli. Pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli. Je to velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli. Budou tam Rybičky. Velká akce, určitě už jste o ní doskrát slyšeli. Budou tam Rybičky, bude tam Jarda Uhlíř. Kamil Střihavka tam taky bude, Byt číslo 4, no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže odevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč
2: jinak vlastně to nejde.
0: Ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
2: Těšíme se.

0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano, střešní okna Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 4.
0: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních?
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních?
1: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez
1: nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí
1: 40 let.
2: Výměna střešních oken

0: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době.
1: Normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době.
1: Georgii.
0: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let. Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční zhodnoce v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzink bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka CZ dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka CZ ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka CZ.
2: Máte penzík?
0: Cení až 5,3%. Buzinka CZ.
2: Máte penzíko?
0: 3%. Buzinka CZ.
2: Máte penzíko? Převeďte.
0: Buzinka CZ.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a Z. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšší. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád? A získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S nové možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Zahrát
2: kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Zahrát
2: kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na
2: zafidu.cz/penzíko.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje vše.
2: Penzíko.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafidu. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafiduje, zahrádce se věnuje. Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz se věnuje. Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík.
3: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík.
3: Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík,
3: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: E-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se
4: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavík,
4: u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně
4: si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.

0: Tele, bezplatné zaměření, výroba, ale i okna, fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Tele, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střechy, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, umělý montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestr umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra, střešní okna Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ na Fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ a mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ.
1: Tati, ETF je teď...
0: CZ.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BT... ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NF... je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když lepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: Aha.
1: Nebo BTC nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB. BTC nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB?
3: Garantované.
1: Nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB, když to už...
3: A co SSB?
1: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní...
1: A co SSB? SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
1: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
1: SSB. Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
1: A to je...
4: To je SSB.
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová...
3: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová...
3: Úročení. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Busy.
4: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se... Nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se... Investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to...
3: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii. Stavební
4: spoření. A kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota věk.
4: Stáhnout.
3: No normálně v Georgii.

0: Zafido@e-shop.cz.
1: Zahradě vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Okénko do ohrad. Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. @e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Okénko do ohrad a výběhů.
0: Zoopark.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Okénko do ohrad a výběhů. Zooparku.cz.
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Okénko do ohrad a výběhů. Zooparku.cz. Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pravidelných pořadech
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
2: A výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín.
2: Zooparku Zelčín.
3: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už pro pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo u parku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo ubytování kempování, trampolíny. Jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty raft. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty rafty. Dnes se ptám o ubytování, kempování, trampolíny, koncerty rafty. Dnes se ptám pana Luboš. Kempování, trampolíny, koncerty rafty. Dnes se ptám pana trampolíny, koncerty rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zoopíny, koncerty rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Panek se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore. Ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore. Jezdí k vám i Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě nebo Zooparku Zelčín. Pane Kantore. Jezdí k vám i školy v přírodě nebo mohou přijet?
4: Ano a ano, určitě.
3: Zelčín, pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
4: Ano a ano, určitě.
3: Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
4: Ano a ano.
3: K vám i školy v přírodě, nebo mohou přijet?
4: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí.
3: Nebo mohou přijet?
4: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální.
3: Přijet?
4: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak pro zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky v klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky celková prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky celková kapacita je až tří. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek. Tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek. Máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího než přírodovědu až 60 lůžek spolu s plným zázemím? No a co je lepšího než přírodovědu a přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku zelčím přípravu a přírodopis zažít přímo při výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou vyjít přímo při výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít výuce. Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočas. Máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočas připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim ty programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
3: Pro školy v přírodě
4: nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní set celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě

0: V přírodě zajišťuje zoopark zelčování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark zelčín kompletní servis.
1: A co dál?
0: Školy v přírodě zajišťuje zoopark zelčín kompletní servis.
1: A co další volnočasové aktivity?
0: Takže ani zeměpis je u nás nemine.
2: Happy Sport.

Rokový. Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a

seba je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu je právě vám. Partnerem festivalu je vám. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve... Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkohol horký žeslíže Rock Rádia Alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos Alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jindl horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Tři a Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Tři a dva a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, kde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, víte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte na 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laď května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě

Some say life.

0: do třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden, až si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už doprčistýho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól, a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bysme jim nějakej dali. No ty brďo.
1: Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama.
2: Přesně tak.
1: No tak jako takhle. Každopádně

0: Pánové, děkujeme, že jste udělali tak, no tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. To mi se jako rádi obídle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. To mi se jako rádi obejdeme klidně bez toho a klidně nemusíte příště zase. To my se jako rádi obejdeme klidně bez toho a musíte příště zase. To my se jako rádi obejdeme klidně bez toho a co nás čeká příště? To my se jako rádi obejdeme klidně bez toho a co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne? Rádi obejdeme klidně bez toho a co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká
0: bez toho a co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká.
0: Co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká v sobotu.
0: Čeká příště, myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Jo, je to tak, ano. Že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Jo, je to tak,
1: ano. Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Jo, je to tak,
1: ano.
0: No tak, jak to vidíš?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Jo, je to tak,
1: ano.
0: No tak, jak to vidíš, no?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Jo, je to tak,
1: ano.
0: No tak, jak to vidíš, no? Slováci,
1: hele, Slavkovský přijel v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Je to tak?
1: Ano, ano.
0: No tak, jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo
1: jako,
0: ne? Je to tak?
1: Ano, ano.
0: No tak, jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo
1: jako,
0: ne?
1: Jako uvidíme v...
0: No tak, jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo ne?
1: Jako uvidíme v...
0: Jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo ne?
1: Jako uvidíme v... Víme, co předváděli na Olympiádě.
0: No, Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo ne?
1: Jako uvidíme v... Víme, co předváděli na Olympiádě, že jo? Tak uvidíme...
0: Já nevím, Slavkovský přijede, nebo ne?
1: Jako uvidíme v... Víme, co předváděli na Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to
0: dopadne.
1: Jako uvidíme v... Víme, co předváděli na Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce. Jako uvidíme v... Víme, co předváděli na Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale co předváděli na Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou Olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama. Uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama. Držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokej.
1: Palce a snad předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokej.
1: Předvedeme tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší
1: tu samou vervu jako ze Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší
1: Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do trum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Každopádně doufky
2: www.topcentrum.cz.
0: Každopádně
2: www.topcentrum.cz.
0: Každopádně doufáme,
2: že centrum.cz.
0: Každopádně doufáme, že z toho nebude. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish. Občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Už za chvilku taky Parka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish Bye Bye Beautiful. Nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses Civil War. Už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish Bye Bye Beautiful. Jenom od Guns N' Roses Civil War. Už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish Bye Bye Beautiful. Roses Civil War. Už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish Bye Bye Beautiful.

0: Beautiful.
1: Ahoj.
0: Pro už za chvilku taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass.
0: Nightwish, Bye Bye Beautiful.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik.
0: Bye Bye Beautiful.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás. Protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné. Děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychle perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz. To je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na Carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
1: Na CZ.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr.
2: Carglass opraví. Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší cena.
2: Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší cena.
2: Vymění.
3: Nejlepší výběr. Nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. V naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na K36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Když ultra... Více na Bene.cz. Když ultravýhodné nabídky... CZ. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní... Nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ... ...procent, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5000... Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524.

0: Tompety se pomalu... Tompety se pomalu učí... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že na... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to... Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo. Tompety se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jste se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií. Já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera se
0: taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera se na to koukal docela jako těžce.
0: Viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch...
0: Ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty...
0: S Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě... Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal... Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v tý třetí, co ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v tý třetí, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v tý třetí třetině se to naše jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v tý třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v tý třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jak dost těžce. Jako v tý třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak, jako v tý třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak,

0: Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za poslední Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6400 jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6424 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Na za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Vklou 1499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme
0: 9 korun. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně.
0: Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Brambur.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Brambur.
1: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Brambur.
1: Vy. Proto jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Brambur. 150 gramů za 17.
1: Jsme pro vás připravili.
2: Kajar Mark Brambur. 150 gramů za 17,90. Kajar Mark Brambur. 150 gramů za 17,90 a svijanský kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más skurky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandka 50 a svijanský más světlý ležák z Kauflandka Kauflandkart za 13,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Už zase ne.
2: 26. května.
1: Kaufland.
2: Už zase května.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi.
1: Kaufland.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je...
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je...
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne. Zase nejde internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne. Internet.
4: A Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Wi-Fi na je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle...
4: Pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořád...
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb? Bylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaši u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodil a navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes.
5: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní pří a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v
4: so.
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v

0: Praze. Střední škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava.
0: A pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava.
0: Příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu...
0: Tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na
1: tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na
1: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.lati
1: a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď.
1: Základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. Děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční. Teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. A červenci i srpnu je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je omezena. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je na Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Latropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Učíme tančit. I o prázdninách.
3: Masters of Rock. Kultovní.
2: I o prázdninách.
3: Masters of Rock.
2: I o prázdninách.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní
2: festinách.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 4.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
3: Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězd Bensna,
4: slavné Arch Enemy,
5: In Flames,
4: Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Arch Enemy,
5: In Flames,
4: Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo
5: In Flames,
4: Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerov, Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerov, Prevail.
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Mus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 6. z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července ujet nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny roz
4: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 16. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny rostou digitální
4: u Jelínka ve Vizovicích.
6: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí.
7: Ale zlato to.
6: Ceny rostou digitální čísla mizí.
7: Ale zlato
6: to tu bude vždy. Rostou digitální čísla mizí.
7: Ale zlato
6: to tu bude vždycky.
7: A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál cou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Česk portál jako...

0: Kobrána k bezpečí a u portál.cz. Kobrána k bezpečí a u portál.cz.
1: Český Goodwill znovu
0: čí a u portál.cz.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje
0: portál.cz.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, které Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých se Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak nacetele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmu váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscaru. Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studiového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, které studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.český. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: www.českygoodwill.cz.
2: Odplouvám kránu.
0: www.cz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kz.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu.
2: Kránu. Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
2: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
2: Katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boat. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikovat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrikránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí v naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychut. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nalubíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Pro všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo

a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám krán. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu nebo firemní akci. Odplouvám.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak v...
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera.
0: Vzhůru na palubu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou roko.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu.
2: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu.
2: Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte, Rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte, pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18.
2: Spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze mediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
3: 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rocko.
3: Května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rocko operace.
3: 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rocko operace.cz. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Právě teď v
2: pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu. Premiové
2: Rockopera.cz.
4: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými
2: CZ.
4: Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny. Až čtvrt v Planeu. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Premiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně procent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Uspěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Minut od rezervace. Planeo.
5: Rok
4: rezervace. Planeo.
5: Rok rádio.
4: Planeo.
5: Rok rádio.
6: Rok rádio. Co se
5: Rok rádio.
6: Rok rádio.
5: Rok rádio.
6: Rok rádio. Co se děje?
5: Rok rádio.
6: Rok rádio. Co se děje? Rok rádio. Co se děje? Rok rádio. Co se děje?

0: 22.
1: Co se děje?
0: 22. a 23. a 24. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Češní punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel. Nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival
2: a den na to
0: V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Fest u Malovarského rybníku. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metal Jugend Prague Spring vystoupí.

vystoupí v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český v klubu Sedmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český Malefer na Strahově, tři špičkový black metalový kapely Český Malefer, německý Pelores, tři špičkový black metalový kapely Český Malefer, německý Pelores, špičkový black metalový kapely Český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Nový kapely Český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhej, Český Malefer, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, prorokouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, proroka. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Vyražte, Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová. Rádio, Zuzka Kleinová. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.

0: vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend. Rádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích dovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrávřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu a taky o svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou svátcích. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu. A pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Pozor! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland! Vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Maja... Narozeninovou oslavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značko...
0: Slavu za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve...
0: Za 10 tisíc. Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Více na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší...
0: Na Majaland.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako... Větší... Klap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Máme.
1: Se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: www.bezpotisku.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Tisku.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobra. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme ky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To by. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu vy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší papat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. V safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Stavebniny Dek přináší.
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Jedeme? Zoo chleby.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka.
2: Zoo chleby.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tlo. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě A. Přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělý tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, mega metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, mega nyní za skvělých 245 korun včetně DPH, mega akce ve stavbě 245 korun včetně DPH.

0: Tento týden. Tento týden v Kauflandu. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky Park. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky Parky různé druhy 250 gundu opět ušetříte. Například berlinky Parky různé druhy 230. Například berlinky Parky různé druhy 250 gramů za 32,90. Příklad berlinky Parky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originálky Parky různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál 50 gramů za 32,90. Kofola originál bylina limonáda 1,90. Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Lind Kofola originál bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A limonáda 1,5 litru za 21,90. A Lind kuchyňské utěrky X na 0,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XX za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26 kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20 XXL za 59,90 až do 26. května Kaufland za 59,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: 9,90 až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: až do 26. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
0: 6. května Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
0: Z profikna Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádu.
1: Dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo, vrátím se vzorníkem.
1: I zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha. V majale.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Fíha.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Fíha. V majalendu
2: otevřeníkem.
3: Fíha. V majalendu otevřeli nové venkovní atrakce. Fíha. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Fíha. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád. V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořád. Nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vidová atrakce. Tak se přileďte s dětmi. Pořádně vydovádět. V květnu je venku, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend s dětmi.

0: Mega akce ve stavebninách 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkovninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. 5. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
1: Přijďte si užít
0: Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua
0: Percenu. Více na DEK.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro.
0: Více na DEK.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: U nás.
1: CZ. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: U nás slunce svítí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: U nás.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aqua Palace Praha.
0: U nás slunce svítí každý den.
1: Z Praha.
0: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte
0: si den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
0: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkou.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v
0: moc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v moc. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pánu s kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Aqua Palace Praha.
1: V kluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Aqua Palace Praha.
1: V mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Aqua Palace Praha. Zábava na
1: vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapala.
1: Po na pirátské lodi.
0: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapala.
1: Ské lodi.
0: Aqua Palace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapala. Palace Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Na celý den, více na aquapalas.cz. Více na aquapalas.cz.
2: Ardon, prém
0: aquapalas.cz. Z.
2: Ardon, prém. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Ardon. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Ardon. Čas vyzkoušet pořádný montérky. Ardon.cz. Pořádný montérky. Ardon.cz. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Připoutce střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Slové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočník mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud držený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný, poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasové. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštěsi. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštěním obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. A 30 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dále. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. Požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové

0: záhony. Tem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vyse zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí park sadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí 50 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říká Mrtníček. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice. Ty ozdobí parky nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice nebo náměstí, kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá. Kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Největší množství
0: uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů.
0: Mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde
0: Kateřina Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude
0: Malá.
1: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění. Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou na kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadě přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech architektů květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky. V Kotěrově ulici květinové kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky. V Kotěrově ulici kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky. V Kotěrově ulici například v sadech architekta Lisky. V Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí.
0: Výsadba vyjde
1: architekta Lisky. V Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí. V Kotěrově ulici na Masarykově a Ulrichově náměstí.
0: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony.
1: Na Masarykově a Ulrichově náměstí.
0: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun.
1: Tolkově a Ulrichově náměstí.
0: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun. Tolik zprávy.
1: Náměstí.
0: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun. Tolik zpráv.
2: Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů, ještě po zbytek dne na průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině kolem 20, možná 21 stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině bude možná 21 stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech. 21 stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky stupňů, ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že polovině bude ještě pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak pršet na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblak taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna, by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, není to taky úplně super. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný, není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra není zrovna úplně hrozný, není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra úplně hrozný.

0: Není to taky úplně super, na teplý noci si ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně slunce, určitě uvidíme, a teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Uvidíme a teploty někde mezi 21 až 25 stupni. Teploty někde mezi 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší.
0: 21 až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo
0: paří. Až 25 stupni.
1: Ať už prší nebo
0: paří.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej ší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock rádio do každého počasí. Rock rádio doprava časí. Rock rádio doprava. Rock rádio doprava.
2: Dejte si pozor, policie náchod.
1: Rock rádio doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě nákladě.
1: Rock rádio doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě nákladák s osobou.
1: Doprava.
2: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě nákladák s osobákem. Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. Pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale Nováči nad Metují, je tam sobě nákladák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodov, je nákladák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák s nákladákem zranění. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák s nákladákem a taky v ulici Italská. V Praze si dejte pozor, v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák s nákladákem a taky v ulici Italská, tam je zase v ulici Chodovská, tam je v sobě taky osobák s nákladákem a taky v ulici Italská, tam je v sobě taky osobák s nákladákem a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s nákladákem a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka a taky v ulici Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka. Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka, takže rozhodně počítejte s mnou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tukla, tam jsou sobě dva osobáky a zdržení. Máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tukla, tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítejte tak asi do hlášenou na silnici 12 u Tukla, tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítejte tak 12 u Tukla, tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítejte tak asi do 10. Tam jsou sobě dva osobáky a zdržení počítejte tak asi do 10 minut. A zdržení počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis
2: počítejte tak asi do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte
2: do 10 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový sníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.

0: toyota@louman.cz. Ještě toyota@louman.cz. @louman.cz. Louman.cz. Rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson. 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás. 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás. 16 hodin a 2 minuty k tomu, rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert. Tomu rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert. Rokový odpoledne. Pokračuje Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48. Kuba i Peterson na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už
1: na svých místech a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny, takže
1: a máme pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny,
1: pro vás lístky na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny, takže rozhodně
1: na mega koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět
1: koncert Rybiček 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo
1: 48 v sobotu.
2: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlířek. Dva dny, takže rozhodně vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlí. Vy co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4. Tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4. Chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně na Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč Kamila Střihavku, byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč by byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je. Proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
1: A to tě trochu
2: vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
1: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Ramštajni. Rozdáváme lístky, ale to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Ramštajni vypsaná fixa, tak to je peska, co nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Ramštajni vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teďka se nás čeká. Od Alice už za chvíli budou taky Ramštajni vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď Alice už za chvíli budou taky Ramštajni vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už taky Ramštajni vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe. Vždycky jistý, ale teď už robe. A teď už robe.

16.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: To klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být, když abyste vyfotili nějak svoji rokovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantyňa svoji rokovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekopartu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale teď, anebo to může být nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte nějaká starší fotka. Fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba. Fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere. Máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in v Českej. Porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in. Potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in. Partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in v Českých Budějovicích už tuhle sobotu. Z nás dostane 10 lístků na Rock in v Českých Budějovicích už tuhle sobotu. 10 lístků na Rock in v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam
0: půjde na Rock in v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky
0: v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch
0: už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových
0: part.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost. Zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost. Tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit se nám líbí tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, tyhle ty fotky těch rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik rokových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10, to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošima. To je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo.
1: To je prostě chodit na koncerty s kámošima. To je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo.
1: To je prostě s kámošima. To je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo. To je prostě celé jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků? Vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo. To je prostě celé jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků? Takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo. To je celé jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako lístků? 10 lístků, ty brďo. To je celé jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako myslím, ty brďo, to je docela jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako myslím, že docela jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako myslím, že snad žádný jiný rádio jako.
1: Hele, kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako myslím, že snad žádný jiný rádio jako.
1: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dá na festák.
0: Jako myslím, že snad žádný jiný rádio jako.
1: Hele, určitě ne, Rock Radio ti.
0: Jako myslím, že snad žádný jiný rádio jako.
1: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10.
0: Že snad žádný jiný rádio jako.
1: Určitě ne, Rock Radio ti dává 10.
0: Ní rádio jako.
1: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky. Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme. Určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme. Dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant a nebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant a nebo Green Day, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 3 pecky, který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Už za který si poslechneme za chvilku. Status quo, Amarant anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku.
1: Chvilku status quo, Amarant anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku.
1: Amarant anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší
1: Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.
1: Broken Dreams už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.
1: Za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Mat.

0: CZ. Tu neprolou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Vše, co potřebuji.
0: Za hubičku CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková raňka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,70 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru 4,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26. Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl 75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koupelnové
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory,
1: to se vyplatí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory,
1: platí.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplo. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, plnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory,

0: to ti trochu bolí, Alice. A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan...
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan...
0: A to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěvaků.
0: Trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších.
0: Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěvaků.
0: Jo. Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Jo, to se ani.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá zjistit.
1: Jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá zjistit srovnávat.
1: Opravdu nesrovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá zjistit srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnatelný.
0: Já je to se ani nedá, to se nedá zjistit srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat.
0: To se ani nedá, to se nedá zjistit srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas.
0: To se nedá zjistit srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin. Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A ne, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci toho, že máme 16 hodin a už skoro 18 minut. A my máme dneska extra porci už skoro 18 minut a my máme dneska extra porci toho no štědrosti 18 minut a my máme dneska extra porci toho no štědrosti a my máme dneska extra porci toho no štědrosti to chci říct
0: velkou, štědrý velkou.
1: Extra porci toho no štědrosti to chci říct
0: velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky ten toho no štědrosti to chci říct
0: velkou,
1: štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na toho no štědrosti. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v štědrosti. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu.
0: Velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku. Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili,
1: který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji
1: tu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rokovou partu.
1: Do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rokovou partu.
1: Čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rokovou partu
1: fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rokovou partu.

Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Přivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Vládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku na Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. La Tropical.cz. Awarashar.

0: Kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz Ratatara studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz Ratatara s desetiletou zárukou. Profivoda.cz Ratatarararatatou zárukou. Profivoda.cz
1: Ratatarararatna trička ratatarararatna
0: Profivoda.cz
1: Ratatarararatna trička ratatarararatna potist Ratatarararatna trička ratatarararatna Ratatarararatna trička ratatarararatna potisk
2: potisk trička potisk trička
1: Ratatarararatna trička ratatarararatna
2: potisk potisk trička potisk trička bela bela
1: trička ratatarararatna
2: potisk trička bela bel CZ
1: Ratatarararatna
2: potisk trička bela bel CZ
1: Potisk, trička, bela bel CZ,
2: trička, bela bel CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude
2: bela bel CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
2: bel CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Je tady 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smíry 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou roku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babi. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojď sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace

0: takhle široko.
1: Ještě ventilátory, přístroje, ventilátory, krmové ventilátory.
0: Takhle široko.
1: Ventilátory, krmové ventilátory.
0: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. A vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz jinde nenajdete. Ventilátory.cz najdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
2: Topcentrum.cz Topcentrum.cz Topcentrum.cz Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Honda Dodavatel pro mistry svého řemesla Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee Skvarny Sezóna startuje Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé.

Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě. A v Náchodě. Vše pro bagr.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro
1: bagr. Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.
0: Na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábava. Tohle moc budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše... Ale ještě předtím... Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě... Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou tu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svý nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Rock Radio. /kariéra.

DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na rádi DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock Radio nebo na radia.cz Rock Radio radia.cz Rock Radio CZ

pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Utečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze.

odpoledne s Kubou a... Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem. Petrem.

Poctivej český festák nonstop, ale jistě. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Je festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. I český kapely s největšími hvězdami světového roku. To největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultura hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je rok. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď nikde jinde neuslyšíš.

0: Status Quo a In The Army Now právě teďka. Status Quo a In The Army Now právě teďka dojíždí na Rock Rádio. 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase. 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a 3 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno, myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce, se někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce, to je udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce. Tady se s ním teďka spojíme a za chvilku už si rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce. Tady se s ním teďka spojíme a za chvilku už si tady všichni společně uslyší. Už známe jméno výherce. Tady se s ním teďka spojíme a za chvilku už si tady všichni společně uslyšíme. Tady se s ním teďka spojíme a za chvilku už si tady všichni společně uslyšíme. Teďka spojíme a za chvilku už si tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj.
0: A za chvilku už si tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: I všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik. Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní skla? Ahoj, jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní? Jsem Martin, mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Mechanik Scarglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Budete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné, za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: CZ.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vidíš to? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají,
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balon.
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co? Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem.
4: Pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem. Bungee jumping, driftování, rafting. No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování. Vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák.
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásně. Krásného počasí s
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
3: Zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
3: můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo svou. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás
5: krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně
5: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obk pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
3: u nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
3: úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší
5: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Firma na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je

0: Najdete v Albertu snadno.
1: www.prg.aero.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno.
1: prg.aero.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny.
1: Aero.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v naše v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem no snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů. Oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise. 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů. Produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů. Exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl 20 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 Albert nebo bio olivový olej půl litru za 139,90 Albert olivový olej půl litru za 139,90 Albert půl litru za 139,90 Albert 39,90 Albert
2: zase tank
0: 90 Albert
2: zase tankuju po 30
0: Albert
2: zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Já tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
2: Tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lukmetru. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
3: z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: Luxusní. A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: Tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 6 cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tank. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Co je? Funguj ty.
1: Zážitky. CZ.
0: Co je? Funguj ty. Křáp.
1: CZ.
0: Co je? Funguj ty. Křápe. Co je? Funguj ty. Křápe.
2: Já to musím dělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na... Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika C. Kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. A za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušnou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. BBB kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole vzduchotechnika CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily CZ. A nejen to. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce. Sento. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatický pro stlačený vzduch. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších v našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Vzduchotechnika.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturu. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem jde jinak. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Bar. Na tapas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava pas do Sevilly za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava do Bilba nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha nebo za sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do sluncem do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Barcelony, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř Havla Praha, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací, můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací, přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na velkých měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Jíst zdravěji jde v Albert.
1: Destinací na www.prg.aero.
3: Jíst zdravěji

0: Jízda na BYD.com. Nemáš co na BYD.com. Nemáš co na sebe? Chodíš... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale dokvá... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra to na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky věci
0: na www.rokovirádio.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro
0: rokovirádio.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše
0: venkovadio.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20 až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. 20. května 2000% na široký výběr.

0: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nového řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. CZ. www.topcentrum.cz. Rok. www.topcentrum.cz. Rok Radio. Topcentrum.cz. Rok Radio. CZ. Rok Radio.
1: Jsme tady zpátky. Jsme tady zpátky, rozdáváme líst.
2: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybičky.
2: Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert. Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert. Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček. No a s náma je tady Lukáš. Tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček. No a s náma je tady Lukáš. Rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček. No a s náma je tady Lukáš. Nazdar Lukáš. Lístky na megakoncert Rybiček. No a s náma je tady Lukáš. Nazdar Lukáši.
3: Nazdar kluci.
1: Na megakoncert Rybiček. No a s náma je tady Lukáš. Nazdar Lukáši.
3: Nazdar kluci.
1: Prosím tebe, Rybiček, no a s náma je tady Lukáš, nazdar Lukáši.
3: Nazdar kluci.
1: Prosím tady Lukáš, nazdar Lukáši.
3: Nazdar kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal, nazdar Lukáši.
3: Nazdar kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já...
3: Nazdar kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal
3: kluci.
1: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou s tebe. Ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku. A byl velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavil. Potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili. Co vysvětlit? Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdůl potom tolik tak dlouho uspávat? Tak koho ti trvá nejdůl uspat? Tolik tak dlouho uspávat? Tak koho ti trvá nejdůl uspat? No uspávat. Tak koho ti trvá nejdůl uspat?
3: No manželku.
1: Tak koho ti trvá nejdůl uspat?

0: Koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: Koho ti trvá nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: No, dobře, trvá nejdýl uspat?
1: No manželku.
0: No, dobře, a teď spat?
1: No manželku.
0: No, dobře, a
1: manželku.
0: No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere? Dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere? Já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere? Že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere?
1: Já nevím.
0: Ta otázka horší. No a co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo.
0: Co nakonec zabere?
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo.
0: Zabere.
1: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo. Poslechem. Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo. Poslechem dobrý muziky. Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo. Poslechem dobrý muziky. Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo. Poslechem dobrý muziky. Nějaký alkohol. Zkusíme se unavit, jo. Poslechem dobrý muziky. Nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Pro manželku. Unavit, jo. Poslechem dobrý muziky. Nějaký alkohol.
0: Dobrá.
1: Pro manželku. Mhm. Uvidí poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol,
0: dobrá,
1: pro manželku.
0: Mm-hmm.
1: Uvidí muziky, nějaký alkohol,
0: dobrá,
1: pro manželku.
0: Mm-hmm.
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, když alkohol,
0: dobrá,
1: pro manželku.
0: Mm-hmm.
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, když se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď.
1: Dobrá. Pro manželku.
0: Mm-hmm.
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, když se vrátíme.
0: To je... Mm-hmm.
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, když se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak...
1: Uvidíme, jak to dopadne, no, když se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete.
1: Jak to dopadne, no, když se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to.
1: Když se vrátíme.
0: To je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A no, to je moc dobrá odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A odpověď, hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A no tak samozřejmě i hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to. A no tak samozřejmě i s dětma, že jo, pořádně zatančete, užijte si to. A no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho užijte si to. A no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase. A no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. No tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. I s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli, a nebo toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli, a nebo jste naopak si nevzali alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli, a nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je opatrně, abyste ty děti pak našli, a nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, pak našli, a nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je, a nebo jste naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli. To je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: Vzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak to je jako taky blbý.
1: Jo, no to už snad ani ne, ty jo.
0: No a tak ještě dobrý. Poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
1: Jo, no to je taky možnost. Uvidíme. Jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi.
1: Dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi.
1: Kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáš.
1: Děkuju vám, rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáš. Hele, tak jo, užij si to.
1: Rád vás poslouchám.
0: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáš. Hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás. To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáš. Hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás. Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky. Děkujeme, Lukáši, hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar.
1: Děkuju, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Víme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.

0: rok. A máme od rána do večera slušnej rok.
1: Zpráv přišlo zase
0: na do večera slušnej rok.
1: Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebo
0: večera slušnej rok.
1: Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebo
0: slušnej rok.
1: Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás. Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další připravený. Takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a ne The Who a ne když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a ne The Who a nebo Škvoři zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a ne The Who a nebo Škvoři. Pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith a ne The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých. Kiss, Aerosmith a ne The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě. Smith a ne The Who a nebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě The Who, anebo Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Škvoři a jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. A jejich síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje. Rokový odpoledne pokračuje.

0: www.jisk.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě
0: 26. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v
0: Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 4. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Top centrum.

Killing.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. Objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz. A zítra máš. Trenírkárna.cz. CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambu.
1: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark
1: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17
1: jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijans Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Burky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. květ z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. květ Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než 6. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím moc, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím moc, než na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix Česk se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. automotodrombrno.cz. Brno.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úst.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úst. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte.
5: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém.
5: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém.
5: Ale tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

0: Pekelný
1: www.siegl.cz.
0: Pekelný ostrov se blíží, buď
1: u Siegl.cz.
0: Pekelný ostrov se blíží, buď u Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švéd u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 pálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Divoký Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri Public. Rybičky 48 Dimitri Divoký byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri Divoký byl tři sestry. Škvor a 48 Dimitri Divoký byl tři sestry Škvor a Dimitri Divoký byl tři sestry Škvor a další Divoký byl tři sestry Škvor a další Víl tři sestry Škvor a další Více na pekelný ostrov Tři Škvor a další Více na pekelný ostrov CZ Škvor a další Více na pekelný ostrov CZ Mediálním partnerem Více na pekelný Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Podnikáte.
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte
0: s Rock Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis. Podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. 5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Do 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.
0: Ve světě. Ve světě plném hrozeb je jistota. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání.

vaše data i důklad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Tu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

0: Tečka. Trenírkárna.cz. Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trenírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio Island. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno. Trenírkárna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na vše.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno. Z, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objedná.
1: Kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš
1: to a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénír.
1: 30% na všechno s kódem radio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trénír.

0: Mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na...
0: Když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu...
0: Trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu...
0: To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu...
0: Lucie Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou...
0: Korbeliusová.
1: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou... Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou, smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit. Dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří do
1: situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují
1: složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i
1: nelze předčasně ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to
1: ukončit.
0: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dá takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali to, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v Praze, na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouzdomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila smělý ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladí padla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa Národního parku se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa Národního parku srazila s mladíkem, který z ní vystupoval. Správa Národního parku České Švýcarsko, který z ní vystupoval. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi. Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu Sitcemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu situace. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí i se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí domluvila na ukončení už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Situaci pomohlo deštivé počasí i to,

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit na přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. Na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoci, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Pomoce hlavy státu bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace se obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché, snadno můžeme dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, musí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce. A snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce. A to do 14 dní odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce. A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce? A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když neuzavřeli na pobočce? A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právě na pobočce? A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní? A to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah jednou od jejího podepsání? Co ale dělat, když už právní vztah trvá? To ví mluvčí D-testu Lucie jako podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá? To ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusov. Co ale dělat, když už právní vztah trvá? To ví mluvčí

0: že na místě nejsou skrytá ohniska. Počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin. Okol 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Hezký prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti.
1: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 20 je...
2: Hotel Děvín.

0: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Rock Radio. Doprava.
1: Rock Radio.

0: rokový odpo... Rock Radio. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3...
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový...
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí...
0: Rokový odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí...
0: Odpoledne.
1: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba... 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr... ...minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr Koneš... ...rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr Koneš společně za mikrofonem. Hele, lístky najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr Koneš společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme roz... třetí hodinky. Kuba i Petr Koneš společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám... Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků. Jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In. Pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In. Ale tady v té hodince se. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In. Ale tady v té hodince si myslím, že dehla. Mi řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, ještě dalších 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to? 10 lístků na Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
2: 100%
1: Rock In, ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
2: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu
1: v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku, co ty na to?
2: 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak 100% hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady mimochodem, tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika. Tam kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
1: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. Tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
1: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. Taková rocková muzika úplně nebyla.
1: Fakt.
2: Bylo to všechno taky. Bylo to všechno taky. No a to no, něco takového, ale to taky. No, no, ale to, no, něco takového, ale každopádně... No, ale to, no, něco takového, ale... No, ale to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no. No, ale to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no. Každopádně. No, ale to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme... Něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme tady, ale každopádně, jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to para... Každopádně, jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, jako bylo teplo, no. Každopádně. Teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda, dáme si Eye of the... Každopádně. Teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude god... Teplo už je i v Česku, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude god hard, pořádně dáme pet Česku, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude god hard, pořádně dáme pecku TNT, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude god hard, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď se... si Eye of the Tiger, bude god hard, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď,
1: těším,
2: že jo, Tiger bude god hard, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale teď, že jo, TNT je strašně dobrá, dáme pecku TNT za chviličku, ale teď, že jo, TNT je strašně dobrá věc, TNT za chviličku, ale teď, že jo, TNT je strašně dobrá věc, teď ale Good Charlotte za chviličku, ale teď, že jo, TNT je strašně dobrá věc, teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pick, ale teď, že jo, TNT je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a je strašně dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pain. Tak si to uživíte, posloucháte dobrá věc. Teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Jejich Actual Pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Pain. Tak si to uživíte, posloucháte Rock Radio. Posloucháte Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Dukas, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to, já jsem ho ani jednou neviděl, ale Dukas, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně ho ani jednou neviděl, ale Dukas, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, Dukas, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno, jak to tam pro mě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno, jak to tam probíhá, úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokaz všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já jsem zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to jasně je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat. No a překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat. No a vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně
0: tak dalo říct. Prostě roky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo,
0: protože no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až
0: možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš tě, myslím, těch
0: podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš mě, teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš tě, myslím, těch 6 nebo 7, nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídneš tě, myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně mít moc málo, protože až dohlídneš tě, myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě až dohlídneš tě, myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom myslím, těch 6 nebo 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed, 7 nebo kolik těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
0: počkej, říkal jsi roky
1: těch roky je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
0: počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
0: počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u,
0: no. A to udělali zase
1: vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed,
0: počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u, no.
0: A to udělali zase Queeni udělali
1: ty filmy Creed,
0: počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u, no.
0: A to no a udělali zase Queen. Počkej, říkal jsi roky u?
1: Roky u, no.
0: A to no a udělali zase Queeni udělali písničku Vívil roky u?
1: Roky u, no.
0: A to no a udělali zase Queeni udělali písničku Vívil roky u?
1: Roky u, no.
0: A to udělali zase Queeni udělali písničku Vívil roky u? To udělali zase Queeni udělali písničku Vívil roky u? Zase Queeni udělali písničku Vívil roky u? Myslím, že to písničku Vívil roky u? Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili za
0: Vívil roky u? Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili za u?
0: Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam
0: 100% říkal. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam
0: 100%
1: říkal.
0: Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam
0: 100%
1: říkal to.
0: Určitě. Bavte se s Čechy, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam
0: 100%
1: říkal to.
0: Určitě. Bavte se s Čechy.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam
0: 100%
1: říkal to.
0: Určitě. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, s nějakým Čechem, který tam 100% říkal to.
0: Určitě. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo.
0: 100%
1: říkal to.
0: Určitě. No. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně vopil to.
0: Určitě. No. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně vopivu, anebo taky vo rokový muzice.
0: Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně vopivu, anebo taky vo rokový muzice.
0: S Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně vopivu, anebo taky vo rokový muzice, protože samozřejmě my. Jo, občas jo, hlavně vopivu, anebo taky vo rokový muzice, protože občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší pivu, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na, anebo taky o rokový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.

0: Kappa. Kapela su. Kapela. Kapela Survivor. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří. Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do zlatého. Eye of the Tiger, naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A rozhodně. Je to taky naprostá klasika. Myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A rozhodně. Je to taky ka. Myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A rozhodně. Je to taky pecka neodmyslí, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky. A rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně do zlatého fondu rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný. A rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší,
0: pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě
0: pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to
0: spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě
0: filmem Rocky, že jo, to je prostě hele, úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech,
0: že jo.
1: To je prostě hele, úplně jasný. Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech,
0: že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně. Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech,
0: že jo.
1: Ve Filadelfii tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech,
0: že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně, prostě jako pocit běhat po schodech,
0: že jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně, prostě
0: běhat po schodech, pak zvednout ty ruce, jo.
1: Ve Filadelfii ještě ideálně, prostě
0: běhat po schodech, pak zvednout ty ruce, vítězoslavně nad hlavou, jakože to dokázal.
1: Filadelfii ještě ideálně, prostě
0: běhat po schodech, pak zvednout ty ruce, vítězoslavně nad hlavou, jakože to dokázal.
1: Ideálně, prostě
0: běhat po schodech, pak zvednout ty ruce, vítězoslavně nad hlavou, jakože to dokázal. Volat po schodech, pak zvednout ty ruce, vítězoslavně nad hlavou, jakože to dokázal. Volat ruce, vítězoslavně nad hlavou, jakože to dokázal. Volat Adrian a proslavně nad hlavou, jakože to dokázal. Volat Adrian a prostě jo tohleto a víš, že jsi to dokázal. Volat Adrian a prostě jo tohleto a víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli volat Adrian a prostě jo tohleto a víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem rok Adrian a prostě jo tohleto a víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně nevím a prostě jo tohleto a víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Jo tohleto a víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho. Víš, co je zajímavý, já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76. Já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz jak minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz jaké je to fenomén.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz jaké je to fenomén. Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale

0: 100% hele,
1: Bon Jovi. Muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku. 100% my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi.
1: Máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo.
1: Čuch na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo. Znouzecnost s
1: Krysařem. Na dobrou muziku.
0: 100% hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo. Znouzecnost s Krysařem. No hele, neříkali jsme to. Hele, Bon Jovi, Powerwolf, nábo, znouzecnost s Krysařem, no hele, neříkali jsme to. Powerwolf, nábo, znouzecnost s Krysařem, no hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo.
0: Znouzecnost s Krysařem, no hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
0: Krysařem, no hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor.
0: Neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. V kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 7, sektor G.

0: 19,90. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenskneken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomavý ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 20,19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nepřní pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo nové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 20,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 20. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 20. po Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až koláda různé druhy za 23,90. Až do 26. druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland. 23,90. Až do 26. května. Kaufland. 90. Až do 26. května. Kaufland. Až do 26. května. Kaufland. 26. května. Kaufland. Kaufland.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. I dál do světa. Třeba do New York přímým letem až do 200 destinací po Evropě, i dál do světa. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: nejlepší
1: to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: nejlepší
1: kempu. www.bezkempu.cz
2: nejlepší výběr, nejnižší
1: www.bezkempu.cz
2: nejlepší výběr
1: bezkempu.cz
2: nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
1: bet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken pre... Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prém... Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový zónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Zde k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za

0: CZ. Bez pocisku CZ.
1: Wszepro bagier, wszepro bagier, wszepro
0: CZ.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Bagr vše pro bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: bagr.cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: cz.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné

Jiří Korn a mnoho tre rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bobky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho

0: 2026. Vstupenky za toho další. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na Fest.cz. 26. Vstupenky zakoupíš na Fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Vstupenky zakoupíš na Fest.cz.
1: Potřebuješ
0: změnit zakoupíš na Fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Na Fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou
0: Fest.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Domov.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do příjmu.
1: Pro lepší příběhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Příběhy.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledá.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respekt. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte práce? Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízím charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré praxi. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Podívat. Více na domov.sulická.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy.
3: Více na domov.sulická.cz.
4: Jsou s užitkovými
3: .sulická.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel.
3: Sulická.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
5: Jo.
3: CZ.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
5: Jo, jo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
5: Jo, jo.
4: Protože užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
5: Jo, jo.
4: Protože jsou spolehlivé. Vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
5: Jo, jo.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Jo,
4: spokojení?
5: Jo, jo.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Jo, natürlich.
4: A já. Protože jsou spolehlivé?
5: Jo, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé?
5: Jo, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Ja, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Ja, sicher.
4: Ja, natürlich. A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Ja, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu. A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Ja, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si se zárukou na 5 let zdarma?
5: Ja, sicher.

0: set. Rychlé dodání. Vše pro Bagr CZ.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme?
0: Vše pro Bagr CZ.
1: Mami, tati, víte
0: pro Bagr CZ.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
0: CZ.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
1: Víte kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
1: A taky ty výlet?
2: Do zoo chleby.
3: Tam můžeme krmit daňky.
2: A taky ty ko...
3: Do zoo chleby.
2: Tam můžeme krmit daňky.
3: A taky ty kobrazy.
2: A mají tam i
3: můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy
2: a taky ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a ty kobrazy.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v sapi.
3: A mají tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude
3: tam i lvy.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A je.
2: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají
2: a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam
2: přespat, to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší,
2: bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co,
3: tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co, jedeme?
3: Zoo chleby.
2: Lepší palačinky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
0: Bolky.
3: Tak co, jedeme?
2: Zoo chleby.
0: Bolka Fest 2000.
3: Co, jedeme?
2: Zoo chleby.
0: Bolka Fest 2026. Už 20.
3: Zoo chleby.
0: Bolka Fest 2020.
3: Zoo chleby.
0: Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. Bolka Fest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí 6. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor 9. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry, rybičky louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry, rybičky 48. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry, ryby Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry, rybičky 48. Harlevy. Vystoupí Škvor Dimitry, rybičky 48. Harley Valdaví Škvor Dimitry, rybičky 48. Harley, Valda Gang, Jiří Kvor, Dimitry, Rybičky 48, Harley.

0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte se na 5 let zdarma. Já, Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďma. Já, Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarona. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone. Na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone nebo Kombo. Nyní kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivarone nebo Kombo. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Hledáte adrenalinu?
0: Nyní v akční nabídce. V akční nabídce.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okouk... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Ale všechno už vám přijde... Okoukaný...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: A vám přijde... Okoukaný...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria... Okoukaný...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž okoukaný...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou...
2: Dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli. Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyskoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikátník,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: V Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přiváž vyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z největších.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
2: Prostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nadky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Mami.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Prostě.
1: Si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Běhnete dolů.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
4: Ko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Finej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Tak najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ.
1: Zena?
3: Firma na zážitky
2: CZ.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Wanted, Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě, pěkně, nebo přijdeš mi takový a já, jak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Gris Scott. Nazdar.
1: Tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Dobře ty. Ne, tak jsem to nemyslel,
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrušovat nebudeme, ne? Nebudem
2: ne,
1: se o tom
2: ne, ale ne, jako, už tady to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už je to vyřešený.
2: Že se tam jedou podívat taky, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory a všechno, protože prostě hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
3: No, já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plné sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli.
3: Já myslím, že docela v pohodě. Zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. No. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
2: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
3: Čus.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base in na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
8: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: firmanazážitky.cz.
19: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest.
17: Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
18: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
19: vybrat dobrý materiál
18: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
20: Housebrand Café, per favore?
21: Si, signora.
22: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru Novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezonu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská nebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
11: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
10: Já ještě doplním, že turisty láká české lázeňství. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Děkujeme ti, Drha, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v pátek. Mělo by být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty čekejte na 26, no a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů Celsia.
13: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
9: Rock Radio. Doprava.
12: Začneme ulicí Peroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi záchranka, na náměstí 28. října v Brně. Koukám, srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda nákladňáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz, na místě je policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
9: Rock Radio. Rock na psání.
12: Ahoj, náborníci, máme 4 minutky po 18. hodině. No a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit, a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší. Od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osbourna skoro se 6-minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhuu!

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, dusám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle také bylo strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare, a pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbrami, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu. Tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně Tool. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání, by se Tool hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně i když alternativnějšího ranku rockové hudby a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně nabídnu jinou alternativu. Dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
12: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
11: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
12: No, to by šlo.
11: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zdena mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak, pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jeden navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitáne, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižný a k bazénu se hodí skvěle.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: baru. Dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
5: Hvězdného Marilyna Mansona,
4: slavné Arch Enemy,
5: In Flames,
4: Slaughter to Prevail,
5: The Rasmus.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
19: Wow, barva mechanický pomeranč?
20: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
21: www.topcentrum.cz.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na dokrádiu asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7. hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7. Vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

0: E da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì.
1: Tak vážení posluchači, dnes jste slyšeli kopu zde již několik hodin hlubokou jámu a pořád nenecházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky a tak, jak to chtěla Edith Cepeši, která napsala: ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edith, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřena. Jdeme na to.

0: Tak to tady je Mr. Big, vyleštěl, až to svítí jak psí kulky, pecka Shine, a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladu italského zahrát Eddie Sepeši, tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, lichtík, přátelé, to byly Sabatoni, o který se tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatonu zahrát Monikám, jednak sestřence, jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatoni Soldier of Heaven byly pro vás. Naja, a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Hier kommt Alex? Pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sester, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Profikolor. Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
13: Třikrát zelená smažák.
14: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auto.

Na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po With Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci. Ha, ha, ha.

0: Linkin Park ještě s Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav vrací se z kalby.

0: Státní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček.
3: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
4: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: vám Burac, Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byli Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle tohleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň. Tak já bych vybral něco, co tady nehrajeme teďka, zrovna každý den. A ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás. Má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rock na přání. Rock Radio.

Tak to byl jeden z největších rokových hlasů, bohužel už tenhle chlápek taky není mezi náma, Chris Cornell a jeho píseň z roku 2015, Nearly Forget My Broken Heart. No, aby jsme nekončili tak nějak jako melancholicky, tak si dáme na závěr Rammstein. Psal mi tady Radek Krajíček, ahoj kapitáne, zahraješ nám prosím něco od Rammsteinu, bude to pro celý Mannschaft Carp Team Effect, abych nezapomněl, tak k tomu všemu přejeme naší oslavenkyni Míši Trčálkové ke krásným 20. narozeninám. Děkuji moc. Tak samozřejmě taky přejeme hodně štěstí, zdraví a kupec srandy navrch. No a přátelé, když máte ten Carp Team Effect, tak to jsem pochopil, že jste asi rybáři. Takže Petrův zdar. A protože jsme tady němčinu už měli dvakrát v našem pořadu Rok na přání dneska, tak si dáme Rammsteiny, ale dáme si tu španělskou. Tequiero puta je píseň na závěr, s kterou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tedy v pátek po 18. hodině s pořadem Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pyk!

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná oblúdka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automobilní motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zdlábnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockvíradio.cz.
1: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockvíradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem kvalitním vínem.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jergot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Ruci fej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu. A je tu ten náš skvělej. Nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru. A nebo dát hlas v spouře Kanců z roku 2022 od Traktoru.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z nich v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.